0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Hity, které milujete. Rádio.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
1: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
2: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
3: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax. Radio Čas.

potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo-smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na moje Hruska.cz.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Malé, velké ranní pozdravení, o víkendu zase o něco blíž, to vždycky už začínáme říkat ve čtvrtek, takže kdo jako nezvládá ten pracovní týden, prostě těšme se na to, že zítra je pátek a už to bude tady. Lenča Líšková.
1: Radim Sobeslav Bednář.
0: A dobré ráno Moravo s Rádiem Čas.
1: Krásné ráno, máme 27. srpna 5.58.
0: Přesně tak, čerstvé info obstarává kolega Martin Fabík, takže to myslím na úvod stačilo a uvidíme, co bude dál.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
5: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Klapkart všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
6: Je! Schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v ostatní.

0: na poblíž Bohumína na exitu směr Praha. Je zde omezení provozu kvůli opravě vozovky. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Armáda v Česku posílí výcvik nováčků, bohumínské kino má nové předsálí a v Olomouci se chystá nová supermoderní porodnice. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Armáda v Česku vycvičí od září více nováčků. Vojenská akademie ve Vyškově zvýší kapacitu kurzu z dosavadních 500 na 900 lidí. Připravovat se budou budoucí profesionální vojáci i členové aktivní zálohy. Šestitýdenní výcvik zahrnuje střelbu, pochodování, orientaci v terénu i první pomoc. Armáda tak reaguje na rostoucí zájem a potřebu posílit své stavy.
2: Morava aktuálně.

0: architektka Jana Končítková.
1: Kromě klasické výmalby jsme na boční stěny a sloupy nechali instalovat dekorativní stěrku a stávající sedačky doplnila nová křesílka a stolky a celý prostor jsme oživili barevnými doplňky. Po vzoru Multikin si mohou diváci ještě v předsálí prohlédnout upoutávky k filmovým hitům na nové velké obrazovce.
0: Olomouci se chystá nová supermoderní porodnice. Stavební firmy už připravují místo pro nový pavilon C1 ve fakultní nemocnici. Budova nabídne zázemí pro porodnici, gynekologii a péči o novorozence. V areálu zároveň pokračují další stavební práce, například na psychiatrii a ředitelství nemocnice. Lidé proto musí počítat s omezením pro auta i pěší.
2: Rádio Čas, sport.
0: A FK Třinec čeká další zápas šance národní ligy. V sobotu nastoupí doma proti Baníku Ostrava B. Utkání začne v 18 hodin na stadionu Rudolfa Labeje. Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni. Na horách naměříme kolem 18 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Dvě, tři minuty po šesté, Lenče Líšková, Radim Soběslav Bednář, startuje Dobré ráno, Moravo. 24 hodin promlčecí lhuta stačí?
5: Rozhodně nestačí.
4: Takže mě zajímá,
5: pro tebe nestačí.
4: Ne, dobře, tak mě zajímá, kdo je dneska v kalendáři.
5: A nedíval ses? Byl jsi furt?
4: Ne, ale včera, víš, jak já vždycky říkám, že tam nevidím, já tam nevidím. Ale včera jsem toho Luďka zaostřil. Takže jsem ti jako krásně zahrál, že jsem to uhádl. Ale
5: říká, ty jsi mi zase kecal.
4: Ale ptal jsem se na 24 hodin promlčecí lhůtu. Teď opravdu nevidím.
5: Já už ti nevěřím ani nos mezi očima.
4: ale věříš.
5: A to jo,
4: takže no. Počkej, dneska teda 27.
5: Ne, 24 hodin promlčecí lhůta absolutně neplatí, takže za Luďka se zlobím ještě teď.
4: Dobře, dobře. Ale teď opravdu budu hádat, takže sami poznáme. Je tam jméno, které se používá, nebo je spíš takové výjimečné, kdyby se objevilo v porodnici?
5: Já bych řekla, že je takové trošku výjimečnější, ale několik známých osobností ho nosí. Jo. A můžu ti zase opět jako včera říct jedno jediné slovo a budeš hned vědět.
4: Dobře.
5: Jsem si jistá. Tak mám říct?
4: Zkus. Jo, muž nebo žena?
5: No to už poznáš podle toho slova.
4: Jo, takhle, rozumím.
5: Tak to slovo je motejl.
4: Ježišmará, ještě jsem zapomněl tu...
5: Ombudsman.
4: Ano, tohle, to je to slovíčko, ano. No. Já jsem mu říkal pan Motejl.
5: Pan Motejl.
4: Jo, takže...
5: Takže všem panům dneska přejeme všechno nejlepší k svátku.
4: Dobře, a ty říkáš ještě několik osobností, ještě někdo tě napadá?
5: Jo, tak to když řeknu, tak už budeš vidět hned.
4: No tak jako vidíš, u pana Motejla mi to moc necinklo.
5: Ale je to hezké, jako všichni pánové dnes slaví svátek, takže my vám přejeme všechno nejlepší.
4: A to je vždycky jako když přece nevíme ani nevíš, tak říkám pán nebo paní.
5: Ano, pan nebo paní. Tak další slovo je brousek.
4: Otakar.
5: Ano.
4: Brouskové byly otakarové, otíkové.
5: Otakar, brousek.
4: Jo, je tam a opravdu jsem to nehrál, takže tak.
5: Je to tak, takže ještě taky třeba otakar vávra a podobně, to jsou známé jména. No a vy, kdo třeba nejste tolik známí, jenom ve svém rodinném okruhu, tak vám i samozřejmě přejeme všechno nejlepší k svátku.
4: Pokud se nepletu vlastně z té současné doby, z té vlny toho vibe posledního roku, nebyl to náhodou i vítěz, jo vlastně ty říkáš, že jsi to nesledovala, že jo?
5: Koho?
4: Podivu, Survivora posledního.
5: No posledního ne, to už mě nebavilo.
4: Jo, vím, že mu říkali, myslím, Otakar to byl, myslím, asi, jo.
5: Otík. Tak všechno nejlepší samozřejmě i k vítězství. Musím říct, že teďka jsem najela na řadu amerického Survivora, protože i ta je dostupná na streamovací platformě, myslím, že poslední dvě, a je to teda mnohem větší zábava.
4: Protože...
5: Je to kratší.
4: Asi jsme to shledli stejné, akorát já zhruba před měsícem, takže ti nebudu prozrazovat pointu.
5: Ne, já už jsem viděla obě dvě řady.
4: Jo, tak ty je znáš, jo?
5: 44, 45.
4: A já to dělám taky trošku jinak, ale nesmím to říkat tomu, kdo se mnou kouká. Já se tajně podívám, kdo vyhrál a potom... potom sleduju tu cestu toho člověka, ano, přesně, jo, sleduju a podporuju tu druhou stranu, jako no, jakoby jestli se to tak jako může to a podobně. No.
5: Já si to nechám jako vždycky největší překvapení, kdo vyhraje.
4: Já ne, z toho důvodu mi někdo lidsky nesedne a já mám velký problém třeba, když by potom měl vyhrát. A já to fakt jako těžko nesu a já z toho nespím.
5: Takže by ses na to potom vlastně nemohl dívat.
4: No. A já to umím uhrát, to znamená, jakože, no.
5: Takže no, výherce už známe, ale musím říct, že je to mnohem rychlejší, údernější, každý ten díl má asi hoďku a je to úplně
4: oni se
5: super.
4: S tím s prominutím nepářou, no. Navíc si tam nehrajou. Teď to nebylo v tomhle Survivoru, ale ty poslední dva ročníky už na to, že všichni mířili na ty svoje sociální sítě, že budou za hvězdy, takže tam dělali ta malá divadýlka a tam prostě máte jet jenom, je prostě zajímá jenom, jak si sem tam popovídají, koho vyhodí a mají soutěže a víc neřeší.
5: A myslím, že tam stráví jenom nějakých 20 dní.
4: Jo, je to čajíček, je to jako pod měsíc, no.
5: Je to pod měsíc, není to jak, myslím, že ti čeští ten první díl,
4: Boraci,
5: jak to točili Turci, jak tam byli snad chudáci 3 měsíce.
4: Tak to byl Survivor, ano.
5: To bylo, ale to byl teda Survivor i pro nás se na to dívat.
4: Jo, tak dokoukat. Ta Amerika je taková jako, jsem unaven a mám hlad, za kluku jedu domů, že jo.
5: A prosím vás, tohle všechno vzniklo, protože Otakar má dneska svátek.
4: Jasně, 6.07, jenom Lenka radím.

0: Jeden čuplík nahoře, druhý čuplík nahoře, všechny čuplíky fungují, srovnáme si čas 6:10 a protože po ránu potřebujeme opakovat, je 27. srpna, je čtvrtek, třikrát hurá a s vámi Lenča Líčková.
1: A radním se Beslav Bednář.
0: Nechceme provokovat, ale oficiálně de facto je to poslední jako cugrund celý prázdninový týden. Příští rok odstartuje nový školní rok 2026-27.
1: Příští týden.
0: Co jsem řekl?
1: Příští rok. Jako to by bylo fajn.
0: To byla vesmírná objednávka.
1: To bychom měli hodně dlouhé prázdniny.
0: Ano, to byla vesmírná objednávka, přesně tak. A vychází to přímo na úterý?
1: Ano.
0: Protože kluci a holky měli tentokrát opravdu dlouhé prázdniny. Ano, oni dostali vysvědčení už někdy po 25. 6., že jo?
1: Taky si myslím. Uh-huh. A jinak pondělí by mělo být ještě volno, prázdniny, no a v úterý už to začne 1. září.
0: Tak my jenom připomínáme, že v přímém přenosu se tentokrát přeneseme s celým rádiem Čas, nebo velkou naší součástí, do základky nebo k základní škole v Proskovicích, kde budeme společně s prvňáčky a vlastně všemi školáky i pedagogy vítat ten nový školní rok. Jak říkáme, na místě hostesky je naše časácké sluníčko, samozřejmě třeba i zástupci městské policie a možná si třeba i s našimi sluníčky budete moci vyzkoušet takovéto oficiální přejít přes přechod,
1: ano,
0: nebo dojít si jakoby aspoň za roh a tak dál. A my bychom chtěli možná vypíchnout webové stránky v rámci kampaně Bezpečnější Ostrava, Bezpečná cesta do školy, a já mám pocit, že ty stránky jsou úplně stejné. bezpečnější.ostrava.cz.
1: Tak tam se rozhodně podívejte a právě takhle bezpečně do školy společně toho 1. září půjdeme.
0: Tam jsou různé návody, když potom kluci a holky začnou chodit. Já nevím, takhle, zeptám se jinak, Lení. Vlastně no. Pojďme z praxe. Jak jsi to měla v těch prvních letech základky? První den a potom už sama, nebo až do třetí třídy tě rodiče doprovázeli? Protože to se různí, mám pocit, i v dnešní době.
1: Já nevím, jestli si to pamatuju přesně, ale já jsem měla naštěstí, nebo v té první třídě, tak jsem měla krásnou cestu do školy. Já jsem chodila opravdu kousek a přes takové krásné rodinné domečky a byla tam jenom jedna silnice. Mm-hmm. A myslím, že na začátku snad prvních pár týdnů mě rodiče vodili nebo vozili a potom už jsem chodila normálně sama, protože tam se v podstatě scházelo celé sídliště.
0: Já si pamatuju, zrovna teď o prázdninách jsem slyšel jeden rozhovor, podcast se spisovatelkou Formáčkovou, jsem se kousl do jazyka, ale 52. ročník, to znamená, když byla malá, tak začátek 60. A ona něco vzpomínala a říká, no a já nevím, bylo 7-8 roků a maminka mě poslala do kina, tak jsem se sešla do kina, že prý děti takhle chodili.
1: Ano.
0: A říkala, a to stejné, já si myslím, že jsem si došla i sama do školky, tenkrát se to neřešilo, jasně, byla jiná doba, tak jako docela mě zamrazilo představit si to v dnešní době, že?
1: Ale to je pravda, no, bez mobilu, že by někdo by vyrazil do kina.
0: Ale v tomhle věku, opravdu.
1: Jo,
0: takže jim dali prostě 2 Kč a šli.
1: Jo.
0: A
1: tak se to dělalo, tak my jsme chodili taky na zmrzlinu a okolo baráku, a ne vždycky jsme byli okolo baráku, že?
0: No, tak jenom připomínáme, že doba je divočejší a na stránkách bezpečnější.ostrava.cz se dozvíte třeba i to, nebo můžete nacvičit, jak cestovat MHD, přejít ty přechody a tak dál a tak dál.
1: No a 1. září se my těšíme, uvidíme jak žadstvo.
0: To nebylo hezké, to nebylo hezké.

0: Pracovní název jen pro Rádio Čas, Humphreyho oči na Rádio ano. Čas, troška hříšného tance. Tímto zdravíme vlastně všechny maminy na mateřské, které možná už jsou takhle brzy vzhůru, protože Humphreyho oči jsou z dílny, mozkové dílny naší kolegyně Denči Gália.
1: Monci, zdravíme, máváme, já už tam nic jiného od té doby neslyším.
0: Jinak Lenča radím, Rádio Čas i ty, které milujete, hezký nový den, za chvíli čerstvé horoskopy. Jenom včera se myhla, nechci říct, že myhla, protože to taky jako lidi psali ve velkém, tak jak jsme zmiňovali Dolly Parton, tak do kumštířského nebe, a myslím, že ty poslední roky měl hodně náročné, zemřel pan herec Tim Curry. A mě jenom zajímá, jakoby, co to by vlastně cinklo, protože ty jsi takový, jakoby, ty jsi filmařský fanoušek, že jo?
1: Kdy si to tak bývalo?
0: Já vím, že byl spojován, a já jsem to ještě dodnes neviděl, teď nevím, jestli to je začátek 70. Rocky Horror Picture Show, jestli to říkám
1: ano,
0: správně, ten
1: ano.
0: film, kde byla i mladá Susan Sarandon. Je
1: ten
0: to
1: je
0: tak?
1: Mimochodem skvělý.
0: No a pro mě, a já jsem až do dospělosti nevěděl, že to je on. Znáš Stephena Kinga?
1: Ano.
0: Fenomén To?
1: Ano.
0: Ano. Tak v 91. druhém, na začátku 90. let vznikl šílený dvoudílný film, protože teď už je nová verze. A on byl tím klaunem. Aha. On hrál toho klauna a dodnes je to teda děsivé. První část se týká dětí, druhá, když ty děti odrostou. A i když jsem tam jako nějaký ten trik už trošku pokulhává, tak ta... jak se tomu říká, ta energie, nebo vlastně, no, nespal jsem z toho nikdy.
1: No prostě ta esence toho, že když se někdo bojí klaunů, tak už víme díky tomuhle filmu, proč, asi tak.
0: Tak to byl Tim Curry, no.
1: Já mám totiž pocit, že to jsem viděla kdysi dávno jenom kousek a nějak jsem to úplně nedokoukala. Mimochodem, já ho mám spojeného ze Sám doma, teď on tam hrál toho hoteliéra ve dvojce,
0: to byl on, přesně
1: no,
0: tak.
1: Takže tam já ho mám tak nějak jako uloženého, protože Rocky Horror Picture Show už je totální retro a to jsem viděla až později a to už mi bylo úplně jedno, kdo tam jak hraje, nebo to už mě tak nějak jako mělo.
0: A propo na divadle, protože jsem slyšel, že prý je to i geniální stejnojmenný muzikál a pořád se hraje a je takový hodně provokativní, kulantně řečeno.
1: No je hlavně hodně bizár.
0: Ano.
1: A stojí za vidění, jsou tam skvělé písně a je to americký muzikál, filmový jsem ho viděla pouze.
0: No. Tak jo, tak tímto zdravíme zase tam nahoru, ale už by stačilo, jo, pro ty další.
1: By tady mohl taky někdo zůstat, prosím vás.
0: Nebo někdo zajímavý se narodit, zase nějaký nový génius.
1: Mimochodem, ale viděla jsem krásnou fotku, jak Dolly Parton jde do toho nebe a už jí tam vítá třeba Chuck Norris a podobně, takže
0: ono, už to normálně
1: dobrá společnost.
0: Celá videa, takhle vygenerovaná, kdy je ta Dolly z takové jakoby bavlnky dělaná, jo, ale je to opravdu několik videí, bednář řval včera celý den, takže jako...
1: Trošku se bojím zítřka, doufám, že nebude další taková zpráva, jak říkám, chceme, abyste nám tady zůstali.
0: Stačilo.
1: Tak, stačilo.
0: Dobré ráno, Moravo. Shine bright like a diamond. Shine bright

0: Horoskopy na dnešní den.
1: Řekl bych, že na první várku horoskopů už je relativně pozdě, ale ještě dost brzo, ještě to není po půl sedmé, jo, aktuálně 6:24.
2: To jsme se ještě vešli, protože nikdy pustíme později a pak dostáváme bídu. Ještě nebyly horoskopy, tak nebojte, dneska aktuální s datem 27. srpna už jsou připraveny. Nebo ne?
1: Jo, jasně, že byli. Takže zapínám šavličku a řekni to ještě jednou, aspoň tu poslední větu, prosím.
2: Takže prosím vás, horoskopy s datem 27. srpna jsou připraveny.
1: Milane?
3: Vrtek bude z pohledu hvězd docela náročný. Dramatických událostí zřejmě bude požehnaně, nicméně jsou zde také hvězdné aspekty, které naznačují, že by nám měla skvěle fungovat intuice a také, že budeme schopni projevit svou moudrost. Co se týká jednotlivých znamení, tak štíři dnes budou velmi komunikativní. Radci budou mít tendenci se vzdělávat či jít za novým poznáním, ryby budou úspěšné v profesních aktivitách. Lvi projeví velký tah na branku. Střelci mají naději na snadné zisky a berani budou úspěšní v aktivitách v oblasti vlastního domova. Pany si dnes nenechají nic líbit. Býci se naštěstí moc spoléhat nemohou a kozorohům bude vycházet vše, než stáhnou. Vodnáři mohou pociťovat úbytek energie. Váhy se budou cítit nejlépe v prostředí přátel a blíženci budou mít schopnost ukecat každého. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelner.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Basta.
1: Tak, přesně tak. Hity, které milujete, občas jejich konce s Lenčou a Radimem na rádiu Čas. Prostřednictvím našich sociálních sítí teď dávám přijmout, potvrdit spolupráci a tím pádem vás rovnou zveme s Lenčou, abyste trošku potrápili i svou bránici na nové video. Jak Facebook, tak Instagram rádia Čas, jmenuje se Ideální muž. A už vím, o čem to je, ano.
0: Ano, už
1: je orandění a já jsem dostal teda pořádný, jak se tomu říká?
0: Taky jsem to potvrdila.
1: Teď mi napadlo trošku takový ledovou anglický sprchu. Výraz.
0: Ledovou sprchu.
1: Ano, přesně. Ano, ledová sprcha, ano, tak. Takže pokud jste se někdy pokoušeli randit, nebo jste s prominutím narazili na vola, nebo obojí dohromady, tak se v tom možná poznáte a když tak nazdílejte dál a díky za komentáře.
0: Já myslím, že ta kombinace obojí dohromady není až tak neobvyklá.
1: A propos, nám se to tak krásně sešlo, protože to video začíná teda pokusem o randění.
0: No.
1: A my se dneska ptáme na ten hotový výsledek. Jestli jste teda někdy randili a měli velkou lásku, ale na dálku. Prostě vztahy na dálku, co si o nich myslíte, jakou máte zkušenost nebo neskušenost, jestli byste do toho vůbec šli, kdyby se někdo takový zjevil a srdce vám začalo bušit. Takže
0: no
1: tak
0: co ty, začni svou zkušeností.
1: Já měl citové investice na dálku, ale ne vztah, to znamená, jako, že prostě člověk měl rád delší dobu, myslím, že to bylo i v řádu týdnu nebo měsíců. Myslím, že Hradec Králové tehdy hodně bolel, protože člověk dojížděl na víkendy a pak se dozvěděl, že jsem vlastně dobrý kamarád, no.
0: Jajky.
1: A ještě jsem se musel doptat na to.
0: Jo, ale já mám takovou podobnou zkušenost.
1: A propo, já nevím, to je tak, jak člověk úplně je slepý vůči těm varovným signálům.
0: Ano.
1: Tak ten největší, já jsem tam byl na víkend, jo? Jsem se teď úplně na to vzpomněl, jak se s to musím vypovídat. Já jsem tam byl na víkend a začal nový pracovní týden a vždycky jsme si volali, protože on byl v nějakém jakoby vedení a podobně, nějaké banky či co. A tak já mu volám v pondělí večer, teda po práci a říkám, tak co, jaký to byl den? On říká, hele, my jsme tam měli jako nějakou nečekanou věc a podobně, tak já jsem si vzal volno. A já říkám, aha. A proč si třeba nezavolal, nebo tak, víš, jakože prostě no, ten čas věnoval, ale zase a tomu až večer, jako kdy to, a mimochodem měli jsme mít domluvené hovory, nebo vždycky byly až po tom, co si zhlédl díl oblíbeného seriálu. Takže tak, no. A tam už, Ráďa pochopil. By to někdy trvá, ale potom pochopíme.
0: To je špatné.
1: Co u tebe?
0: Tak já jsem měla taky takový trošku ponižující zážitek, ale mohla jsem se za to sama. No. Já jsem nějak měla takovou zásadu, že všechno musím řešit z očí do očí. Tehdy neexistoval ještě nějaký ghosting nebo tak něco, víš, takové to jakože to. No a měla jsem kluka, teda já jsem si myslela, že mám kluka v Havířově. Já jsem si to myslela, že mám kluka v Havířově.
1: Myslel často, že máme kluka.
0: A on si to nemyslel. Ano. A nějak jsme si volali a něco jsem se chtěla nějak rozejít. A já úplně, no ne, tak to prostě nemůžeme řešit přes telefon. Mně to přišlo úplně nereálné to řešit přes telefon. Přátelé, opravdu i taková doba byla, jo, jako fakt, víš?
1: Já jsem si zaval o kopačky jedno,
0: jo, že jo.
1: Protože no, po dvou týdnech, kdy už se nikdo neozval, tak mi to přišlo nějaké divné.
0: Ano. No takže přes telefon a já říkám, no tak jako to nemůžeme řešit přes telefon. A sedla jsem na vlak a do toho Havířova jsem si pro ty kopačky dojela. To bylo jako hodně ponižující.
1: Takže se neuklidnila, když ti teda řekl, ne, nechci těm, no pro mě.
0: No jako neuklidnila, no ale tak já jsem si říkala, aspoň jsme to vyřešili jako z očí do očí.
1: A zašli jste si na kafe, nebo si jako zazvonila jenom u dveří? A
0: já už ani nevím, ne. To bylo celé, to bylo úplně tak divné, aha, tak jako nejdivnější prostě vztah ever. Já si myslím, že on možná vůbec nebyl, že já jsem si ho tak jako myslela, že je. No, takže tak.
1: Takže pointa
0: je v tom...
1: Ale
0: pak už jsem byla v pohodě, jako pak už jsem jako nějak ne, víš, jako nepsala nebo něco, ale tak nějak prostě mi to přišlo v pořádku si o tom promluvit.
1: Každý potřebuje, jak si sama řekla, tu studenou sprchu.
0: No.
1: Tak prosím vás, pokud jste se poznali a teď je to opravdu o těch vztazích na dálku, nebo takový žijete, nebo opravdu máte uvěřeno, že funguje, bereme všechno, nejenom Facebook, kde už jsou první odkazy, ale taky WhatsApp číslo.
0: 776612800.
1: A klidně i nahrávejte.
2: Už zase došel tvůj krém, šampon či

0: Práva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Začíná školní rok. Děti jsou ještě myšlenkami na prázdninách a sluchátka na uších cestou do školy jejich pozornosti nepomáhají. Řidiči, u škol zpomalte a zpozorněte. Pár vteřin může rozhodnout o tom, jaký bude váš den. Více na bezpečnější.ostrava.cz.
4: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
5: Obědovka Rádia Čas.
4: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
5: Když posloucháš, máš vyhráno.
4: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

6.38, pomalu se probouzíme, někdo teda dlouze se probouzí, v každém případě jako známe vaše různé ranní stavy, zvlášť ve čtvrtek, kdy už se to blíží tomu víkendu. Posloucháte

0: Rádio Čas a teď zdravíme Radálku, nevím, jestli jsi to ani zaznamenala, ale jak říkám, žijeme to s ní. Moderátorka ranní show, samozřejmě to taková ta oblastní televize za velkou louží, budeme jí říkat Dominik, která byla přistižena, to byly takové ty živé vstupy a když jí redaktorka prostě v terénu předávala slovo, tak to prostřihli na Dominik, která trošku hapala, pinala. Tak si tak jakoby pospávala ve studiu, strašně roztomile, že jo, ty ručičky měla založené, tak to hned prostřihli zpátky, podstrženo sečteno, nebyla opilá, byla prostě jenom máma.
1: Jenom máma unavená.
0: Je to tak, máma unavená, dvou dětí, navíc oni mají takové šílené směny někdy mezi 16:30 a 12:00 a den předtím její muž měl ještě nějakou výjimečnou směnu, tak ona se ještě celý den předtím starala o ty děti jako sama, jo, non-stop a podobně. Takže teď čekala, kromě toho, že se stala jako virálním hitem, jak zareaguje vedení, tak si jí šéfka zavolala a říká, jste v pořádku? A Dominik řekla, jo, jenom mi to vysvětlila. A šéfka, protože je taky máma, tak ta jí podržela. Takže jako televize zůstala za ní. A ty záběry, které možná takhle vy si dohledáte třeba na novinky.cz nebo uvidíte na televizi Relax v záznamu naší show, jsou prostě ňuňané, no. Tam jako se nemůžete na ní zlobit vůbec.
1: Já se právě koukám, já hledám to video, kde to je a už to vidím ano, tam, a to je tak rozkošná. Ano, ano. Prostě dřímka.
0: A mě jenom zajímá, jestli potom do ucha řekli, protože než to prostřihli, tak už otevřela očičko, jestli řekli Dominik a podobně. Nemůžu se nezeptat, usla si někdy ve vysílání nebo během vysílání?
1: Ne. Ve vysílání ne. Ne.
0: No ne, takhle no. Mi se podařilo, ale to už je tak možná 10-15 let zpátky. Myslím dvakrát za tu dobu, co dělám rádio, usnout mezi písničkami.
1: Jo.
0: Jednou dokonce to bylo před vstupem, to znamená jedna písnička měla podobu ještě pod kresu. Podobně, no. Člověk je plno.
1: Jo, tak pod kres, jakože mi jel místo písničky, jak to se mi stalo několikrát, ale neusnula jsem. Ale musím říct, že ta Dominik, která vypadá velmi rozkošně a že dokonce i na sociálních sítích neschytala vůbec bídu, ale podporu spíš, no. Že prostě víme a známe, jak je to náročné, i když ta práce je naprosto geniální, úžasná a moc nás baví, tak jak je náročné to každé ráno být fit, ať už se děje ten den předchozí cokoliv.
0: Takže tak, možná se v tom poznáváte, v každém případě každý z nás je to minimálně jednou za život zažil, někdo to žije průběžně, takže ňunějte se, dávejte na sebe pozor a hezké sny.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Jenom připomínáme, za chvíli se k tomu zase vrátíme. Věříte ve vztahy na dálku? Zažili jste někdy nějaký? Pište, nahrávejte, i o tom je dnešní povídání na Rádiu Čas. Stále s Lenčou Radimem, nový den, no má vlastně 6:45. Nový den má 6:45, je 6:45.
1: No a teď se podíváme letem světem internetem do Číny, protože tam odstartoval něco, čeho já se nejvíc bojím. Zkusy typnout.
0: Ne, tak to, čeho se nejvíc bojíme, doufám, neodstartovalo, to nám zaklepu. Tak počkej, co odstartovalo? Mužská vzpoura?
1: Ne, druhý ročník světových her humanoidních robotů.
0: De facto, takže spoura možná, jo, ještě se o ní neví, ale není mužská, ale v podstatě robotická.
1: Tak. Ano, probíhá v Pekingu, kde více než 2000 robotů soutěží ve sportovních disciplínách a úkolech z reálného života. Už teď ty hry přinesly spoustu novinek a chaosu, protože jeden robot dokázal překonat rekord Usaina Bolta na 100 metrů, o tom jsme mluvili, že? Takže jenom robot a Ráďa. Až po roboty, kteří padali na zem nebo naráželi do zdí. Akce se od loňska výrazně rozrostla, počet soutěžících robotů vzrostl přibližně z 500 na 2000.
0: Teď pozor, teď nejsem zákeřný, protože jako klobouček před někým, kdo opravdu dokáže jako sestrojit něco, aby to fungovalo, vypadalo jako člověk a tak dál, ale ještě pořád radši koukám na ta videa, kde právě padají nebo se pokouší vstát jako ta stará babička a spadnou. Člověk si říká, tak jako když to bude takhle, tak je to ještě v pořádku. Horší, když právě fungujou.
1: No právě.
0: Neříkám,
1: no právě.
0: Tak právě proto jsem vděčnější za ta videa těch nepodarků. No.
1: Já taky. Musím říct, já bych prosím vás chtěla, já vím, já co tady říkám vždycky. Jo? Vždycky to říkám. Ale podívejte se na Terminátora. A to pak nebudete koukat na Peking.
0: Doporučuji Já robot, je to stejné.
1: Nebo Já robot.
0: Ano. Apropo, já mám pocit, že to taky nebyla Čína a mám pocit, že jsme to zmiňovali pár měsíců zpátky, i když ono to připomíná i některé české podniky, jak se tam pokusili otevřít tu restauraci, kde obsluhuje vlastně, kde obsluha pouze robotická.
1: Ano.
0: Ale myslím, že to vzdali velmi brzy, protože ty roboti byli strašně pomalí. To bylo spíš tak jako pro efekt a podobně, a než se k vám dostalo kafe a podobně, tak ty jsi říkala, že jsi párkrát, nebo já jsem teda odešel jednou nebo dvakrát jako z kavárny, když jsem jako se nedočkal.
1: Jo, my jsme teda neodešli, protože mám pocit, že to platilo předem, ale odešla jsem, ano, když se čekalo dlouho.
0: Aha, ke mně nepřišli totiž se zeptat, co chci.
1: Ach, to by se nepřišli, já to nesnáším.
0: Já mám teda svatou trpělivost, já jsem taková ťula a podobně, ale jako po půl hodině už jsem si připadal docela nedůstojně, tak jsem šel. No.
1: My tady z Poruby, no, jsme teda odcházeli velmi, velmi rozčarovaní.
0: Ano, to bylo z Poruby tam nahoře.
1: No, tam nahoře, no. Asi, ale
0: tam,
1: jak
0: je to populární a je to velké. Tak
1: no
0: je to,
1: a jako, no. Ale to. Takže musím říct, že čím dál víc mám raději kavárny a chodím do ní i v Brně, když jsem, které mají takové to, že si to vezmeš u pultu. Že ty jdeš k pultu, tam si to objednáš a oni ti to donesou, anebo si to rovnou bereš.
0: Mm-hmm.
1: A to musím říct, že teďka mi začalo být jako velmi sympatické, protože vlastně na kávu nečekáš vůbec.
0: Mm-hmm.
1: A přímo v centru Ostravy je taková kavárna a jsem nadšená z toho.
0: Výborně. Tak jen houšť. Začalo to mimochodem u robotů,
1: končí to zase
0: v porubské kavárně, ale to jsme my.

0: 6.52, no myslím, že první vlaštovky stihneme WhatsAppové, Facebookové, dneska hodně vztahové na Rádio Čas, ale o vztazích na dálku. Píše nám Štefan, vztah na dálku je ze začátku o růžových brýlích a až spadnou, pak se v realitě ukáže, kdo to myslel vážně. Já za jedním jezdil 3 hodiny, abych s ním strávil cirka 5 hodin a potom jsem měl domů a rovnou do práce. Z jeho strany taková oběť nikdy nebyla, takže v podstatě, jestli chápu duhový svět, tímto zdravíme teda Štefana, no, díky moc za otevřenost. No, je to tak, no, často bolí.
1: Podíváme se taky na náš Facebook v Rádia Čas, kde můžete přispívat taky. Míša píše, jo pár měsíců, pak mě požádal na dálku o ruku, prstýnek mi dal fyzicky a bydlíme spolu jen o víkendu. Mělo to asi zůstat v té dálce.
0: Počkej, bydlíme. Počkej. Takže mají mokrosuché království, chápou to dobře? Že prostě na víkendy se potkávají?
1: Asi jo.
0: No a takže funguje spolu. To nebo ne?
1: To já nevím. Aha. Jo, aha, já už to chápu, tu zprávu. Mm. Mělo to asi zůstat v té dálce, je, že ten vztah přetrvává na dálku i nadále.
0: Takže díky bohu, takže funguje. Takhle, to. Takže se právě funguje. Ptáme na ty důkazy. Ano. Hele, ano. Jsou tady další zprávy, klidně namluvte i nějaké audio, každý zažil minimálně aspoň nějaký pokus a uvidíme, co z toho bude. Ještě jednou, jo, pardon, ty máš ještě myšlenku?
1: No jenom číslo jsem chtěla říct. Abyste věděli kam, tak hlasovky směřovat na 776612800.
0: Za chvíli zprávy s Marťou.
2: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
7: Když někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych měla úplně všude. Najednou přiletěla židle, já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
8: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy?
9: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
10: Dobré ráno, Moravo!

0: Megaléto Rádia Čas je za námi. Byla to jízda plná hudby, zážitků a slunce. A to všechno jen díky vám. Děkujeme, že jste byli součástí našeho největšího letního dobrodružství. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Stavebniny Dech přináší mega akci. K odběru tří palet fasádních tmelů Baumit Duo Kontakt nebo dvou palet tmelů Baumit Pro Kontakt dostanete profesionální míchadlo Dech zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dech zdarma. Více na Dech.cz.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na silnici v oblasti Drnovice u Vyškova. Stala se tady nehoda dvou osobních aut. Může hrozit omezení provozu. Dále buďte opatrní v oblasti Bučovice. Osobní vozidlo zde srazilo zvěř. A pozornost se vyplatí v oblasti Brno-Venkov poblíž Tvarožné. Stala se zde dopravní nehoda a probíhá úklid vozovky. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Studující rodiče dostanou novou pomoc. Orlová změní staré koupaliště na nový sportovní areál a zlínská radnice zvyšuje bezpečnost u škol. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku čeká studující rodiče nová pomoc. Od září mohou získat necelých 7,5 tisíce korun měsíčně na péči o malé dítě. Nárok mají rodiče, kteří pobírají rodičovský příspěvek, o dítě osobně pečují a zároveň prezenčně studují vysokou nebo denně vyšší odbornou školu. Zpravidla musí být do 26 let a jít o jejich první studium daného typu. O takzvané hlídačkovné mohou požádat od 1. září online nebo osobně na úřadu práce.
0: Morava aktuálně.
5: Orlová změní staré koupaliště na nový sportovní areál. Místo bazénů vznikne prostor pro sport i odpočinek. Lidé si tu budou moci projet speciální dráhu pro kola a koloběžky. Součástí bude také inline dráha a horolezecká stěna. Nový areál by se měl veřejnosti otevřít příští rok v červnu. Zlínská radnice před začátkem školního roku zvyšuje bezpečnost u škol a mateřinek. Dělníci v ulicích obnovují přechody pro chodce, aby byly pro řidiče co nejlépe viditelné. Podrobnosti dodává mluvčí města Tomáš Melzer.
6: Obnoveno bude v celém městě bezmála 30 přechodů pro chodce. Práce probíhají na etapě a vždy se dotknou pouze jedné poloviny přechodu. Díky tomu zůstane zachován bezpečný pohyb chodců i plynulost dopravy. Zároveň apelujeme na řidiče, aby zejména v okolí škol a školek věnovali řízení zvýšenou pozornost. Dodržovali nejvyšší dovolenou rychlost a počítali s přítomností dětí v silničním provozu.
0: Rádio Čas, sport.
5: A v sobotu nás čekají dva zápasy šance ligy. Zbrojovka Brno od 17 hodin vyzve FC Zlín v Šipex aréně. Od 20. hodiny pak Baník Ostrava přivítá Sigmu Olomouc na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích. Fotbalová sobota tak bude mít co nabídnout. Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni. Na horách naměříme kolem 18 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas. Další za hodinu.

0: milujete. Ať to stíháme, protože obvykle toho máme hodně. Samozřejmě, Marťo, díky za zprávy. V celu se budeme těšit na další kolega Martin Fabík ve studiu Rádia Čas. Ahoj.
1: Dobré ráno.
0: Zeptáme se tě na anketní otázku dnešního dne. Co vztahy na dálku? Co si o nich myslíš, nebo jestli jsi někdy praktikoval alespoň nějaký pokus v uvozovkách? Nebo většinou to bylo jakoby, dejme tomu, plus minus 5 kilometrů daleko?
1: Nedávno to bylo se Slovenskem, ale to nebylo tak jako daleko úplně, ale pokud ten vztah jako má ten základ, tak si myslím, že vydrží všechno, i kdyby bylo Australii nebo na Antarktidě.
0: Dneska jsme se přesvědčili, že už několika příspěvcích, no, přesně tak.
2: Mně se líbí, jak se dovídáme novinky z osobního života Martina. To je super, že na sebe práší někdo jiný i něco.
1: Aha, jo.
2: Třeba už víme, že měl starší přítelkyni, teď už víme, že teda vztahy na dálku by mohly fungovat, takže to je hezké.
1: Máte odpovědi na otázky, co jsem vám dal ráno?
0: Já myslím, že hlavně víme, že jsme to asi neměli říkat podle Marťovy reakce. Víš?
1: Ne, v pohodě.
2: On to sám říkal.
1: V pohodě.
2: Já tomu fandím.
0: Proč pískáš hraš nevinného a podobně?
1: Tak by byla sranda.
0: Jo. A upřímně, já myslím, že teda, já nevím, jak to máš ty, ty prozrazuješ všechno? Já
2: tady?
0: Prozrazuji jenom takové to, co se může říct. Já myslím, jako, že takové ty zásadní věci pořád nikdo neví.
2: Já s tím mám problém. Já na sebe napráším většinou všechno.
1: Já právě taky moc ne, no. Já
0: to já právě jakoby jako takové ty prsky, které vypadají šokézně, tak jako skrývají úplně jiné věci, takže... Takže není všechno za to, co se třpití. Hele, děcka.
2: Tak to by mě zajímalo nějaké tajemství.
0: A naši moji milí posluchači, protože se blíží víkend a protože potřebujeme trošku energie i pro ten náš mozeček, trošku se rozcvičíme. Já mám pro vás 5 jednoduchých otázek. Vy si to zapište. Tak, je abyste takové. To ale měli dobře zapsané. Samozřejmě, radši mi to řekněte dopředu, ať tady jako ne.
1: Ten neopisuj hlavně.
0: Víte co? Dopředu mi to řeknete nebo ne? Víte co? Neříkejte mi to dopředu. A vy ostatní taky vyzkoušejte si, budete mít 5 jednoduchých otázek.
1: A budeme odpovídat na ano, ne?
0: Napište si to slovíčko jenom
1: slovíčko.
0: A nekomentovat, jo, hlavně, abyste si neprozradili odpovědi, jo, vy dva, jo. Takže prosím vás, jak se jmenovala partnerka Pepka Námořníka, jeho velká láska? Jo, tak nějak pro sebe si to napište, jo? Můžu?
2: No, můžeš.
0: Dobře, se kterou řekou máme spojený Egypt, i když ona je hodně dlouhá, ale prostě se kterou řekou máme spojený Egypt.
1: Jako my, nebo kdo?
0: slavná egyptská řeka.
1: Dobře.
0: Slavná egyptská řeka.
1: My. Jo, jak jsme my.
2: Tu Vltavu tam píšeme jenom my.
0: Tak a vypneme titulky, jak říká mojí mámě, jo, bez komentářů. Křestní jméno mojí maminky?
1: To není fér, já hodně věcí nevím.
0: Protože se neptáš. čtvrtá, která slavná zpěvačka se narodila s příjmením Ciccone? Luis Veronika Ciccone jsou další jména.
1: Ciccone?
0: Ano. Je to taky slavná Italka a není to Lady Gaga.
2: Já myslela, že to je Lady Gaga.
0: Ne.
1: Čiko.
0: Je ve Lvu a teď se o ní hodně mluví poslední roky, protože se jí poslední deska hodně podařila.
1: To se podařilo hodně lidem.
0: Oslavila 68 let, pro boha.
1: Tak to už nevím. 60 let odslavila.
0: Říká se jí královna popu, pro boha.
1: Jo, tak to
2: asi
0: Tak a v rychlosti ještě, jak se jmenuje líný kocour, který miluje lazáně.
2: Ano.
1: Je,
0: tak,
1: to
0: výborně.
1: Tak.
2: Víme.
0: Máte?
1: Ano.
2: Máme.
0: Tak, teď si zakroužkujte první písmena těch vašich odpovědí.
2: No.
0: A protože to je, já nevím, jak se tomu říká, anagram, anokrim, nebo co, prostě jsem tam přiházel písmenka, zkuste mi najít nějaký plot z těchto písmenek.
2: Mango.
0: Co u Marti?
1: Já mám
0: Šnumg. Marti, mohl bys mi říct ty odpovědi, jak jdou za sebou?
1: Tak já nevím to první jméno, tak jsem dal Špenátka. Co se jmenuje Špenátka?
0: Ne, je to Olive Oilová, ano.
1: Tak skoro, pak Nil.
0: Ano.
1: Tam dobře, pak typuju, že Věrka je tvé maminka.
0: Ne, to moje teta.
1: Teta. Aha, a tvé maminka je teda?
0: Alenka.
1: Tak skoro, to je příbuzné, no. Potom mám tu Madonu a Garfielda.
0: No, výborně, Šnimpt, dobře.
1: Šnimpt.
2: No, ovoce je Šnimpt.
1: Šnimpt, no,
2: Šnimpt.
1: To je německý,
2: máme nové,
1: německý
2: máme nové německé ovoce Šnimpt.
0: Takže.
2: Mango.
0: Pro Lenču větší.
2: Ne, to nemůžeš.
0: Co?
2: Teď jsi to pomlátil.
0: Já teď jsem trošku obil náš mix.
1: To moje.
0: A Marťo, moc krát děkujeme, jo? Ale jestli někde narazím na Šlumpt, tak samozřejmě ti koupím, jo?
1: Děkuji.

0: prosím tě, začni.
1: To jsme v čudu.
0: Začni.
1: Jo, prosím vás, Rádio Čas s vámi, jo. Hity, které milujete, i takhle při čtvrtku 27. srpna 7 hodin 11 minut. K tomu Ráďa chroupe svoji kedlubnu snídaňovou. To máš ze snídaňového balíčku.
0: Od tebe samozřejmě.
1: Ah, já to miluju, to jsem ráda.
0: Ještě.
1: To mám radost, ještě mluvím. Ano, ještě, prosím vás, svátek slaví Otakar a myslím si, že když se tak dívám na ten čas, jaký máme, že bychom se mohli podívat na horoskopy. Protože nás čeká spousta ještě otázek v této hodině. Nejenom víš, nevíš, to bude takové trošku spořejší, ale ještě i náš kolega Marťa Fabík nám připravil kvíz, takže i tomu se budeme věnovat.
2: Za chvilku je to připraveno, Milan v plné polní, zhruba kolem čtvrt si můžete udělat astrologické poznámky. Já jenom připomínám, že dneska je to hodně vztahový den, řešíme vztahy na dálku, tak další jenom do placu a už pouštíme. Měl jsem holku z Bratislavy, velmi krásná a hodná holka, jezdila k nám do vesnice na prázdniny, bylo to mezi námi super, ale asi skoro po dvou letech po zjištění, že na dálku to asi nepůjde pokračovat, to všechno skončilo, první a tím pádem i poslední nocí. Aha, takže oni to asi uzavřeli jakoby milostným aktem. Nyní jsme oba šťastní s někým jiným, píše Míra a hlásí teda vzdálenost 300 kilometrů. Úplně ukázková zpráva.
1: Krásná. Janka píše, jestli fungují vztahy na dálku, na to se ptáme dneska. Ano, 3 roky, byli jsme hodně mladí a tak to nevyšlo. Dnes už máme každý svou rodinu, ale zůstali jsme přáteli.
2: Takže prosím vás, jen houšť, pište, nahrávejte, svěřte se a hlavně klidně nám podávejte důkazy, že to může fungovat. Jak říkal konec konců tady náš Marťa, prostě když je to láska s velkým L, tak jedno, i kdyby byl na Antarktidě. Asi tak.
1: Je to tak.
3: Dej si kafe, natáhni nohy. Radim a Lenka v plné polní. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: No jasně, že to vás baví. Teď se koukám na reakce, nebo na první reakce, co se týče Instagramu a Facebooku Rádia Čas. Nové video za ranní dvojku dostalo název Ideální muž. Dostal jsem tam pěkný, já použiju to slovo pojeb. I když já nevím, jestli plánovaně nebo nečetla. Neplánovaně. Ne, myslím jakoby pointa toho videa, tak to myslím.
1: Jo, takhle, ano, já myslela, že komentář.
0: Takže prosím vás, když tak pošlete dál, pokud vám trošku zlepší den. Ježiši Kriste, se moc omlouvám, prosím vás, tohle nestříhejte, ze mi teď padaly kousky během každého slova, kousky...
1: Kedlubny,
0: no.
1: Mm-hmm. To nevadí, to neuvidí skoro nikdo, jenom ti, co sledují televizi Relax mezi 6 a 8 hodinou raní.
0: Tak jo, mimochodem dneska řešíme vztahy na dálku a já jsem teď před čerstvými horoskopy našel a já mám pocit, jak tě tak znám a občas něco prohodila, že to vlastně sedí. Já jsem se opravdu ptal na ženy v bíku a vztahy na dálku, jo? Tak tady cituji, prý je to pro vás obrovská výzva, protože potřebujete fyzickou blízkost, stabilitu a hmatatelné jistoty, prostě fyzický kontakt toho člověka by vám chyběl nejvíc.
1: Každý den.
0: No,
1: no to tak. Nejde. Já na dálku rozhodně ne. Nešlo by to.
0: No vidíš, tak jo, tak občas.
1: Takže jako, kdyby to šlo, tak chodím s Johnny Deppem, že? Ale no. Protože to nejde, tak s ním nechodím.
0: Chtěla by si 60, jo?
1: Já nevím, já jsem se zase zasekla v těch 90.
0: No, takhle ještě. Pořád, no.
1: Já jsem se zasekla u Střihoruka Edvarda.
0: Jako on zraje hezky, to je pravda.
1: Jo, jo. Jako, ale je to člověk, se kterým bych chtěla jít na kafe. Fakt by mě zajímal. Zajímalo by mě to. No, ale prostě je daleko, takže spolu nemůžeme chodit, no.
0: Nikdy nevíš, kdo přijde do pořadu hádek, kdo přijde na snídani,
1: že?
0: Do pátečního rána. No. Já teda nevím, jak moc bychom si popovídali, ale jako něco bychom vyloudili.
1: Já umím, hele, já když chci, jo, tak já rukama, nohama, hello, how are you, já to dávám.
0: A zrovna, když budeš s Johnny Deppem, tak bych rád viděl, jak ho obsluhuješ rukama, nohama, ale tohle bylo antre k horoskopům, takže radši popojedeme dál, protože máme mírný nach na tvářích. Rádio Čas.
2: Horoskopy na dnešní den. Čtvrtek bude z pohledu hvězd docela náročný. Dramatických událostí zřejmě bude požehnaně, nicméně jsou zde také hvězdné aspekty, které naznačují, že by nám měla skvěle fungovat intuice a také, že budeme schopni projevit svou moudrost. Co se týká jednotlivých znamení, tak štíři dnes budou velmi komunikativní. Radci budou mít tendenci se vzdělávat či jít za novým poznáním, ryby budou úspěšné v profesních aktivitách. Lvi projeví velký tah na branku. Střelci mají naději na snadné zisky a berani budou úspěšní v aktivitách v oblasti vlastního domova. Pany si dnes nenechají nic líbit. Býci se naštěstí moc spoléhat nemohou a kozorohům bude vycházet vše, než stáhnou. Vodnáři mohou pociťovat úbytek energie. Váhy se budou cítit nejlépe v prostředí přátel a blíženci budou mít schopnost ukecat každého. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak už ti přiletěli, Lení, prosím tě.
1: Už jsme přiletěli?
0: Ne, tobě ne, oni už přiletěli teda. Jako,
1: kdo?
0: Víš, jak se říkalo, že teda jako mají přiletět, tak už přiletěli, jako, tak jako,
1: jako...
0: Ještě se neví, kde budou bydlet, ale už jsou tam, jakoby.
1: Havrani?
0: Ne, Havrani ne, Megan s Harrym už to.
1: Jo, Megan jako, s Harrym. Jako.
0: Počkej, tak možná bychom mohli do éteru, aha, pardon, dobré ráno, Moravo, Lenča Radim, vždy tedy jenom věci ověřené, ale jsem tam i troška toho bulvárku. My už jsme naznačovali minulý týden, ne, to prosáklo, že by do královské rodiny britské měl přijít opět čerstvý vítr.
1: Minulý týden se o tom šuškalo. A nebyly to úplně potvrzené informace, že Meghan a Harry se vrací zpátky do Británie, měli se prý vracet, protože tam dávají děti do školy.
0: Mm-hmm. Mluví se možná o nějakém filmovém návratu, to znamená, asi by probíhalo to natáčení na britských ostrovech, ale možná to nejprozaičtější, protože přece jenom král Karel III. Se teď prošel onkologickým onemocněním, takže ty vztahy možná i během těch návštěv a těch telefonátů se trošku tak jako poopravily ty poslední
1: My
0: roky.
1: Jsme právě tady dřistali ještě mimo éter, jakmile jsme zjistili tady tu informaci, že jsou zpátky, že možná by to mohl být happy end, že by se ta rodina mohla v podstatě udobřit. No tak co, tak s Harrym vždycky byly nějaké trochu problémy, tak to je jenom takový výkyv, co?
0: Dobře. Já myslím, že on byl takový ten, ale takový ten férový zlobil. Takový ten zlobil, kterého mají ty učitelky rády, jo? Protože on sice jako se občas objeví v kabinetu, ale není to takový ten, se kterým mají problém, nějaký zákaz nějak a tak. No a tak právě proto si myslím, jako, že on nezlobil, jako, že on v té kauze není ten špatný.
1: Jako, myslíš, že Meghan, jo? Ty jsi to řekl teďka.
0: Co já o tom vím, ne?
1: A takže další, kdo nepřijde do snídaně, tak je Meghan.
0: Meghan.
1: No a co teda, jo, proto si říkal, že Merkelovi přijeli.
0: No jasně.
1: Jo, takhle.
0: Počkej, se jmenují jinak? ne, ale ne, já nikdy neříkám svoje vlastní názory.
1: Jak se jmenuje Harry a William
0: Ne, příjmení? Protože tam byly při tom odchodu přece i nějaké oficiality, co se týče toho, že se stávají vlastně civilními.
1: Oni už neměli žádná královská práva. No počkej, hele, přemýšlel jsi někdy nad tím, jak se jmenují příjmení?
0: Oni jsou Windsorovi, ne?
1: Asi jo.
0: Jak se dnes jmenují Harry a Meghan příjmením, jo?
1: No ale já jsem ještě chtěla říct, že dobře, tak třeba Meghan mi není úplně nejsympatičtější.
0: Pardon, Sussexovi jsou to, Sussexovi. Ano, ano, Sussex.
1: A jo, ale zase na druhou stranu jsem moc nechápala v té době, kdy se dělo to okolo té královské rodiny, že dostávali takovou bídu, tak se jim tam nelíbilo, tak prostě jeli pryč, no tak co, jako, kdo to neudělal někdy?
0: Tak tam je to o té tradici, no. Tak jako někdo, pár už uhybu tam bylo, včetně Diany, nebo jestli pamatuješ ještě na Fergie se jmenovala, taková rusovlasá, která se vlastně rozvedla s jedním z princů a taky se potom žila docela takový bujarý život a podobně, no.
1: No
0: a já mám pocit, že oni žijou bujaře. Akorát.
1: Jasně,
0: to je jako v černobylém filmu, jo, pro pamětníky, protože všichni byli, já tě miluji a pojď mě tě políbit a políbili se tak na krk, ale co dělali bokem?
1: Bokem, no.
0: Když Jadina Mandlová vzpomíná, co dělali z Zem, nervy moje.
1: No hlavně celá ta královská rodina má nějaký vizuál nebo nějaký marketingový nebo mediální obraz, který se neustále udržuje. Na to oni mají celé ty týmy. Vždycky tam jako někdo je takový trošku jako zlobivý, no. Já bych to nebrala tak tragicky. Prosím vás, pořád je to jenom rodina. Jsou to království, je to království.
0: Jsou to lidi, no, jenom.
1: A jsou to lidi a tohle se v těch rodinách běžně děje. A ještě to, co se stalo jim, jakože Harry a Meghan prostě si odjeli na pár let do Ameriky, tak to je to nejmenší, jo. To se mohly stát mnohem horší věci. To bychom jim mohli povídat, co se jim mohlo stát
0: tak
1: v té rodině.
0: Konec konců strýček Harryho, tak ten zlobil dost.
1: Tak to do.
0: Dneska, já doufám, že ten nikdy zazděný.
2: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz. Skvělý zážitek z Dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
13: Nový školní rok je opět tady a od 1. září bude pěkně živo ve školách i na cestách.
14: Nalaďte si 1. září ráno od 8 hodin Rádio Čas a vydejte se bezpečně nejen do školy s městem Ostravou.
13: Ve speciálním ranním vysílání Rádia Čas budou mimo jiné hosty primátor města Ostravy Jan Dohnal a také noví prvňáčci.
14: Budeme společně apelovat na obezřetnost a ohleduplnost v dopravě, ať je ten nový školní rok klidný a pohodový.
13: Bezpečně nejen do školy s městem Ostravou a Rádiem Čas, aby nový školní rok začal v pohodě.
15: Rozlučte se s prázdninami pohádkově. V sobotu 29. srpna od 9 do 17 hodin vás Archeopark Chotěbus Podobora zve na den plný zábavy. Těšit se můžete na pohádkové kreslení s ilustrátorem Adolfem Dudkem, hudební dobrodružství klauna Nešiky a Zakleté princezny i spoustu pohádkových her a tvoření pro děti. Přijďte si užít kouzelný závěr prázdnin s celou rodinou.
4: Rádio Čas.

0: Máme z krku teď před...
1: Teďka?
0: Jo, přesně tak.
1: Dobře, takže já to miluju. Já bych jenom chtěla říct tady do vysílání, tady prostě, že to zbožňuju.
2: Super.
1: Vždycky ráno přijdeme a když má Marťa Fabík tu směnu, tak najdeme hádanky. Jo? Takže kdo začne?
0: No, začni. Nebo takhle, já jsem se vzdal té první, protože to jsem říkal, že nevím.
1: Vyjmenovaná slova.
0: Ne, protože
1: já
0: říkám,
1: právě taky ne.
0: Vyjmenovaná slova po V netuším. Já znám jenom Z-ka. Takže bohužel.
1: Tak řekni
0: dokonce, Z-ko. Přiznám tak řekni se, Z-ko, no. Dokonce brzy jazyk nazývat rozině.
2: A to je nejjednodušší.
0: Ne? Dokonce jsem chtěl říct, jestli to není nachytávka, jestli jsou po V, že jo. Takže,
2: jsou, díval jsem takže, se právě. Nejznámější jsou jako po B, že, ale...
0: Ne, pro mě poz, jo. V případě já si teda dávám...
1: Já teda musím říct, že když mi Ráďa říkal, že jsou to vyjmenovaná slova pov, tak já jsem zjistila, že jsem úplně v čudu. Mm-hmm. Že si nepamatuju nic.
0: Přemýšlel jsem, jestli vír třeba.
1: Jo,
0: vír,
1: ten tam je.
2: Vít,
1: taky říkali.
2: Vykat možná.
1: Žvíkat,
2: vykat.
0: Jo, takhle ty neznáš správné odpovědi.
2: Já znám jenom po B.
0: Aha, ne, ale ptal ses mě na V. Takže pro Marku.
1: Aha.
0: Hlení, co máš ty?
1: A chcete ty po V? Já jsem je našla.
2: Tak řekni. Ať
0: no.
1: Vy, vysoký vít, výskat, zvykat, ano, žvíkat, vidra, vír, vyžle, povyk, výheň.
2: Je to byly časy.
0: Myslím dokonce, že některá přidali. Od té doby jsem
1: byl na těm 100%. No, myslím, že jsme u žvíkat končili.
0: A povyk si nepamatuju teda určitě.
1: A já mám, vyjmenuji všechny, alespoň 6 vyjmenovaných slov po B. Tak by je jednoduché. Být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyvatel.
2: Přibyslav.
1: Super. No tak, ale tak Přibyslav.
2: Jako. Jsi dobrá.
0: Výjmenuji všechny a nevyjmenovala. Dobře. Poznej píseň a autora. Já mám tendenci to zpívat, takže
2: tak
0: já to musím
2: přečíst.
1: Tak přeci.
0: Už to s tebou ťahám, najmenej 100 rokov, držíš si má stále od těla, tak nějak no. Děka tvojim nadám, jsem tu celkom svokol, 100 rokov se smím len pozerať. Je to o hvězdách?
2: Věš nebo nevěš? Ano.
1: Jo. Je to o hvězdách.
0: It's a final countdown.
1: Je to o hvězdách.
0: Co máš ty, Lení?
1: Já mám. Nám to vyjde, co chceme, máme. S větrem v zádech počítáme. Máme vůli, nám to vyjde, všechno vyjde nám. Uh-huh. To je taková pozitivní píseň,
2: ano.
1: Která mi velmi připomíná doby, kdy byl na vrcholu Michal David.
2: Je to pravda, ano. A víš název písně?
0: Že já slyším dvousmysly všude.
1: Počkej, nám to vyjde, co chceme, máme.
2: S větrem v zádech počítáme.
1: Nevím. Jak se jmenuje ta píseň?
0: Děti ráje.
1: Děti ráje, ano. I muzikál z toho vznikl.
0: Mm-hmm. A poznat osobu podle indicí, já tady mám slova Japonsko, mikrofon a jahoda. Hm. Tak já typuju, že to je Mirai.
2: Ano, správně.
0: Hej, ty jahoda, že jo, původ japonský a mikrofon jakože zpěvák. Mm-hmm.
1: Já mám taky, poznejte osobnost podle indicí a mám tam hrníček, SVK, Markéta a mikrofon. Není to Markéta Konvičková?
2: To SVK znamená Slovensko.
1: Jo, řekni, Slovensko.
2: Řekni slovensky Markéta.
0: Markéta. Markita. Štefan.
2: No ale...
0: Měli jsme dvě hrničky, Hanka Zagorová.
2: Ano, bomba, dobrý.
1: Mm-hmm. Aha, ale tak to bylo těžké.
2: Bylo to těžké, no. Ale Ráďa by to věděl hned, ty hrníčky, tak jsem to dal právě
0: tobě. Víš, že jsem myslel, že SVK,
2: no.
0: Taková to musíte vidět vy, jaká ta zkouška technická auta, ne?
2: To je STK.
0: Jo,
2: dobře, týden zrovna.
0: Jakoby se nestalo, máš teda ještě chvilku čas?
2: Mám.
0: Máš teda chvilku čas, tak...
1: Jak bylo to ovoce, šimt nebo šmint?
2: Špint.
0: Boráci, kteří naladili, teď už vůbec neví, o čem mluvíme.
1: Ale že jako špint a SVK.
0: Za chvíli oficiálně jukneme do kalendáře a prosím vás, žijte to s námi, dneska se vás ptáme, Leninom připomeň.
1: Co by a vztahy na dálku fungují, nefungují, zažili jste, nezažili jste?

0: Jedna přímo ze života na Rádio Čas, náš WhatsApp ožívá, mimochodem dneska píše spousta nových lidí, řešíme vztahy na dálku, měla jsem vztah na dálku 3 roky, pak jsme se sestěhovali a po půl roce jsme zjistili, že nám to neklape, ale už je to dlouho, už má rodinu a mělo to tak být a jedna velmi stručná, vztah na dálku zrovna mám, mezi Havířovem a Libercem, funguje to, ale je to strašně těžké, přiznává Honza a my děkujeme za otevřenost. Havířov, Liberec už je dost.
1: Teda. To už je dost, no. Danča píše, ano, asi 5 let a fungovalo to. Nyní jsme manželé a funguje to ještě lépe. No tak to je krásné. Já si taky říkám, tak ale vidíš, já nemůžu mít vztahy na dálku, že jsi říkal pravdu, že ženy v bíku to nedají. Protože proto jsem taky tady, že jo? Protože já jsem se přestěhovala.
0: Ano, za láskou.
1: Protože my bychom jako ne, to by se nedalo dojíždět úplně.
0: Znám jednu velmi silnou ženu, mojí bývalou kolegyně ještě úplně v jiném médiu, a ta se taky přestěhovala za láskou z Karlovarska, ale to teda dobilo. Jako ta dostala teda na frak. Jo, a, jo, a, ježíš, mimochodem všimla sis, že, mimochodem, všimla sis, že Marťa nemá odhad na, no, 2,5 minuty, jsme přidali už asi 3.
1: Marťa, to nevíš, co je 2,5 minuty.
2: Bíden, pardon.
0: S tebou ne nic, bože, nic, nechme toho. Takže srovnáme si čas, 7.42, kolega Martin Fabík s námi a já bych možná ušel do toho, mrkneme se do kalendáře, dneska se ptá Lenča a vy si můžete zahrát s námi.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
3: Víš, nevíš.
1: Na začátek chci říct, že je to absolutní okurka, nebylo kde brát dneska. Takže příští rok, 27. srpen, nechci.
2: Dobře.
1: Takhle. Prosím vás, dnes je Mezinárodní den loterie. Kde loterie vznikla?
2: V Americe. V USA. Nebo?
1: Takže
0: starý, možnosti? Starý Řím nějaký?
2: Jsi konkrétní jako město?
0: Já mám pocit, že to je strašně stará záležitost.
1: Takže možnosti?
2: Možnosti. No.
1: Takže starověká Čína, Egypt anebo Perzie?
0: Takže říkám, stará záležitost, to se dá malý bod. Tak já dám tu Čínu.
1: Je to Čína.
2: Skoro to bylo.
0: Skoro. Ne, já vím, že když jsem něco četl, už asi nevím co, jo. Ale vím, že mě překvapilo, že strašně dávno už takhle lidi pokoušeli štěstěno. Jako.
1: Je to tak, je to tak. Myslím, že Keno, nebo tak nějak se jmenovala ta první. K čemu původně ale sloužila loterie? Ty částky peněz, které ty lidi dávali za ty losy, tak je k čemu takhle, to sloužilo?
0: Aha, bože, ještě jsem nezačal typovat, protože já jsem měl úplně jiný typ.
2: Jako ty peníze, k čemu sloužili?
0: Ty, které vyhráli nebo sázeli? No,
1: ty, které sázeli. Protože ty vždycky sázíš a jenom část se vyhrává. Chápeš?
0: Jo, rozumím.
1: Nevyhrává se všechno.
0: Tak se třeba díky tomu něco stavělo?
2: No, nějaké školy nebo...
0: Nebo nakrmili se chudí, nebo...
1: Aha, dobře.
0: Tak do městské kasy, jako králi, panovníkovi, čínské...
1: Ale já vám to uznám.
2: Jo, ty brďo.
1: Jste skvělí, bylo to k financování veřejných staveb a dokonce se z toho financovala i část velké čínské zdi.
2: Ty brďo. Dobrý.
0: Prosím vás, to vynechte. Pamatuju si, jak jsem typoval, jak je dlouhá. Jdeme dál.
1: Další otázka, jak je dlouhá velká čínská? Ne, to nevím,
0: to jo. To no.
1: Počkej, ty jsi říkal nějakých 5 kilometrů, ne? Nějakým, nebo tak nějaké,
2: no, kolik to má čupík, teda?
0: No? Nějaký...
1: Ne, to je tam...
2: 30?
0: Ne.
2: Nic, pokročme, nevím, přidal jsem se k Ráďovi teďka.
0: Já si pamatuju, ona těma očičkama, to je velká čínská zeď.
1: A ještě šlo o to, že ta čínská zeď, že zajímavost byla, že je vidět až z vesmíru. A Ráďa říká, 5 kilometrů?
2: Tak 30 je trochu lepší, no.
0: Máš tam ještě nějakou?
1: Jo, dobře, dál. V roce 1896 proběhla anglo-zanzibarská válka, která je označována za nejkratší válku v historii. Jak dlouho trvala?
2: 6 dní.
0: Jsou kratší. Necelý den.
1: Tak ne.
2: Více, jo?
1: Ale jdete na to dobře.
0: 3 dny.
1: Bylo to v nápovědách. Tak si neuznej.
2: A nápovědy neřekla.
0: Neřekla žádnou.
1: No ne, tak a chcete nápovědy?
2: Ano.
0: No.
1: Tak 5 hodin... 1 den, anebo 45 minut?
0: 3/4 hodiny.
1: Tak. Je to tak.
2: Tak, to bylo rychle.
1: Zanzibar se vzdal Anglii velmi, velmi rychle. V roce...
0: To vypadá jako válka během nějakého školního předmětu. Matematiky.
2: Nemůžem, pardon.
1: Prosím vás, rychle, velká přestávka. Tak jako, kdyby takhle dlouhé byly války, že? To by bylo skvělé.
0: Vesmírná objednávka.
1: No. V roce 1955 ve Spojeném království byla poprvé vydaná Guinnessova kniha rekordů. Podle čeho nebo koho se kniha jmenuje?
2: Podle...
1: Chcete možnosti?
2: Ano, radši jo.
1: Podle Alexe Guinnesse, prvního člověka, který byl do knihy zapsán, za B podle piva, za C podle města, kde nápad na knihu vznikl.
2: A podle jakou piva? No, jako podle piva, že? Jako
0: nějaký... No tak to je ten slavný irský. Já mám pocit, že jo, protože to byl nějak majitelé toho pivovaru, kteří to nějak spolupořádali nebo spolu vydávali.
2: Pivo, že by to souviselo s rekordama, jakože vypil hodně piv a potom se tam jako třeba zapsal? Třeba nějak tak to bylo. Tak dáme to pivo, pojďme do piva.
1: Tak jo, máte to správně. Ale Alex Guinness byl taky dobrý, ne?
2: Jo, dobrý, ne?
1: Je to pivo a je to proto, že ta knížka vznikla jenom jako do hospodských kvízů, nebo původně tak, no. Mm-hmm. Co?
2: Dobrý.
1: Čemu
0: ne,
1: se
0: já už
1: směš?
0: Jsem se malem zase k ničemu přiznat, bys tak dělala scéně až do deváté.
1: Ne, přiznej, ne, to nemůžeš dělat.
0: Lení, ptej
1: se. Ne, přiznej se.
0: Tak možná na konci.
1: Řekni.
0: Možná před devátou ti to prozradím.
2: Něco s tím pivem, nebo?
1: Něco s tím pivem, ty se přiznej.
0: My se ten Guinness totiž mi byl nějak povědomý a mi pak došlo, že já jsem říkal, tak chystám dopředu, že jo, víš, nevíš. A pak mi došlo, a teď mi to až došlo, že to 27. bylo strašně jalové, tak si radši vzal pátek 28. protože,
2: tak ale doteď,
0: ale doteď jsem to, ne, já si nic nepamatuju,
2: je,
0: akorát teď, jak říkala toho Guinness, já říkám, to jsem někde viděl, říkám, aha, to je ten jalový den, aha, to
2: ty brdě, ale tak přiznávám, to je promyšlené.
1: Přiznávám. Tak taky, jak to tahám zpaty ty otázky, ty prosím vás, dneska je úplně okurka navíc, nevíš, to je úplně hrozné, ani zvuk nemám. Jak se jmenuje agentura, která zaznamenává české rekordy a kde ji najdeme?
0: Agentura Dobrý den a Pelhřimov.
1: Ano. A poslední otázka, chci za ní velký potlesk, protože ano. Tolik otázek dát dohromady na datum. 27. srpna, to se chválím teda, jo. Dnes se narodil i velmi známý spisovatel, který měl na svědomí knihy jako Stepfordské paničky.
0: Já znám jenom film, no.
2: Nebo?
1: Rosemary má děťátko.
2: Tak to
1: kdo to napsal?
0: Tak bohužel znám jenom ta filmová zpracování, ale předlohu neznám, no.
2: To nevím
0: tak
2: vůbec.
0: To je ostuda. Mm-hmm.
2: To je špatná kurva.
0: Mimochodem Stepfordské paničky doporučuji jako film, teda. To je zážitek.
2: Máš nápovědu?
1: Já tady jsem tak nějak doufala, že to budete vědět.
0: Já jsem v tomhle tom, já jsem ani dokonce nevěděl, že jsou na základě jako knižních předloh.
1: Dobře, tak mám nápovědu. Tak bude to Charles Dickens,
0: ne.
1: Ira Levin,
2: no.
1: Nebo Karel Maria Remarque.
0: Bčko je to.
1: Je.
0: No to se přiznám jenom vylučovací metodou.
2: No znělo to povědomě to jméno.
1: No to jsem si teďka vymyslela, ty možnosti taky. Tak jo, ale ahoj, jinak dobrý. To byla krásná, spanilá jízda, takže gratuluju vám.
2: Děkujeme.
0: Tak a já se dordít.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: snídaní vinčujeme dobrou chuť. Pokud byste chtěli v rámci dobrého trávení ještě potrápit bránici, doporučujeme nové video za ranní tým, které jsme nazvali, vždycky zapomenu.
1: Něco s mužem. Ideální muž.
0: Ideální muž, přesně tak. Možná se v tom někteří poznáte. Takže Facebook, Instagram, Rádia Čas. Lení, jaká byla vlastně přes noc snůška příspěvku na téma vztah na dálku na Facebooku?
1: Hodně.
0: Ty čekuješ? První, který ti cinkne, nám
1: hodně
0: tam přečti.
1: Hodně přispíváte. Simče třeba píše, ano, vztahy na dálku fungují, už jsem v něm skoro rok. Markétka stále mám a smajlík. A Pavla, naštěstí s tím zkušenost nemám a nevím, jestli bych to dala.
0: Posluchačka Eva, vím, co se týče jako svých bývalých partnerů, že byla vždycky taková upřímná, namluvila nám audio, tak schválně, jestli zažila nebo nezažila.
2: Ahoj, co se týká vztahu na dálku, tak měla jsem, on byl z Plzně, já vlastně z Ostravy, takže vlastně přes celou republiku, no a vydrželo nám to 3 nebo 4 měsíce a prostě ne, já na to asi nejsem. Ahoj.
0: Je tady ještě dodatek, který přišel minutu na to, tak nevím, jestli si na něco Eva rozpomněla.
2: Já už celkově, i když mám být bez partnera na dovolené sama, v uvozovkách, tak je to pro mě takové moc dlouhé, ta dovolená.
0: Má jasno. Dobrý dojezd do cíle, mimochodem, Evy.
1: Tak mě dovolená třeba až tak nevadí, ale je fakt, že nějaký delší časový úsek, tak to vůbec, no. Já s tím člověkem chci prostě být. A hlavně my jsme se potkali vlastně později, takže já si pořád říkám, že potřebujeme dohnat to, co
0: pořád
1: jsme nenaradili.
0: Přesně. Takže pište, jak to máte vy, nahrávejte klidně i audia, mimochodem za chvíli takové malé varování, já nevím, jak se paní doktorka jmenovala, byla paní doktorka, nebo pán to tenkrát psal, ne, myslím, že to byl pán, takový ten šťavnatý mail, já jenom prosím vás, bude za chvilku ta písnička, ne, to už je pár měsíců zpátky, varování. Jo, hity, které milujete, za chvilku bude taková ta písnička o pánovi s lubrikantem.
1: Jo.
0: Vím, že jeden pán měl z toho jakoby osypky, takže prosím vás, až po 8 hodině, když tak zase
1: naladíte. X bude.
0: Jo, jen tak, varováníčko.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na phaze.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90 a máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Čas.
1: Hity, které milujete.
2: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vem.

0: No, krásně nám to vyšlo, je přesně 8, čas na nové zprávy nebo další zprávy s kolegou Martinem Fabíkem.
1: A my za tu písničku fakt nemůžeme. Já se pořád bojím toho pána, co nám psal.
0: Teď mi opravdu kamarád Marťa psal, to si fakt někdo stěšoval na Xindla.
1: Ano, ano, že prý jsme z prosté rádio, protože pouštíme Xindla X, kde se zpívá o lubrikačním gelu.
0: Přesně tak. Si dodnes pamatuju, jak jsi mi poprvé slyšel v rádiu a jak mě chytla. Jako
1: mi se líbí moc.
0: Jak jsi mi dostala pod kůži. A ku podivu, tohle vůbec nevnímám jako pikantní.
1: Já teda miluju ten videoklip a ten taky není vůbec pikantní. Mm-hmm. Tam mě hodně bavily makrely.
0: Hity, které milujete v mnoha podobách, pokud s nima máte spojenou nějakou úžasnou vzpomínku, tak třeba vám takhle rozjasníme den už příští 60-minutovce. S Lenčou a Radimem.
2: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mks.havířov.cz.

0: 10.90 až do 1. září. Kaufland.
1: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
3: Zbavte se odolných zbytků jídla a masnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
4: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
5: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D48 ve směru na Frýdek Místek v oblasti Hukvaldy. Kvůli údržbě stromů a keřů je zde omezení provozu. Dále buďte opatrní na D48 ve směru na Olomouc poblíž Frýdku Místku. Je zde uzavřen jízdní pruh. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Města už myslí na zimní údržbu. Moravskoslezský kraj vzdá hold zdravotním sestrám a ve Vyškově vznikne nový garážový dům. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Města už se chystají na zimu. Do skladů ve velkém míří posypová sůl a další materiál. Například Jihlava má připravených 1300 tun soli a 500 tun drti. Nákup s předstihem se městům vyplatí. Materiál může být až o pětinu levnější. Podle televize LTV Plus už technické služby také kontrolují a připravují techniku, která bude v zimě udržovat silnice.
6: Morava aktuálně.
5: Moravskoslezský kraj i letos vzdá hold zdravotním sestrám za jejich profesionalitu, nasazení i lidský přístup. Více nám sdělila zastupující mluvčí Miroslava Chleboňová.
7: Moravskoslezská sestra dlouhodobě připomíná práci lidí, bez níž by se kvalitní zdravotní péče neobejde. Zdravotní sestry jsou pacientům na blízku ve chvíli, kdy potřebují nejen odbornou pomoc, ale často také podporu, trpělivost a obyčejný lidský kontakt. Právě jejich každodenní práci chce anketa představit veřejnosti a poděkovat za ní. Oceněné sestry budou nově představovány a oceňovány v rámci jednotlivých zdravotnických zařízení.
5: O přízeň veřejnosti se letos uchází celkem 27 sester. Hlasování odstartovalo 24. srpna a potrvá až do 20. září. Svůj hlas můžete dát na webu sestra.msk.cz. Ve Vyškově vznikne nový garážový dům, nabídne místo pro zhruba 75 aut a přibude také 30 veřejných parkovacích míst. Stavba vznikne na nevyužité části pozemku u základní školy Tyršova. Dvoupodlažní objekt bude částečně zapuštěný podzem a jeho fasádu doplní zeleň.
6: Rádio Čas, sport.
5: A SKHS Kroměříž se v sobotu utká s fotbalovým klubem SK Prostějov v šance národní lize. Zápas začne v 17.30 na stadionu Jošky Silného. Domácí tak čeká další souboj o cenné body. Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni. Na Moravě mohou teploty vyšplhat až na 30 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
9: Pohodové krásné ráno, probouzíte se do nového dne s rádiem Čas 8.06 27. srpna, svátek slaví Otakar.
10: Tak komplet, ať to máme s Lenčou a Radimem, taky s vámi na druhé straně. Dneska řešíme, pokud jsme zadaní, tak jako jestli jste si troufli někdy na vztah na dálku a byli jsme překvapeni dneska už několikrát, že někteří ho nejenom vyzkoušeli, ale opravdu praktikují. Dokonce i manželství tam máme na dálku.
9: Ano,
10: že?
9: Máme. Dokonce 13-letý vztah na dálku a stále funguje.
10: Ještě jsme neprobrali nebo nikdo nenapsal, jestli někdo vyzkoušel i mezi kontinenty nebo jakoby napříč různými zeměmi, takže Facebook, WhatsApp 776612800, pište, nahrávejte, no a my za chvíli doslova do písmene vyrazíme do terénu.

0: Jenom taková malá vsuvka, kdy slyším Miley, konečně se vyjádřila, protože ta si dávala na čas po odchodu, jak jí říkala, po odchodu tetičky, když oficiálně kmotry Dolly Parton. Je to krásné, doporučuji dohledat si sociální sítě, ale mimo jiné řekla, že vlastně to nejpodstatnější, protože lidi spoustu věcí viděli, si řekli a zažili v soukromí, jo, což bylo čím neviditelné. A jedna z věcí řekla, že jí Dolly povídala, hele, určitě o tom napíšeš písničku, vypláčeš, vyspíváš se z toho a půjdeš dál. Takže předpokládám, jestli brzy nebude song právě s touto tématikou.
1: To je hodně dojemné, ano. Hodně dojemné.
0: Hity, které milujete, žijeme to s vámi, s Lenčou a Radimem, a pořád ještě v rámci prázdnin.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
0: No jo, ale tak jako příští týden už nám začne i nový školní rok 2026-7 a nejsou to nervy jenom z toho, že zase se budou rozdávat známky a úkoly, ale vlastně i ten přesun z bodu A do bodu B, to je kapitola sama pro sebe.
1: 1. září je to tady, už myslím, že v úterý to je, že? Tak v úterý se potkáme na akci Bezpečně nejen do školy, která proběhne přímo u základní školy v Proskovicích. A když říkám, že se potkáme, tak se skutečně potkáme, protože tam bude celý tým Rádia Čas a odtamtud budeme i vysílat.
0: Přesně tak, spousta zajímavých hostů, zástupci Ostravy, samozřejmě i samotné školy, naše časácké sluníčko. Základy té prevence vlastně i toho přesunu do školy se dozvíte jednak na místě, jednak z vysílání, ale hlavně doporučujeme i webovky bezpečnější.ostrava.cz. Tam se dozvíte všechno podstatné, pokud si nejste jistí, třeba jako jestli máte na to naučit své potomky, já nevím, přecházet přes přechod nebo zajet si tramvají do školy a tak dále. A myslím, že je to dokonce zaměřeno i na řidiče, protože i ten by v tenhle čas měli dávat velký pozor.
1: Ano, ano, protože tak jako každý rok 1. září to bude okolo škol živější a přece jenom školáci někdy jsou tak nadšení, že běhají a vbíhají do silnic, takže prosím vás, jezděte velmi opatrně a pomalu.
0: Cože? Co jste řekla? Že školáci bývají nadšení?
1: No, tak když dostaneš třeba kornout a když do první třídy ještě nevíš, co tě čeká, tak se těšíš.
0: Já jsem to apropo vůbec nechápal, když jsem to poprvé viděl Lucie Postrachulice, když ono to bylo natáčeno v Německu, jo, s českými herci. Říkám, v životě jsem nic takového nedostal. Ty si pamatuješ nějaké kornouty nebo tak?
1: Nějaké sladkosti si pamatuju.
0: Fakt?
1: A já si, ale víš, co si pamatuju nejvíc z toho, že jsem dostala nějaké sladkosti a šli jsme do školy a byl to podvod. A já si doteď pamatuju.
0: Jo, takhle, že ti neřekl, že jdeš do školy.
1: No ne, oni mi řekli, že jdu do školy a že to bude super a strašně mi na to navnadili, že skvěle, že první školní den. A pak se stalo to, že jsme tam došli, byli jsme tam 1 hodinu a šli jsme domů. To je takový ten první školní den, to je jenom přivítání. A potom nás tam posadili na 5 nebo na 6 hodin. A já jsem to brala jako totální podvod, protože já jsem si myslela, že to každý den bude fungovat stejně.
0: Mě to připomnělo kamarádku, jejíž, já myslím, že to byla dcera, že to strašně těžko snášela vůbec to, jak ji na to připravovali. A potom šla teda ten první den, vrátila se z té školy a řekla, no, nakonec to nebylo tak hrozné, fajn, máme to za sebou, něco v tom slova smyslu, že jo. To je dítě. A druhý den byla strašně překvapená, jakože ta musí znova.
1: Jo.
0: Ona myslela, jakože to je nějaký jako jednodenní proces, ano, která se musí, ano, a potom už si zase bude žít tím školkovým životem. No takže takhle ne, jo.
1: No, no. Každopádně i tak školáci půjdou do školy, to víme stoprocentně, takže je bezpečnější Ostrava. Pozor na to, řidiči, zpomalte, už jsme říkali, a 1. září se na vás budeme těšit v Proskovicích.
0: A jukněte na webovky, hezký den.
2: Když kohout zakokrhá a Budík spustí svůj hit, Radim s Lenkou křičí Dobré ráno, Moravo, na rádiu.

0: Miliardový Rick Astley na Radio Čas, to je jeden z těch pozitivnějších virů, který se roznesl mezi lidi. Myslím, že to byl nějaký mail, na který jste klikli, protože to něco vyžadovalo a dostali se právě na videoklip Ricka Astleyho. Hmm. Baví nás dodnes. Jinak 8.17 Radio Čas, Lení, co je nového?
1: Já bych uvedla tuhle zprávu letem světem internetem takovými slovy, že když nemůžeš na toaletu, počkej, ne, když nejdeš na toaletu, mm-hmm. dojde toaleta k tobě, tak.
0: Mm-hmm. To je vlastně, já mám pocit, že si včera nebo předevčírem byl dokonce i světový den toalet, takže, mm-hmm. nebo toaletního papíru, takže asi to bude nějaký příběh, ne?
1: Ano, ano, je to novinka. Jedna společnost představila nového robota, jmenuje se Xiaoban, tak. No a stačí ho přivolat hlasovým povelem nebo ovladačem a díky nějaké technologii ona za vámi přijde. Je to normálně toaleta, která na zavolání přijede.
0: Hele, ale teď jako bez legrace, my už jsme si zhruba hodinu zpátky říkali, jak se moc bojíme, jako by toho robotického světa, hlavně když to má podobu humanoidu, ale zase je spousta situací, opravdu v mém životě, kdy jsem stokrát řekl ne, nepůjdu tam, nebo tam se mi nechce, protože jsem se bál toho diskomfortu, toho, že tam není jako běžná toaleta, jo, takže kdyby byla ta možnost.
1: No jo,
0: otázku, jak je to velké nebo malé, co?
1: No, vypadá to jak takový, no není to zase tak velké, vypadá to velmi jako luxusně a funguje to stejně jako takový ten vysavač, co jezdí po bytě a potom jde zpátky do té zásobovací stanice. Tak i ten záchod se potom sám vyčistí a vrátí do té dobíjecí stanice.
0: To znamená, když ty se na něho sedneš, on tě vysaje?
1: No, tak ty tam co mi kakáš.
0: Jo, dobře, ale... Jo, takhle, hele, no dobře, ale tak dobře, já chci vědět víc, ale, je tam nějaký jako obrázek nebo co?
1: Je tady obrázek a vypadá to fakt krásně, ale, no. A to je ta moje otázka, jo, teďka třeba situace, jo, já bych potřebovala na toaletu, jo, a řekla bych, tak prosím tě tady Pepíku, protože většinou se to pojmenovává, že, ti robotci, tak bych řekla, Pepíku, potřebuju na záchod, no. A Pepík by přijel, a co já bych jako tady dělala tady před tebou, že?
0: Tak jestli bys víš, nevíš, kakala... Akorát nevím, jak je to zařízené, jestli to právě bude narušovat jakoby ten ozon tomu blízkému okolí, ten můj taneční prostor.
1: No asi
0: to by měli vychytat, víš?
1: Tak jako nejezdí celá kadibutka, že? Jezdí jenom ta toaleta prostě. Ale já to není domyšlené, podle mě to není domyšlené.
0: Tak já mám pocit, že to je teda pro privátní záležitost, pokud je třeba někdo osamělý a má penízky na to a špatně se mu chodí, tak prostě touhle cestou, no.
1: No tak to takhle, no tak
0: jde,
1: to jo.
0: Mi jde o ten odér a záležitost jako prostě komfortu, no.
1: Tak jako odér bude vždycky, že jo?
0: Ne, to přece někdo musí jednou vymyslet, jo. I když prý podle odéru se taky prý pozná, jestli máte nějaký zdravotní problém nebo ne, jo. A teď nevím, prosím vás, přestaňte snídat, já už jsem to možná jednou načal.
1: Mimochodem...
0: Ne, já počkám, až dojí, protože až dojí. Zase tak mi neto.
1: Ne, já to nechci slyšet.
0: Ne, já se chci na něco zeptat jenom.
1: Tak se mě zeptej.
0: Ale souvisí to s tím, co jsi sama říkala a podobně. Neříkej. Už co, ne, necháme toho.
1: Ne, tak to řekni.
0: Neříkej, že někdy, když jsi spufla, což se stane, to je přirozené, to je zdravé, že jo?
1: No.
0: Jo, jo, že jsi hodnotila jako...
1: Ne, to děláš ty? Ty už jsi to tady říkal, že to
0: já děláš. Vím, že jsem to zmínil, jakože prostě člověk si řekne, o, to je zajímavé, víš, jakože řekni, že se ti to nikdy nestalo, panečku, co jsme to měli včera a podobně, víš co, tak jako, to nevá.
1: Člověk si říkal, panečku, ten se povedl.
0: Jo,
1: no, tak to
0: si říkáš, wahahaha, jako a podobně a někdy,
1: Tak já už vím, co ti koupím k Vánocům.
0: Párkrát sebou i pohrdám, řeknu, a vajíčka, to není dobrý, jo, ale jako, no taková ta vařejná vejce jsou hrozná. Dobrou chuť, lidi.

0: V překladu spojil jsem, že je 8 hodin a 23 minut, jo, tak nevím, proč jsem.
1: Znamená 8 hodin a 23 minut.
0: Mně se občas v hlavě, protože vím, že chci říct třeba jedno, dvě slova a podobně, tak se mi tam prostě spojí a udělá se buď to patvar, nebo dodnes si pamatuju, jak jsem chtěl uvést Hanu Hegerovou a písničku Levandulová. Řekl jsem Hana Levandulová, což mi přidalo moc hezké.
1: Ale to mi vlastně přijde, že potom Santa Claus oznamuje čas teda jenom, když dělá ho, ho, ho, ho.
0: Ano, 8.25 večer,
1: 23.
0: Čas rozdává dárky. Můj táta jednou spojil Halinu Pavlovskou, řekl v televizi ta Pavlína.
1: Ta Pavlína.
0: Jo, přesně. Jo.
1: Jo, ale já to znám taky, prosím vás, to kolikrát se nám tady stane, že vyjede to rychleji, než to stihne dojet ta myšlenka.
0: A to mluvíme o slovech.
1: A to mluvíme o slovech.
0: Tak Milan dneska opět ryze upřímný, už je čtvrtek. 27. srpna, ještě jednou otíku Motakarům krásný svátek a kdo má tady koule na to poslechnout si upřímnost astrologickou, tak jdeme na věc.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Čtvrtek bude z pohledu hvězd docela náročný. Dramatických událostí zřejmě bude požehnaně, nicméně jsou zde také hvězdné aspekty, které naznačují, že by nám měla skvěle fungovat intuice a také, že budeme schopni projevit svou moudrost. Co se týká jednotlivých znamení, tak štíři dnes budou velmi komunikativní. Radci budou mít tendenci se vzdělávat či jít za novým poznáním, ryby budou úspěšné v profesních aktivitách. Lvi projeví velký tah na branku. Střelci mají naději na snadné zisky a berani budou úspěšní v aktivitách v oblasti vlastního domova. Pany si dnes nenechají nic líbit. Býci se naštěstí moc spoléhat nemohou a kozorohům bude vycházet vše, než stáhnou. Vodnáři mohou pociťovat úbytek energie. Váhy se budou cítit nejlépe v prostředí přátel a blíženci budou mít schopnost ukecat každého. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
2: Dobré ráno, Moravo.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Na páteční snídani přijde inženýr Zbyněk Pražák, náměstek primátora statutárního města Ostravy. Povídat si budeme například o sociálních službách pro potřebné v Ostravě. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
6: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Slyšíte ty zvuky?
2: To nejsou rytíři z pohádky, to se do Ostravy ženou policejní koně.
1: V sobotu od 12:30 ožijí Komenského sady už 28. ročníkem mezinárodního setkání jízdních policií.
2: Čeká vás parkurové skákání, zrcadlový parkur, speciální policejní parkur i zábava pro nejmenší.
1: A vstup je zdarma.
3: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
4: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
3: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
4: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
3: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
5: KP Revital Ostrava.
4: Vaše práce,
3: vaše stopa.
4: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
6: Rozlučte se s prázdninami pohádkově. V sobotu 29. srpna od 9 do 17 hodin vás Archeopark Chotěbus Podobora zve na den plný zábavy. Těšit se můžete na pohádkové kreslení s ilustrátorem Adolfem Dudkem, hudební dobrodružství Klauna Nešiky a Zakleté princezny i spoustu pohádkových her a tvoření pro děti. Přijďte si užít kouzelný závěr prázdnin s celou rodinou.

0: Zdraví z tanečního parketu Rádia Čas s Lenčou a Radimem, krátce po půl deváté, společně hezký čtvrtek přejeme. No a teď ještě trošku povýšíme tu vaši ranní snídani. Leni, dělám to nerad, mám pro tebe přepadovku. Vyjmenuj mi alespoň čtyři pochutiny, které máš spojené s Olomouckým krajem.
1: Tvarušky, frgál, káva, super kafe a zmrzka.
0: Jaká?
1: Jahodová.
0: Jahodová?
1: Nevím. Tak je, říkám čtyřikrát tvarušky, to mi musíš uznat.
0: Jasně, jasně.
1: To je hrozný ten časový limit, co my to těm lidem děláme?
0: Jasně, olomoucké tvarušky mě napadly, potom, ať citujeme správně třeba hanácké koláče, ale já bych tam zahrnul i ty frgály.
1: A štrůdl, teď já tam jezdím do štrůdlárny.
0: Jo?
1: Nejlepší štrůdl na světě.
0: Ale no. Není to jenom záležitost té firmy? Souvisí to s Olomouckým krajem jako takhle?
1: No. Tak já nevím, co Olomouci.
0: Štrůdl mi zní hodně německy, ale dobře. Jinak třeba sýr Niva, mimochodem třeba i starorežná a tak dál. No neříkáme to jenom tak, protože právě na ty chutě Olomouckého kraje máme teď políčeno, protože i tam pro vás hraje Rádio Čas.
1: Ano, chutě kraje 30. srpna v Prostějově, to znamená, co by kamenem dohodil do Olomouce. Takže tam se můžete potkat. Jinak

0: Já možná jako, kdybyste nějak nestíhali, protože přece jenom je to už tuto neděli, tak ještě potom dvě zastávky vždycky ob týden, jedna právě v Olomouci a v Přerově 13.9. ještě, kdyby
1: a
0: něco.
1: A vždycky to stojí za to, naučíte se tam spoustu nových věcí a navíc ochutnáte věci, které třeba byste nikde jinde neochutnali, mimo vaření tam bude i skvělá cukrařina, takže v neděli to bude mňam, mňam, mňam.
0: Takže zaplníte bříška, kdyby něco chutě kraje.cz a bon appetit.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Muzika, ale doufáme taky pohodička s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas. Hezký nový den.
1: Krásné dobré ráno, no a máváme taky na benzínku takovou zelenou ve Výškovicích, protože my jsme se tam stavovali včera s Marťou.
0: Ostrava, Výškovice.
1: Ostrava, Výškovice. Včera jsme se tam stavovali na kafe a byla tam velmi milá paní prodavačka a moc nás pozdravuje.
0: Poznala tě?
1: Poznala a říkala,
0: nebo že... Nebo tam někde vysíš? Vysíme? No ne, tam, protože někde říkáš, ve městech jsou i ty billboardy.
1: Je to billboardy. Já jsem myslela, jestli jako měla naši fotografii. Na to pultem.
0: Na fotečce.
1: To myslím, že ne. Ne, ona, že sleduje naše videa na Facebooku a na Instagramu a říkala, že se vždycky dobře pobaví, tak

0: tě mám moc a moc pozdravovat.
1: Tak ňuňám, nevím, možná teď jako spíte po noční nebo prostě po včerejší směně, nebo nevím, jak to mají, oni mají dlouhé ty směny.
0: To dlouhé jo, ale myslím, že tam to je taková ta městská benzinka, že to budou spíš denní.
1: Lení?
0: No.
1: Pro mě teda jako, že mám odbok. Já děkuju za vzkaz.
0: Máváme.
1: Ty jsi taková, to dáváš přednášky vždycky?
0: Jo, já.
1: A pozor, fakt, a teď to nesouvisí s tím místem, jo? Opravdu, pozor, nesouvisí. Ale jako no, o kávě a o kávovém snobství a
0: no.
1: To znamená, na benzínkách jako se dají sehnat kvalitní kávy? Kvalitní filtry? Nebo jak to,
0: já to řeknu,
1: stavovali?
0: Já to řeknu kulantně. Jo.
1: Jak to, že jste stavali na benzínku, na kávu?
0: Jo, jo, jo. No zrovna tahle je v pohodě. A řekla bych to kulantně tak, že jsou v životě situace.
1: Ale když je kofeinu třeba, jako co si budem.
0: Je ti to jedno a bereš všechno.
1: Tak jo, tak už si
0: že
1: rozumím.
0: Že možná bych brala i ten, i tu kávu z toho kávovaru.
1: Jo, ale všimni si, jak jako dávám pozor na detail. Jo.
0: Ale mimochodem zrovna tato benzínka, kterou samozřejmě nejmenujeme, tak ta má dobrou kávu.
1: Ale já jsem zažil pár, kde mi to krásně nakoplo.
0: Jo, jo, jo, jo, to je dobré.
1: Je to kus od kusu. Lení, jenom se vracíme k dnešnímu tématu. Není raní, platí po celý čtvrtek a je to o bušícím srdíčku. Zkus mi jenom doplnit citát, jo? Vztah na dálku je pouze test, jak daleko může cestovat.
0: Láska!
1: Špiavně! Vztahy na dálku, jasně i v ulicích Moravy a Slezska jsme se zeptali, jestli jste se ho někdy vyzkoušeli nebo ho praktikovali.
2: Neměla jsem vztah na dálku a ani tomu nevěřím. Já si ráda všechno ověřím.
3: Víte, že jednou jo, tak na dálku a nevydržel. Kluci chodili na vojnu, takže to bylo asi tím.
4: Já jsem zkoušela vztah na dálku, ale pak jsem si řekla, že by to nebo ono.
5: Neměla a asi nedokázala bych si to představit. Myslím, že je to těžší.
6: To jsem neměl, ani bych nechtěl a nemyslím si, že by to nějak dlouho mohlo vydržet.
7: Tak vztah na dálku jsem nikdy neměla, já tady toto moc jakoby nemusím, ale myslím si, že když se mají dva rádi, tak to se to dá i vydržet.
1: Až na takový ten pozitivní konec, bylo to stokrát ne, jestli chápu dobře, že jo?
0: Ano, ano, spíš ne. To je zajímavé, protože v ulicích tady Ostravy je to, že spíš ne, kdežto na Facebooku nám to funguje i několik let, dokonce i manželství na dálku tam máme.
1: A my vás poprosíme jenom WhatsAppové, kteří, protože když my vás jako neoslovíme, nebo tak jako nešťoucháme do vás, takže se tam usínáte, jo? Takže 7766 12 800, kdyby byla nějaká ta životní zkušenost, hoďte nám zprávu nebo audio. Děkujeme.
8: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Rádio Čas, Čas, kam za sportem.
1: Já vím, že to je úsměvné, že zrovna ranní dvojka Rádia Čas vás zve na sportovní akce, ale v obou případech myslím, že bychom si dokonce vybrali nebo to nějak zvládli, protože jednak já začnu takovou tou univerzální pozvánkou za naše parťáky z Hangáru Ostrava, tedy Velkého lezeckého centra. Jenom připomínka, že jsou tam pro vás, právě hangarostrava.cz vás navede. Pokud se nepletu, mají nad 1500 metrů čtverečních lezecké plochy, dětský park, trasy pro absolutní začátečníky, ale pro velké profíky a potom ještě to člověk zají a zapije v bistru, takže jako, co nám schází. Stavte se, fakt to stojí za to, myslím, že dokonce se dá použít i dárkový poukaz, jako zážitkový.
2: Ano, a navíc můžete sportem přispět i na dobrou věc a to je již nám dobře známá benefiční jízda Kolečko spojuje. To proběhne už 30. srpna v inline parku Sareza. Délka jednoho kola je 1200 metrů a za každý kilometr se přičítá 10 korun k výtěžku, který půjde na dobrou věc.
1: A je úplně jedno, jestli si to ujdete, nebo budete běžet, nebo pojedete. Důležitá, taková jako podle slova Kolečko spojuje, jo, je také symbolicky sestavit, buď to třeba s inline bruslemi, ale třeba i maminky z kočárky. Vozíčkáři můžou přijet a zajet si tu trasu, já nevím, dětská odrážedla, boty, které mají takové ty v kolečka dole, koloběžky, o jak je libo. Ideálně prosím vás helmu, jo, jestli máte helmu, ono podle toho se vás prý bude dobře i počítat.
2: Jinak celý ten výtěžek z toho, co najezdíte a co si uděláte tak nějak hezky a dobře na těle, tak půjde na malého Páťu, který je dvouletý chlapeček, který bojuje už od prvních okamžiků svého života. Následkem těžkého poškození mozku mu byla diagnostikována dětská mozková obrna, takže právě ten jeho příběh najdete taky na webu kolečkospojuje.cz a právě na něho můžete přispět.
1: A kdybyste náhodou nemohli dorazit, jo, připomínáme 30., což je tato neděle inline Sareza v Ostravě, tak klidně mrkněte právě na webovky, ono vás to navede, jak pomoci třeba i na dálku. Takže o, jak je to prosté, jak říkám, zahřát člověka může dobrý skutek, nejenom o Vánocích.
0: Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
8: Houston, nemáme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
9: Slyšíme vás. Dejte nám chvilku.
10: Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
8: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
11: Nákupní centrum Géčko.
12: Sportovní nadšenci, pozor! V Géčku pro vás otevíráme další prodejnu sportovního oblečení a vybavení. Poprvé v Ostravě je tu Martes Sport. Martes Sport. Začněte vaše sportovní kroky s tou správnou výbavou. Najděte svůj styl s Martes Sport v Géčku.

0: Tak ještě jedna, jo, stihneme. WhatsApp Rádia Čas, dneska jsme se s Lenčou shodli, že napsala spousta nových posluchačů, kteří WhatsApp jinak nevyužívali, třeba Zdeňka. Vztah na dálku měla, dokonce s cizincem, psali jsme si dopisy dvakrát denně. Psali jsme si dopisy denně, čárka, dvakrát jsme se viděli a při druhé návštěvě jsme si řekli, že si uděláme děťátko. Povedlo se, bylo to složité, za tehdejšího režimu nebylo lehké se vzít a získat pobyt v cizině. Vydrželi jsme, pak bylo druhé dítě, přestěhovala jsem se za ním, on potom k nám, protože jsme utíkali od války v bývalé Jugoslávii. Děti jsou velký, vnuci jsou, manžel bohužel už není, prostě osud, ale takže jo, takže jako wow. Když to má lidi spojit, tak to spojí a je to silný příběh takhle na závěr tohohle rána plného lásky.
1: Mě úplně běhá mráz po zádech, stejně tak jako když jsem četla zprávu od Jiřinky, že byli spolu na vzdálenost 50 kilometrů, že jezdili, po roce byla svatba a byli by spolu teď 51 let.
0: Takže klidně nám dejte důkaz, proč tomu věříte nebo nevěříte, pište, nahrávejte a my se vám budeme věnovat i v dalších minutách a hodinách a podobně. Mimochodem, po 10. dorazí Eva na Jeste s rozumem. A já se nemůžu nezeptat, protože se zaměříme na hory. Na turistiku, na výšlapy, samozřejmě na stravování, když se chystáme na takový výlet, takže takhle v úzovkách, kdybys měla čas, poslouchala bys, nebo tě to míjí? Ne, to ne, to byla blbá otázka, prostě jako jestli to je tvoje parketa,
1: moc
0: takový
1: ne,
0: druh pohybu.
1: Moc ne, já jsem na procházky, já strašně ráda chodím na procházky, tak klidně daleko, ale po takových rovinkách. Já ty výstupy, jako třeba Beskydská sedmička, to je moje největší noční můra, že bych vůbec šla okolo. Kdyby šla okolo startu, tak už bych jako se klepala, takže ne.
0: No
1: ne.
0: A naproti mě ta vlastně noční mura bude stát nebo sedět, že jo? No, protože no. Eva s manželem to naprosto zbožní.
1: Jo, oni aj běhají po těch horách. To jako, tak to už vůbec, jo, to je úplně sci-fi pro mě.
0: Je divné jako relaxovat třeba při chůzi, jako když člověk jako
1: se
0: dýchá no, jo. No. A občas mě dokonce překvapilo, já jsem někomu něco natáčel jenom na kameru a šel jsem si pomalou chůzí a najednou na té kameře na tom výsledku vidím, ahoj, já tě zdravím, jak se máš, jenom ti říkám, jsi se šel projít, říkám, bednář. Jo?
1: Já jsem se procházela, no, nebo já jsem taková procházková. No. Fakt procházky, klidně celý den se procházet, ale procházky, no.
0: Tak když tak víc mezi 10. a 12. a hlavně mějte krásný čas s Rádiem Čas.
2: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio dny NATO.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
4: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akutří paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?

0: Rádio Čas. Rádio Čas.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Zlínsku v ulici Husická v oblasti Kunovice poblíž vlakové zastávky. Srazila se tady dvě osobní auta, projíždějte opatrně. Pozornost se vyplatí i v Bystřici pod Hostýnem v ulici Holešovská. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobáků a se zdržením můžete počítat.

0: šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Armáda v Česku posílí výcvik nováčků, bohumínské kino má nové předsálí a v Olomouci se chystá nová supermoderní porodnice. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Armáda v Česku vycvičí od září více nováčků. Vojenská akademie ve Vyškově zvýší kapacitu kurzu z dosavadních 500 na 900 lidí. Připravovat se budou budoucí profesionální vojáci i členové aktivní zálohy. Šestitýdenní výcvik zahrnuje střelbu, pochodování, orientaci v terénu i první pomoc. Armáda tak reaguje na rostoucí zájem a potřebu posílit své stavy.
2: Morava aktuálně.
0: Bohumínské kino má nové předsálí. Diváky čeká více pohodlí, modernější prostor a také pořádná dávka barev. Více dodává mluvčí města Jana Končítková.
3: Kromě klasické výmalby jsme na boční stěny a sloupy nechali instalovat dekorativní stěrku. A stávající sedačky doplnila nová křesílka a stolky a celý prostor jsme oživili barevnými doplňky. Po vzoru Multikin si mohou diváci ještě v předsálí prohlédnout upoutávky k filmovým hitům na nové velké obrazovce.
0: V Olomouci se chystá nová supermoderní porodnice. Stavební firmy už připravují místo pro nový pavilon C1 ve fakultní nemocnici. Budova nabídne zázemí pro porodnici, gynekologii a péči o novorozence. V areálu zároveň pokračují další stavební práce, například na psychiatrii a ředitelství nemocnice. Lidé proto musí počítat s omezením pro auta i pěší.
2: Rádio Čas, sport.
0: A čeští veslaři míří na mistrovství světa do finále. Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou a také Dalibor Neděla s Jakubem Podrazilem postoupili mezi nejlepší. Obě české posádky skončily v semifinále třetí. Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni. Na Moravě mohou teploty vyšplhat až na 30 stupňů Celsia.

0: milujete.
1: Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc, a to mi nedovolí.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Slyšeli jste někdy o efektu idealizace? Ono to zní strašně komplikovaně, ale souvisí to s dnešní otázkou na Rádiu Čas. Mimochodem krásné dopoledne s Radimem. Týká se vztahu na dálku. V podstatě náš mozek má tendenci vyplňovat ta prázdná místa po tom chybějícím fyzickém kontaktu. Jo. Takže si představujeme, jak to bude krásné a všechno si idealizujeme a o to více těšíme. A ta setkání potom s tím dotyčným partnerem nebo partnerkou, ať už bydlí 200 km nebo 2000 km daleko, jsou prý potom mnohem vášnivější a víc jako si toho vážíme, což dává logiku, jo, ale efekt idealizace trošku i s naším mozkem souvisí. Co vy, šli byste do toho, nešli do toho, vztahy na dálku, vaše zkušenosti, přiznali jste nám dneska i několik dokonce regulárních manželství, která takhle fungovaly alespoň dlouhou dobu, takže podělte se, Facebook, případně WhatsApp číslo 776612800 a já se s dovolením zakoukám do svých poznámek a také se podělím. Bude to na dálku, na blízku, záleží, kde zrovna bydlíte, ale s Rádiem Čas se můžete bavit na spoustě míst.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Je to hodně, tak třeba sobota 29. vlastně dá se říct, to je poslední prázdninový víkend, zveme na Den obce Horní Suchá od 13 hodin s programem plným dobrého jídla, pití, zábavy, třeba i s Tomášem Klusem, když tak mrkněte hornisucha.cz, ať vás to navede. Pro změnu v Komenského sadech v Ostravě proběhne v sobotu 29. mezinárodní setkání jízdních policií, takže taky sobota, nejlepší týmy městských policií, jízdních jednotek, ukázky, já myslím, že i doprovodný program bude stát za to a i to počasí má být tak akorát na podobné akce. A od 2. do 28. září, to znamená už příští týden, začíná Svatováclavský hudební festival. Tým Rádia Čas je s vámi u toho, možná v průběhu dalších dnů a týdnů rozdáme i nějaké volňásky. A my už dneska zmiňovali s Lenčou, tak připomínám ještě jednou, pokud byste rádi ochutnávali Olomoucký kraj a všechny jeho možné speciality, tak si dejte další zastávku Chutí kraje, tentokrát v Prostějově. Bude to v neděli 30. v Kolářových sadech, zhruba od 10. Takže kdybyste se stavili, moc předtím nejeste, protože si naplníte bříška.
2: Hity, které milujete.

I ty, které milujete s Rádiem Čas a Radimem, když jsme u těch jmén, tak zdravím všechny otíky. Otakar, tohle jméno dneska zdobí kalendář a já vám přeju krásnou čtvrteční pohodu. Si dneska povídáme o vztazích na dálku, ale vztahy můžou mít různé podoby. Někdy k dobrému kamarádovi, někdy k pejskovi, mazlíčkovi a někdy i k tomu plechovému mazlíčkovi. Já myslím, že možná ještě zítra to zmíníme s Lenčou ráno. V každém případě, jestli mě něco dostalo do kolen, tak je to vzkaz, který našli pracovníci slovenského servisu, tedy autoservisu, když měli auto připravit k prodeji a dál. A obvykle říkají, že se moc nekoukají do takových těch šuplíků a podobně, ale byl tam dopis, tak ho otevřeli a je to v podstatě vzkaz pro nového budoucího majitele tohoto slovenského autíčka, nebo autíčka ze Slovenské republiky, ať to řeknu správně. Majitelka v něm napsala, že autíčko se jmenuje Bublinka a byl tam, já to zkusím přeložit, jo, protože je to slovenské a opravdu se netroufám, protože v mém podání slovenština vždycky zní jako parodie. Právě si dostal to nejlepší auto na světě, jmenuje se Bublinka a je to opravdu rozmazlený Ital. Prosím dodržovat tato pravidla. Nikdy nejedla jiný benzín jako, a teď jsou tam vyjmenovány ty druhy benzínu. Prosím měnit olej každý 10 000 km, nebo alespoň jednou ročně, je na to zvyklá a podotýkám, je to Ital, takže jsou dost hákliví na to, co se jim leje do motoru, takže prosím nikdy nic jiného, jako to, co má jíst. Když to dodržíš, nikdy tě nikde nenechá. Je spolehlivá, je krásná a bylo to moje první auto, tak doufám, že se k ní budeš chovat jako k příteli a ne jako k věci. Díky a přeju moc šťastných kilometrů. Tak nevím, jestli je úžasnější Bublinka, kterou bych si teda docela rád prohlídl, a nebo samotná majitelka, ale to se mi prostě líbí. No a hlavně je to o té lidskosti mezi lidmi, i když se prodává třeba jenom auto, tak se možná nechte inspirovat, to by mohl být krásný zvyk a možná taková malá nepsaná povinnost pro každého, který dělá něco takového. A hlavně vám všem za volantem v Bublinkách, anebo moje kamarádka třeba auto říkala mopači, nebo v mopačích, spoustu šťastně najetých kilometrů.

0: 6,90 až do 1. září. Kaufland.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
0: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
0: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Nový školní rok je opět tady a od 1. září bude pěkně živo ve školách i na cestách.
5: Nalaďte si 1. září ráno od 8 hodin Rádio Čas a vydejte se bezpečně nejen do školy s městem Ostravou.
4: Ve speciálním ranním vysílání Rádia Čas budou mimo jiné hosty primátor města Ostravy Jan Dohnal a také noví prvňáčci.
5: Budeme společně apelovat na obezřetnost a ohleduplnost v dopravě, ať je ten nový školní rok klidný a pohodový.
4: Bezpečně nejen do školy s městem Ostravou a Rádiem Čas, aby nový školní rok začal v pohodě.
6: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
7: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
8: Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni. Na horách naměříme kolem 18 stupňů Celsia.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: Marťo, děkujeme za předpověď počasí, tak když si tady ještě se mi pozdraješ, kolega Martin Fabík za tým Rádia Čas, já tě zdravím, ahoj, jo, počkej, špatný čudík se ti zaplánujeme.
4: Aha, dobře, ještě jednou dobré ráno,
3: ještě
4: nebo dopoledne.
3: Jednou, dobré ráno, my už jsme spolu trávili i nějaký čas ráno, i s Lenčou, dobré ráno Moravo.
4: Ano.
3: A mě jenom zajímá, jakoby, jak bys zhodnotil, protože za chvilku si dáme opáčko dnešní víš, nevíš.
4: Ano.
3: Dneska se ptala Lenča a hodně se přitom nadřela, tak jako, jak to prožíváš vlastně, ať už jsi úspěšný nebo ne, tak většinou, když člověk odchází z studia, říká si jako,
4: jo, tak jako bože, s úsměvem, takže bylo to dobré. První jako akce, jak bylo to víš, nevíš, tak to byla Věstoňská Venuše a to se mi hodně připomíná často, že jsem to řekl špatně.
3: Co jsi řekl, počkej, to
4: se. Lenča se mě ptala něco, jak ona, jak je dlouhá, nebo jak kolik ona měří. No a já jsem řekl
3: asi, vleze do dlaně, ne?
4: No já jsem řekl 1,90 m. Protože jsem si představil, že může být jako různě velká, jako víš, jak ne, tak malička, ale může být velká, malá.
3: Tak jako možná ta záleží. Paní, ta předloha kdysi dávno, podle které jakoby ti pánové, já nevím, jestli utesali, nebo si tak vyrobili, tak možná takhle byla vysoká,
4: no,
3: krásná.
4: No řekl jsem akorát, že byla bez hlavy a bez rukou a bez nohou. To bylo poznávací znamení, no.
3: Ona to vlastně byla taková jakoby Dolly Parton bez hlavy, dalo by se říct, v určitém svém období, ano.
4: Je to možné.
3: Jo, protože v osmdesátkách Dolly vypadala přesně tak, bože, zdravím tam nahoru.
4: Dobrá kočka.
3: Nicméně, dnes je dnes a než si dáme the best of the víš, nevíš, tak je zvláštní, že Lenča nezmínila, dneska 27. srpna je jeden burgerů, prosím pěkně.
4: Ježišmarja.
3: No a já se nemůžu nezeptat, jakoby nejlepší burger, prosím tě, hlavně nemenuj firmu, jo, ale nejlepší burger, jaký si kdy jedl a jestli vždycky jsi měl štěstí na fouzovkách mrk-mrk řetězce, anebo si někdy ochutnal právě od profíků, kteří se třeba na to specializují.
4: To tak? Byla asi náhoda, ale bylo to asi 6 let zpět a bylo to v Chorvatsku na Krku. Tam byl nějaký stánek a tak jsme sjeli takový velký hamburger s takovou omáčkou.
3: Klasika to, hovězí nebo?
4: To bylo nějaká všeho chuť. To se nedá popsat, od té doby jsem nejedl nic takového podobného. No. Mm-hmm. Maximálně potom v jedné společnosti podobná chuť tam byla, ale...
3: A kdyby si to mohl sestavit, protože ty se hodně pohybuješ bez pochyb v kuchyni, tak co bys tam naskládal tady? Masíčko bys dával normálně klasickou tu směs,
4: sýr,
3: sovězího, ano.
4: Kečup, tatarku, možná nějaký dressing, ledový salát, rajče, okurka, musí být zelenina, bez toho to nedám.
3: Ta rajčata u vás nechápu, to jsem jako nikdy ten salát tak zvládnu.
4: Salátová okurka, to můžeš?
3: To jo, to zvládnu, ale nesmí tam být zrna. Někdy takové ty velká zrníčka z toho vylízají, to nemusím. Moc jsem nepochopil ten trend a moc jsme se nepotkali, přesně řečeno vůbec nemusím rukolu a někde to tam jako nahází na kila.
4: Rukola je ta kyselá? Nebo
3: ne, rukola je taková, ona je taková hořčina, mi dokonce připomíná chuť něčeho, což nemůžu říct, ale takže takhle mi chutná rukola. A jestli jsem něčemu podlehl v poslední době, tak je cibulové čatný.
4: Cibulové čatný, jo.
3: Neměl jsi tu čest?
4: Neměl jsem tu čest zatím.
3: Tak jo.
4: To je něco podobného jako burger, nebo?
3: Ne, cibulové čatný je součást jakoby té náplně tam dovnitř a v podstatě je to, když to přeženu, cibulová marmeláda.
4: Cibulová
3: prostě skaramelizovaná cibule, trošku ochucená, takže je to takové do sladko, kysela, umami. Ne, jako, fakt ne?
4: Ne, ne, ne. Já miluji zase hořčici s medem, ta kombinace té omáčky.
3: No ale hořčici, jo, pardon, my jsme se zapomněli, jo. Takže můžete se zasnít s námi, pokud nevíte, co k obědu, máte inspiraci, protože dneska jeden burgerů a
4: dobrou chuť.
3: Dobrou chuť a dobře se bavte.
0: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
0: Víš, nevíš.
5: V roce 1896 proběhla anglo-zanzibarská

0: Jmenuje.
1: Podle...
0: Chcete možnosti?
1: Ano, radši jo.
0: Podle Alexe Guinnesse, prvního člověka, který byl do knihy zapsán, za B podle piva, za C podle města, kde nápad na knihu vznikl.
1: A podle jakou piva? No, jako podle piva, že? Jako
2: nějaký... No tak to je ten slavný irský. Já mám pocit, že jo, protože to byl nějak majitelé toho pivovaru, kteří to nějak spolupořádali nebo spolu vydávali.
1: Pivo, že by to souviselo s rekordama, jakože vypil hodně piv a potom se tam jako třeba zapsal? Tak dáme to pivo, pojďme do piva.
0: Tak jo, máte to správně. Ale Alex Guinness byl taky dobrý, ne?
1: Jo, dobrý.
0: Co?
1: Dobrý.
0: Čemu
2: ne,
0: se
2: já už
0: směš?
2: Jsem se malem zase k ničemu přiznat, bez dělá scény až do deváté.
0: Ne, přiznej, ne.
1: Něco s tím pivem, nebo?
0: Něco s tím pivem, ty se přiznej.
2: My se ten Guinness, totiž mi byl nějak povědomý a mi pak došlo, že já jsem říkal, tak chystám dopředu, že jo, víš, ne. A pak mi došlo, a teď mi to až došlo, že to 27. bylo strašně jalové, tak... si radši vzal pátek 28. protože,
1: ale doteď
2: jsem to, ne, já si nic nepamatuju.
1: Ty brdě, ale přiznávám, tak to je promyšlené.
0: Přiznávám. Tak taky, jak to tahám z paty ty otázka a chci za ní velký potlesk, protože ano. Tolik otázek dát dohromady na datum.

0: Krásně to s vámi utíká, za chvíli bude 10 hodin a to znamená alespoň pro dnešní den dvouhodinovka, jste s rozumem, speciál Eva Riegler dorazí, budeme si povídat o horách, budeme šlapat po horách, dopřávat si túry, samozřejmě se na to vybavíme i dobrým jídlem, ale k tomu jakákoliv otázka, která vám prostě nebude jasná, o čemkoliv pochybujete a tak dál, 776 12 800, to je naše WhatsApp číslo, můžete napsat nebo třeba tu zprávu i namluvit, prostě kdybyste se Evy chtěli na něco doptat. Je tady jednou za dva týdny, tak proč to nevyužít, jo? Takže jinak k svačině dobrou chuť. Dneska máme 27. srpna a to znamená, takhle já to řeknu, za týden v tento čas už škola pojede, školní rok 2026-27 a my se těšíme konkrétně na úterý 1.9., i když vím, že kluci a holky asi moc ne, někteří. Startuje nový školní rok s týmem Rádia Čas, budeme konkrétně u základní školy v Proskovicích, jo? Velký program, spousta hostů, přímé vstupy přímo z akce na místě, třeba i naše hostesky a časácké sluníčko, ale samozřejmě s tím vším souvisí kampaň, když tak mrkněte na bezpečnější.ostrava.cz, protože co si budeme povídat, ten začátek nového školního roku je velká divočina nejenom pro pedagogy, rodiče, děti, ale třeba i pro řidiče, tak aby možná v těchto dnech dávali více pozor, to, že kluci a holky jsou někdy opravdu prdělové, aby všechno proběhlo tak, jak má, a právě tyhle ty webovky, tahle ta kampaň vás nasměruje, jak se na to všechno připravit v rámci prevence, jo? Tak kdyby něco, bezpečnější.ostrava.cz. Vám všem za volantem další úžasná muzika a pohoda, stále s Radimem, já vám přeju krásný den.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 59,90.

0: Branko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert, dle srovnání k 19.8.
1: Je, schořela mi kulma.
2: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dor, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondo.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Ještě vstřebávejte dojmy z téhle písničky, to je Rihanna ve své nejkřehčí podobě. A teď si představte osobu, která je, no, dejme tomu krátce před padesátkou, velký životní punker, nejradši jakoby číro na hlavě, já nevím, nemitá, já nevím, nechci říct nemitá kůže, ale prostě tak jako zvláštní vztah k hygieně, roztrhané oblečení, jo, velmi punkové názory a podobně. A dotyčný člověk, jako je z mého blízkého okolí, mi řekl, hele, pro tuhle tu písničku mám slabost a pokaždé, když ji slyším, tak mám chuť se ji okoupat, jo, takže jako hity, které milujete a každý s námi dělá něco, tak doufáme, že i ta další 60-minutovka bude naplněná k vaší spokojenosti. A pozor, připomínám, dvouhodinovka jste s rozumem, Eva Riegler v přímém přenosu, kdybyste měli jakýkoliv dotaz, WhatsApp, pište, nahrávejte 776612800. Já vám přeju mimochodem i k svačině dobrou chuť, ať se vám hezky poslouchá kdykoliv i online na cazradio.cz.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
5: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, na Zlínsku v oblasti Kunovice v ulici Husická. Stala se tady nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní na dálnici D2 v oblasti Starovičky směr Bratislava. Probíhá zde údržba a oprava mostů. Může hrozit omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Studující rodiče dostanou novou pomoc. Orlová změní staré koupaliště na nový sportovní areál a zlínská radnice zvyšuje bezpečnost u škol. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Česku čeká studující rodiče nová pomoc. Od září mohou získat necelých 7,5 tisíce korun měsíčně na péči o malé dítě. Nárok mají rodiče, kteří pobírají rodičovský příspěvek, o dítě osobně pečují a zároveň prezenčně studují vysokou nebo denně vyšší odbornou školu. Zpravidla musí být do 26 let a jít o jejich první studium daného typu. O takzvané hlídačkovné mohou požádat od 1. září online nebo osobně na úřadu práce.
2: Morava aktuálně.
0: Orlová změní staré koupaliště na nový sportovní areál. Místo bazénu vznikne prostor pro sport i odpočinek. Lidé si tu budou moci projet speciální dráhu pro kola a koloběžky. Součástí bude také inline dráha a horolezecká stěna. Nový areál by se měl veřejnosti otevřít příští rok v červnu. Zlínská radnice před začátkem školního roku zvyšuje bezpečnost u škol a mateřinek. Dělníci v ulicích obnovují přechody pro chodce, aby byly pro řidiče co nejlépe viditelné. Podrobnosti dodává mluvčí města Tomáš Melzer.
3: Obnoveno bude v celém městě bezmála 30 přechodů pro chodce. Práce probíhají na etapy a vždy se dotknou pouze jedné poloviny přechodu. Díky tomu zůstane zachován bezpečný pohyb chodců i plynulost dopravy. Zároveň apelujeme na řidiče, aby zejména v okolí škol a školek věnovali řízení zvýšenou pozornost, dodržovali nejvyšší dovolenou rychlost a počítali s přítomností dětí v silničním provozu.
2: Rádio Čas, sport.
0: A v sobotu nás čekají dva zápasy šance ligy. Zbrojovka Brno od 17 hodin vyzve FC Zlín v Šipex aréně. Od 20. hodiny pak Baník Ostrava přivítá Sigmu Olomouc na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích. Fotbalová sobota tak bude mít co nabídnout. Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni. Na horách naměříme kolem 18 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Ne, mě by to zajímalo taky, protože já to řeším, když kupuju nějaké tričko.
5: Ne, tak v obchodě asi většinou využívám, já chodím do speciálních obchodů a tam je vlastně, to znáš, že antipotin. To se jmenuje antipotin a ty vlastně o to poprosíš, zaplatíš 5 korun a je to takový jakoby ďupátko namočené mokrou houbičkou a ty to vyzkoušíš.
4: To je blbost.
5: Možná.
4: A víc takových blbostí každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Rádio Čas.
6: Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Konzumem speciál na Radio Čas.
1: Otázkou je, jak moc dneska budeme jíst, protože vím, že budeme hodně v pohybu, ale myslím, že to tam Eva nějak propašuje. Eva Riegler ve studiu Rádia Čas, krásný den, ahoj.
2: Ahoj, krásné ahoj. Dopoledne.
1: No, jako sluníčko, protože Eva ještě nabírala sílu, i když jsme se jako viděli vlastně průběžně, ale mezi tím vcucla další Finsko. Mimochodem moc děkuji za sladké pozdravy, moc krát
2: děkuji. No, rádo se stalo, ale tohle je prostě totální, absolutní slast, o kterou jsem se zkrátka musela podělit. A přivést kousek toho lahodného krémového Finska tady do Česka.
1: Nemůžu se nezeptat, je to jste s rozumem, protože jako už jsme řešili vlastně finskou saunu, co by filozofii, řešili jsme kave, jejich slabost pro třeba kýble, regulárně kýble, ale vzhledem k tomu, co jsi mi donesla, jsou Finové sladké tetky, nejenom jakoby v rámci výroby, ale jako mají slabost pro sladké?
2: Rádio, určitě ano, protože oni mají i několik legendárních desertů, a které se vlastně, nebo desertů pečiva, sladkého pečiva, které je pro ně typické a specifické a jího na denní bázi, tak jako v Česku jsou třeba velmi typické koláčky s posypkou,
1: ano.
2: Které téměř nikde jinde neseženeme, tak oni mají svého skořicového šneka,
1: no.
2: Který sice je známý po celém světě, ale ten skořicový šnek je vlastně primárně z těch severských, z těch skandinávských zemí,
1: ano, ano.
2: A tam to dává smysl, protože skořice je to zahřívací koření a oni tam standardně mají prostě celoročně spíše chladno, potom na podzim v zimě doslova klemru. A ta skořice se tam najednou hodí. To je tuším něco jako kanelipula, je to finsky, ten skořicový šnek. A potom mají ještě takové hodně typické pečivo s kardamomem. Říkám to snad správně, že? Není to kardamon, ale kardamom.
1: Kardamom a dokonce jsem měl tu čest ochutnat. A vlastně byla to báze kardamomu a právě toho skořicového šneka. Mm-hmm. Pravda, ochutnával jsem to v Olomouci a je to skvělá kombinace. Když se to nepřepískne, je to opravdu jako člověk trošku vstoupí i do Arábie s tímhletím desertem. Chuťově.
2: A co je třeba ještě velmi zajímavé, oni mají takový svůj specifický sýr. Říkají tomu vrzavý sýr, ale on je opravdu specifický pro to Finsko. A ta konzistence.
1: Je to podobná vrzavost jako halumi třeba?
2: Já si myslím, že to bude velmi podobné. Mm-hmm. Já teda bohužel jsem neochutnala vzhledem ke svým
1: intolerancím,
2: ale mám to přímo zprostředkováno. Takže lehce to vrže, je výborný, je pro ně typický, ale pozor, oni ho samozřejmě ano, jedí k pečivu, jedí ho na slano, ale velmi typická konzumace je taková, že se nakrájí na malé kousky, v rychlosti se opeče na pánvi a podává se s džemem. A nejtypičtější pro ně je vlastně sladký džem z morušek. To jsou takové plody, ano, vypadá to jako moruše, ale nejsou. Jsou takové malinké oranžové, jsou mnohem drobnější a rostou normálně ve finských a laponských lesích. A sbírají se tam někde na strništi, zkrátka sbírají se tam někde v lese. Je to opravdu titěrná malinká záležitost, ale jsou velmi, velmi specifické právě pro to Finsko.
1: Ať to uzavřeme a zároveň pozveme na to dnešní povídání, které bude trošku jiným směrem, nemůžu se nezeptat. Vlastně pokud si tě nějaký zamiloval, nějaký ten Fin a teď mu řekl, jako dělám jeste s rozumem na Rádiu Čas, mimo jiné, jako měl by co poslouchat ty další 2 hodiny? Jako dalo by mu to něco, protože Finsko, kromě přírody, to je spíš rovina, ne?
2: A není to tak úplně.
1: Víš, kam mířím,
2: čím víc na sever, tím je to hornatější. My jsme teda měli i to štěstí v podstatě už před těmi 2 lety, kdy jsme si vytipovali úžasnou oblast. Takže my máme, standardně říkám, my máme, protože to do budoucna plánujeme znovu navštěvovat. Umístění těch apartmánů je přímo jakoby v kopci. A rovnou vlastně z apartmánu chodíme do kopce a každý den jsme tam měli minimálně nějakých 400 až 500 metrů výškových převýšení na denní bázi. Takže když se to načetlo za ty dny, tak už to byla docela solidní řacha a pořádné převýšení. Takže ano, jsou tam spíš teda kopečky. Nebavíme se o vysokých horách, ale o kopečcích s vlnitém terénu a opravdu čím víc na sever, čím víc do toho Laponska, tím je to kopcovitější.
1: I tak s láskou musím konstatovat, že nejste normální, ale tak jako co. A opravdu do kopců a do hor dneska vyrážíme. Proč, co a jak, o tom už za chvíli s Evou Riegler.
0: Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál na Radio Čas.

0: Tomem Speciál na Rádio Čas. Posloucháte pořad Jste s Rozumem Speciál na Rádio Čas.
1: A máte to dvakrát, jo, pokud jste si odběhli na kave, jenom ať víte, kde jste, co jste a tak dál. Já si teď pročítám původ jednoho slova, protože hned pochopíte, o čem bude řeč. Túra. Mimochodem u nás, tak v domě, kde jsem bydlel, a už od té doby vím, že nechci bydlet v domě, kde je kolem 5-6 obyvatel a bytových jednotek, protože tam si každý vidí do talíře. Tam jsme říkali túra, takové té povinnosti uklidit celý dům a schody a podobně.
2: Tak s tím se setkávám poprvé,
1: no,
2: jsem v životě neslyšela.
1: Dneska mám túru. A my jsme to měli co 6 týdnů a vlastně celý barák od zhora dolů a podobně. Jinak tady je to z francouzského slova, tedy tour, okružní cesta, obchůzka.
2: To mě překvapuje, promiň, že ti do toho skáču, protože já teda zase mám zafixováno, ano? Že z francouzštiny je jakoby chodit na túru faire de la randonnée.
1: Paráda, děkuji
2: moc. Jenom, že mě to překvapuje.
1: Potom prý, že to šlo ještě přes němčinu, ale tam je to taky tour, nebo já nevím, jak to, jak to říkají správně a podobně. No zkrátka je to výraz, který já mám spojený s úklidem schodů, ale těch, kteří zdravě smýšlí, tak samozřejmě s horami, nebo horama. Takhle, s těmi, kteří rádi
2: chodí nahoru,
1: stoupají do výšek, ano, přesně tak. Tak prosím tě, Evi, v čem je prospěšná taková buď to horská túra, anebo v lepším, kdo by chtěl jako začít teprve horský výšlap?
2: A já chci říct, že je to naprosto, naprosto geniální aktivita. A to úplně po všech směrech, protože prospívá tělu velmi komplexně, ale zároveň neskonalým způsobem prospívá naší psychice. Pojďme se nejdříve podívat na to hmotné, na tu naši tělesnou schránku. Ony vlastně ty hory sami o sobě, nebo ta túra, nebo ten kopeček, zkrátka, když se vydáme někde, kde je nějaké to drobné převýšení, anebo velké, tak je to aerobní aktivita. Je to vlastně vytrvalostní aktivita, kterou vykonáváme po nějakou dobu. To znamená, dostaneme se hezky do toho spalovacího režimu, zvedne se nám tepovka, to tělo tak jako hezky funguje, okysličuje se a velmi to prospívá zdraví našeho srdce, našim cévám a celému vlastně tomu kardiovaskulárnímu systému, včetně mozku. Ale pozor, ty hory mají takové ještě trošku jiné specifikum oproti tomu, když chodíme po rovince. A to je to, že my když jdeme do kopce, tak vlastně zvedáme nohy oproti gravitaci. A dá se to i srovnat vlastně se silovým tréninkem, o jehož benefitech se mluví stále více. Takže vlastně to potom posiluje kosti, klouby, zvyšuje se vlastně tvorba té svalové hmoty, protože ty nohy a veškeré ty partie zatěžujeme úplně jinak, než když chodíme po rovince. A tam si, já si myslím, že jsem se dostala i k nějaké studii, která ukazovala, že při chůzi v horách, jakoby do hor, do kopce, třeba lýtkový sval, zatěžujeme o 210% více, než když teda se jdeme projít někam kolem rybníku nebo jezera. Takže má to vlastně ten obrovský benefit v tom, že kombinujeme vytrvalostní aktivitu se silovým tréninkem, ale co je velmi zajímavé a taky si myslím, že se o tom až tak moc neví, to je to, že při té chůzi v horách velmi posilujeme takový ten takzvaný core, to znamená ten střed těla. Břišní svalstvo, zádové svalstvo.
1: No, to, jak učili v těch starých filmech ty slečny v těch školách, třeba i s tou knihou na hlavě, aby dobře stály a chodili.
2: Přesně, a ono je to vlastně velmi, velmi důležité, nejen proto, že si tvoříme ten břišní sval, který je v dnešní době tak adorovaný, ale my tím posilujeme i záda, celý vlastně ten trup. A do toho, pokud se rozhodneme, že využijeme takové ty trekkingové hole, tak úžasným způsobem zapojujeme taky svaly na rukou, na pažích, na ramenou. Takže ty hory můžou být nádherným komplexním tréninkem.
1: Hned mám otázku, která mi napadla, ale dáme si pauzu, protože takhle, kdyby vás napadalo cokoliv, doptávejte se a nejenom o horách, o dobrém jídle. Zkrátka, když je tady Eva a živě a na 2 hodiny, proč to nevyužít? Dobrý den.
0: Posloucháte pořad Jste s Rozumem Speciál na Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani. Na páteční snídani přijde inženýr Zbyněk Pražák, náměstek primátora statutárního města Ostravy. Povídat si budeme například o sociálních službách pro potřebné v Ostravě. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
11: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
12: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo-smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na mojehruska.cz.
13: Slyšíte ty zvuky?
14: To nejsou rytíři z pohádky, to se do Ostravy ženou policejní koně.
13: V sobotu od 12:30 ožijí Komenského sady už 28. ročníkem mezinárodního setkání jízdních policií.
14: Čeká vás parkurové skákání, zrcadlový parkur, speciální policejní parkur i zábava pro nejmenší.
13: A vstup je zdarma.
15: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
16: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
15: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
16: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
15: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
17: KP Revital Ostrava.
16: Vaše práce,
15: vaše stopa.
16: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.

0: rozumem speciál na Radio Čas.
1: Kolegyně Eva Rigler v plném soustředění na další otázky v rámci speciálu Jeste s rozumem, dneska tady horský speciál, dá se říct. Evi, než budeme pokračovat a vypíchneme další pozitiva a benefity hor, nemůže se nezeptat každý, kdo třeba je jim vzdálen, teď opravdu myslím logisticky, nebo kdo prostě na to z různých důvodů nemá, nechce výbavu a tak dál. Jenom aspoň trošku dá se připodobnit, nebo zkrátka je výhodou třeba i chůze po schodech v baráku, kde rozhodně, já nevím, 4-5 podlaží, jako rozhodně, mají naši a podobně.
2: Ano, ano, a my jsme se, myslím, i o tom bavili, že vlastně v těch modrých zónách, to znamená ta místa, kde se lidé dožívají nejvyššího věku, takže je to mnohdy spojené s tím, že ta obydlí, ta místa jsou v kopcích a že ti v uvozovkách staří lidé, kteří tam žijí, tak dennodenně zdolávají určitá převýšení, když jdou nakoupit, když jdou do kavárny, když se jdou socializovat,

0: stoupání, takže člověk by se možná divil, jak velké převýšení může zvládnout na tom, když bude pravidelně chodit schody.
1: Jak je to tady s tím spalováním, když jsme tady v horách a dáváme si takový výšlap, kolik to jako člověku dá, přesně řečeno vezme spíš asi, že jo?
0: No, je to velmi těžké říct, protože je to nesmírně individuální, vždycky se ty spálené kalorie odvíjí od naší tělesné hmotnosti, od naší výšky, od toho, kolik vlastně jakoby té váhy a hmoty taháme a samozřejmě i jak dlouho třeba ta túra trvá. Ale kdybychom si řekli orientačně, tak třeba takový 70-kilový člověk může za hodinu té chůze v horách, když se opravdu bavíme o tom členitém terénu, až jde do kopce, spálit až 500 kalorií, což je přepočtu okolo 2000 kilojoulů. Což je opravdu vysoké číslo. A když se budeme bavit o tom, že třeba je doporučený příjem pro dospělého člověka energie nějakých 8200 kilojoulů v současné době, při našem sedavém způsobu života, při našem fungování, 8200 kilojoulů, tak pokud půjdeme na 4 hodiny nahory podle těchto propočtů, tak spálíme za 4 hodiny to, co máme vlastně doporučeno na celý den, na celých 24 hodin. Ale prosím, nedržme se toho jako mantry, protože vždycky do toho bude vstupovat spousta jiných faktorů. Za prvé, individualita, trénovanost, délka trasy, to, jak dlouho to půjdeme, kolik času strávíme v těch horách, jak náročný bude ten terén, jaké bude počasí. Je tam strašně moc proměnných, takže ono se opravdu nedá říct, když půjdeme na hory a půjdeme na tak dlouhý výšlap, tak spálíme tolik a tolik. Tak to nefunguje, ale vězte, spálíte hodně, opravdu hodně, protože, jak jsem říkala, je to kombinace aerobního vytrvalostního tréninku spolu se silovým tréninkem. Takže ty benefity jsou úžasné a možná více než se dívat na to, kolik spálíme, podívejme se na to, jak moc nám to dělá dobře, jak se cítíme v těch horách, o tom si ještě budeme povídat, co to dělá s tím naším mozkem, co to dělá s tou naší hlavou. Takže jak se cítíme při tom samotném výkonu, jak se cítíme, když zdoláme ten kopec a jak se cítíme po. A myslím si, že to budou dominantně radostné pocity.
1: Takže nejenom tělo, ale taky duše. Už za chvíli Vězte s rozumem speciál s Evou Rigler.
2: Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál na Rádio Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni. Na horách naměříme kolem 18 stupňů Celsia.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.
5: Život plne dál.

0: Rozumem speciál na Radio Čas.
1: Vzhůru k výškám, jak zpívá Helena Vondráčková dneska tady s Evou. Vězte s Rozumem speciál, horský speciál, jak jsme si dali. Evi, já začnu možná trošku netradičně. Ty už taky jako se tam pohybuješ v těch výšinách a sportuješ a děláš si výšlapy hodně dlouho, ale nemůžu se nezeptat, protože jsem to slýchával, když nevím, jako jestli... Takhle, byli jste někdy v zahraničí nebo jenom české končiny?
2: I v
1: takhle,
2: zahraničí, jo. Určitě.
1: Protože ty řešíš samé benefity, ale někdy ten začátek je pravda to, že někdy je to opravdu šok i pro to tělo, když se nadechne toho, té přemíry toho čerstvého vzduchu. A ono se taky asi musí začínat pomalinku, ne? Tam ve vyšších polohách.
2: Jo, ale já bych se toho určitě nebála teda tady v Česku.
1: Jo,
2: protože tady zase nemáme takové výšiny, ale ano, samozřejmě už se vlastně bavíme, tuším, o výškách nad 1500 metrů, to znamená nad 1500 metrů
1: takže
2: nad mořem.
1: Takže u Sněžky už by člověk trošku dával pozor, tak?
2: Možná jo, protože tam už dochází k trošku jiné distribuci toho kyslíku a okysličování organismu. Ale co je zajímavé, na to jsem narazila, ale docela dávno, doufám, že je to pravda. Ale myslím si, že jo. Že ve chvíli, kdy se pohybujeme v těch opravdu jako vyšších nadmořských výškách, ať už jsou to prostě 2000 nad mořem, 3000 nad mořem, tak dochází k významnému zrychlení toho našeho bazálního metabolismu. Tělo zkrátka spaluje více energie. Že je rozdíl prostě mezi tím, když budeme někde ve městě a když budeme na 3000 hoře a při stejné aktivitě najednou v té 3000 metrové výšce spálíme mnohem více kalorií, prostě pro to naše tělo, pro ten náš lidský organismus je energeticky mnohem náročnější fungovat v těchto výškách a údajně tenhle benefit přetrvává ještě i nějakou dobu po návratu z toho, i když se stoupíme potom a ještě pobýváme už někde jako v rovinách a podobně, tak stále je tam ten zrychlený metabolismus, než se to zase vrátí zpátky.
1: My už jsme častokrát dneska zmínili slovo tělo, ale co si budeme povídat, už když člověk vystoupí na nějaké zajímavé místo, rozhlídne se, tak to hodně dělá pro oči, pro duši. Má to ještě nějaký jiný benefit, třeba i pro tu psyché, jak se říká, právě takové druhy pobytu na horách, výšlapů, tůr?
2: Já si myslím, že úplně po všech stránkách a že se nemusíme bavit jenom teda o té tůře samotné, ale pojďme se možná nejdřív podívat na tu. Protože vlastně už ten samotný pohyb zlepšuje psychickou kondici, protože příroda snižuje množství podnětů, které na nás běžně útočí v tom online světě, v práci, ve městě. Těch podnětů je strašně moc. A teď najednou, my když jsme v té přírodě, tak se sklidníme. My tam máme jenom pár rizích čistých podnětů, jako je zeleň, stromy, cesta, kameny, kořeny a vlastně ten náš mozek, ta hlava, se jakoby svične do toho klidnějšího módu, že najednou dochází k opravdu skokovému sklidnění té naší psychiky. A zároveň najednou, když my jdeme, tak pravidelně dýcháme. Ten dech je pravidelný. A dech je taky další věc, která má úžasně sklidňující účinky na naši psychiku. A výzkumy vlastně třeba u chůze v přírodě dokonce ukazují zlepšení nálady, optimismu, psychické pohody a zároveň snížení stresu a úzkosti a takového toho negativního přemílání myšlenek. Takového
1: overthinking.
2: Teď jsem to chtěla říct, že to je takový ten overthinking. A on se zkrátka snižuje při pobytu v přírodě. A mnohdy se děje i to, že třeba jsme v práci, v tom běžném životě a pořád na něčím uvažujeme. A třeba ani se nemůžeme dobrat konce. A potom vyrazíme na ten výlet do hor a po půl hodině zjistíme, že buď to nás to netíží, nebo to vlastně nějak vymyslíme a vlastně všechno se zdá jednodušší, hezčí a méně komplikované, takže opravdu má to neuvěřitelné benefity na naší psychiku. I vlastně ten samotný pobyt v zeleni. My když koukáme na ty stromy, na tu trávu, na ty keře, tak ta zelená prospívá našim očím. Ona vlastně klidní, tuším, že sliznici, zkrátka sklidňuje náš zrak a celkově zlepšuje to naše psychické prožívání.
1: Jediná otázka, než budeme pokračovat, ale to až po 11. hodině, nechápu, ty tady máš poznámku, co jíst na horách, co je důležité, tip na svačinky. asi zbytečná otázka, protože všichni víme, že máme vlastně takovou tu oplatku, která je určena přímo na hory.
2: Jistě, a potom takže případně ještě horské chaty, kde si můžeme dát smažák, takže to není co řešit.
1: Jo, soudek s rumem, takže nevím, možná, že mi to vymluvíš, ale tam mám, myslím, jasno, ale dobře.
2: Tak, tak to přeskočíme.
1: Když tak po 11. hodině na Rádio Čas, pro ty, prosím vás, méně chápavé nebo bezkavé, to byla ironie. Hezký den.
0: Posloucháte pořad Jste s rozumem speciál na Rádio Čas. Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Hity, které milujete. Čas.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
11: Nákupní centrum Géčko.
12: Sportovní nadšenci, pozor! V Géčku pro vás otevíráme další prodejnu sportovního oblečení a vybavení. Poprvé v Ostravě je tu Martes Sport. Začněte vaše sportovní kroky s tou správnou výbavou. Najděte svůj styl s Martes Sport v Géčku.
11: Nákupní centrum Géčko.
13: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
14: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
13: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
15: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
16: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
17: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
18: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Krásné stále ještě dopolední vysílání s Radimem na Rádio Čas. Po 11. hodině si dáme ještě hodinu, jste s rozumem. Dneska jsme se Vou Riegler vyrazili na hory. Kdyby vás zajímalo cokoliv, nejenom o horách, ale třeba o nějakém jídle, u kterého si nejste jistí, jako jestli zdravé je nebo není, ptejte se na cokoliv, jo? 7766 12 800, to je naše WhatsApp číslo. Tam nám můžete psát i k dnešnímu tématu, protože celý den, celý čtvrtek sondujeme, co vy a láska, vztah na dálku. Jestli jste někdy zažili, vyzkoušeli, nikdy byste do toho nešli. Jani třeba napsala, čekala jsem na mého 3,5 roku, chodila jsem ho navštěvovat, psali jsme si dopisy, volali si, jsme spolu stále a bereme se už 4 roky se smajlíkem, občas zamračeno, občas slunce, někdy bych si ho, aha takhle, někdy by ho kopla, víte kam, jo, ale myslím, že to nemá dlouhého trvání, tak uvidíme. Jenom teď nevíme, jako kde se nacházíte, jo, na jak velkou vzdálenost. U Jiřiny, jo, jenom 50 kilometrů a po roce svatba a byli bychom letos už 50 let spolu, kdyby, jasně, chápu. To už potom zařídíš život sám. Tak do třetice, ano, 3 roky to fungovalo, byli jsme hodně mladí a tak to nevyšlo. Dneska už máme každý svou rodinu, ale zůstali jsme přáteli. Jo, někdy je to takové hořko-sladké. Takže kdyby byla nějaká zkušenost, napište, nahrajte audio a jinak aktuální zprávy v celou už jsou připraveny, už klepou na dveře.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
5: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.

0: Rádio Čas. Rádio Čas.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Jablunkově na Frýdeckom Místecku v ulici Nádražní. Havarovalo zde osobní vozidlo. Dále buďte opatrní na dálnici D46 v oblasti Vyškov směr Olomouc. Kvůli údržbě vozovky a oprav směrových sloupků je levý jízdní pruh uzavřen. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Města už myslí na zimní údržbu. Moravskoslezský kraj vzdá hold zdravotním sestrám a ve Vyškově vznikne nový garážový dům. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Města už se chystají na zimu. Do skladů ve velkém míří posypová sůl a další materiál. Například Jihlava má připravených 1300 tun soli a 500 tun drti. Nákup s předstihem se městům vyplatí. Materiál může být až o pětinu levnější. Podle televize LTV Plus už technické služby také kontrolují a připravují techniku, která bude v zimě udržovat silnice.
0: Morava aktuálně.
1: Moravskoslezský kraj i letos vzdá hold zdravotním sestrám za jejich profesionalitu, nasazení i lidský přístup. Více nám sdělila zastupující mluvčí Miroslava Chleboňová.
3: Moravskoslezská sestra dlouhodobě připomíná práci lidí, bez níž by se kvalitní zdravotní péče neobejde. Zdravotní sestry jsou pacientům na blízku ve chvíli, kdy potřebují nejen odbornou pomoc, ale často také podporu, trpělivost a obyčejný lidský kontakt. Právě jejich každodenní práci chce anketa představit veřejnosti a poděkovat za ní. Oceněné sestry budou nově představovány a oceňovány v rámci jednotlivých zdravotnických zařízení.
1: O přízeň veřejnosti se letos uchází celkem 27 sester. Hlasování odstartovalo 24. srpna a potrvá až do 20. září. Svůj hlas můžete dát na webu sestra.msk.cz. Ve Vyškově vznikne nový garážový dům, nabídne místo pro zhruba 75 aut a přibude také 30 veřejných parkovacích míst. Stavba vznikne na nevyužité části pozemku u základní školy Tyršova. Dvoupodlažní objekt bude částečně zapuštěný podzem a jeho fasádu doplní zeleň.
0: Rádio Čas, sport.
1: A čeští bajkeři vstoupili do mistrovství světa 7. místem ve štafetě. Šestice jezdců bojovala ve Val di Sole až do konce, ale na medailové pozice nedosáhla. Zlato si před domácími fanoušky vyjeli Italové. Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni. Na horách naměříme kolem 18 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Další za hodinu.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Ne, mě by to zajímalo taky, protože já to řeším, když kupuju nějaké tričko.
5: Ne, tak v obchodě asi většinou využívám, já chodím do speciálních obchodů a tam je vlastně, to znáš, že Antipotin. To se jmenuje Antipotin a ty vlastně o to poprosíš, zaplatíš 5 korun a je to takový jakoby ďupátko namočené mokrou houbičkou a ty to vyzkoušíš.
4: To je blbost.
5: Možná.
4: A víc takových blbostí každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: Rozumem speciál na Radio Čas.
1: Tak další hodinka věnovaná čerstvému vzduchu. Vyrazili jsme na hory, na výšlapy pro ty vytrvalejší a odolnější natury. Všechno, co je podstatné pro to, nebo takhle, co to pro nás dělá, tak si můžete dát kdykoliv i v záznamu, jo? Kdybyste se chtěli jako nazbírat inspiraci před další výpravou, tak na běžných podcastových platformách nebo na webu cazradio.cz. Eva Rieckler ve studiu Rádia Čas, ahoj Evi.
2: Ahoj, krásné dopoledne.
1: Samozřejmě člověk se musí před takovým výkonem i nějak vybavit nějakou tou dobrou potravinou, samozřejmě i správným výběrem tekutin. Už jsme tady trošku před chvilkou žartovali na téma těch známých oplatkových sladkých výrobků, které se opravdu prezentují tak, je podle různých reklam, jako že to je prostě ideální výprava na cesty, na hory a tak dál. Některé z nich dokonce dostali podle toho i název, ono je to takhle několik odnoží. Tak takhle, proč se tomu, jo, vlastně ono se mu říkalo rychlá energie na hory, ne? Nebo něco takového na výšlapy. No ať nejmenujem, ale...
2: Já vím úplně přesně, co myslíš a myslím si, že všichni víme, co myslíš.
1: Má to své opodstatnění, alespoň jako částečně, nebo vlastně máš úplně husinu až za krkem?
2: Rádio, asi se k tomu postupně dostaneme. Já bych šla vlastně jako per partes a začala ještě tím, co udělat, než na ty hory vyrazíme. Protože ono je fajn si tu energii dopřát ještě, než na ty hory jdeme. To znamená, skladba snídaně hraje dost významnou roli.
1: Nejít nebo nejít na lačno?
2: Ideálně nejít na lačno, rozhodně, rozhodně, protože pak může velmi rychle nastat nějaká hypoglykémie a podobně. A to úplně jako nejhorší, to je fakt real story, je jet na lačno na hory a vzít si sebou třeba přezrálý banán a říct si, je, já jsem nesnědl ten banán, tak ho musím sníst. To jsou rychlé sacharidy, rychlé cukry, které nám enormním způsobem zvednou vlastně ten krevní cukr, který posléze okamžitě rychle spadne. Takže my se po 10-20 minutách dostaneme do stavu totální hypoglykémie, kdy nebudeme mít sílu a energii pokračovat. Takže pozor, zralý banán není vhodnou variantou předtím, než půjdeme na dlouhou a náročnou túru. Je něco jiného, než když třeba jdeme na 20-minutovou lehkou procházku, tam je to v pohodě, ale pokud nás čeká celodenní výlet do hor, tak je to jedna z těch horších variant, kterou můžeme udělat. A další varianta je teda nenajíst se vůbec, takže na to zapomeňte. Pokud se chystáte na výšlap do hor, určitě je důležité kvalitně se předtím najíst. To jídlo by mělo obsahovat komplexní sacharidy. To jsou ty sacharidy, které se pozvolna uvolňují v našem těle. To znamená, že nám dávají tu energii na delší dobu a právě nezvýší tu hladinu krevního cukru. Důležité je nakombinovat to s bílkovinami, protože bílkoviny jsou ty, které vlastně potom se zakomponují do těch svalů, zasytí nás na delší dobu a celý ten proces vlastně i v tom našem trávení trvá déle a proto tu energii máme déle. Takže pokud bych teď řekla teda zdroj komplexních sacharidů a bílkovin, tak to může být třeba žitný chleba a k němu sýr. Žitný chleba, sýr a šunka. Nebo pokud milujeme sladké, jako třeba já, tak jsou to ovesné vločky, je to nějaká ovesná kaše a do toho si dáme třeba skyr, nebo tvaroh, nebo jogurt, nebo řecký jogurt. To jsou ty zdroje bílkovin. A pojďme to nakombinovat i s nějakým tím rychlým cukrem, který my potřebujeme, když jsme v těch horách. Ten rychlý cukr potom může být právě v podobě toho banánu, nebo ovoce, nebo trošky medu. Takže ano, tam už je to nádherná kombinace, kdy máme komplexní sacharid, bílkovinu, rychlý sacharid, který nás bude popohánět na té cestě. A teď už se můžeme bavit o těch svačinkách. Ano, vrátím se k těm tyčinkám, o kterých
1: rychlá
2: mluvíš.
1: Rychlá energie na cestě,
2: ano, nebo vlastně svým způsobem oplatkám. Tam je to kombinace rychlého cukru a tuku. A ano, při nějakých náročnějších výšlapech to může mít své opodstatnění, protože nám to dodá do těla ten rychlý cukr a je to enormně snadno stravitelné. Ono to naše tělo vůbec nezatíží, co se týče trávení ne, ale nedá to tělu žádný benefit. A ve chvíli, kdy ale my sáhneme po sušeném ovoci, tak opět dostaneme do těla rychlý cukr, vlákninu, která je super, ale taky vitamíny a minerály. To znamená, že třeba to sušené ovoce v kombinaci s oříšky bude milionkrát lepší varianta než právě ta ona tyčinka nebo oplatka, o které se bavíme. Protože v tuhle chvíli z toho bude to tělo i nějakým způsobem benefitovat z toho, co jsme do sebe dali. Zatímco v případě té oplatky ty benefity budou nulové. Pouze ano, nějakým způsobem doplníme rychlou energii, potom většinou zase klesne, nebo rychle stoupne a klesne ta hladina krevního cukru. Takže bacha na to. Zase kvalitní mysli tyčinky jsou skvělým zdrojem energie na tyhle cesty, protože tam je zase ta kombinace komplexních sacharidů v podobě ovesných vloček, ale i těch rychlých cukrů v podobě toho sušeného ovoce, případně nějakého přidaného medu. A za mě úplně nejlepší variantou je si udělat třeba nějaký domácí sendvič. Dát si zkrátka to celozrnné pečivo, dát si tam třeba nějaké žervé, dát si tam šunku, dát si tam zeleninu a najednou v tu chvíli my máme komplexní, krásnou komplexní svačinku, která nám dodá potřebné živiny, energii, když to potom ještě spojíme s kouskem ovoce, tak to může být ta nejlepší možná varianta.
1: Za chvíli pokračujeme, ještě mám doplněk, nicméně vrátím se na začátek, vzhledem k tomu, co jsi říkala, jo, takové to narychlo zralý banán a potom po deseti minut. A není řešením každých 10 minut jeden zralý banán? Jenom se ptám.
2: Rádio, každých 10 minut ne, ale jako máš tady svým způsobem good point, protože velmi často se děje to, pokud nechodíme na ty hory úplně pravidelně třikrát do týdne a nejsme sportovci jakoby znalí, tak máme velmi často tendenci podcenit ten jídelníček. Protože přece v té kanceláři nám stačí ta malá snídaně, skoro nějaká svačina, lehký oběd a vlastně nepotřebujeme pořádně jíst. Ale v těch horách je ta situace úplně jiná, než když sedíme v kanceláři. My se hýbeme, my vydáváme energii, my podáváme nějaký svalový výkon. A pak se může stát, když to podceníme, to jídlo, že právě jsou ty stavy hypoglykémie, které jsou velmi nepříjemné. Je tam třes nohou, je tam stav, že už jakoby dál nemůžeme, je tam motání hlavy, je tam taková nevolnost, studený pot. A to se děje velmi často, když podceníme jídlo a pití. Takže bacha na to. To, že nějakým způsobem se stravujeme od pondělí do pátku, neznamená, že pokud v sobotu nebo v neděli vyrazíme na hory, takže to můžeme aplikovat i tady na tuto aktivitu. Tak to vůbec není. A tím se ještě vracím k tvé otázce. Ano, je tam zapotřebí pravidelnost. Protože my i mnohdy ještě tím, že jsme v tom výkonu, tak ten impuls hladu do toho mozku nepřichází. On se zaměřuje na ten svalový výkon, na to tělo. A my přirozeně nemáme hlad, protože se věnujeme tomu pohybu. Jsou vyplavené stresové hormony, ale v uvozovkách ty dobré stresové hormony, související s tím pohybem a máme utlumené pocity hladu. To tělo prostě nám neříká, hej, teď máš hlad a teď se máš najíst. Ale ten energetický výdej tam probíhá, my vyčerpáváme ty zásoby a je zapotřebí si říct, OK, tak teď se nasvačím a nenechat to zajít příliš daleko.
1: Když výpoví, pošle to dál, Eva Riegler, za chvíli pokračujeme, ještě doplňující otázka, kdyby něco, WhatsApp stále funguje, 776612800.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rozumem speciál na Radio Čas.
1: Stále jsme na horách na čerstvém vzduchu, dáváme si do těla, mimochodem taky jako spousta benefitů pro duši, což jsme probrali. Eva měla před chvílí vášnivou, opravdu vášnivou na téma jídlo. Evi, nemůžu se nezeptat, co do toho pomyslného, jakoby do té bandasky a podobně sebou k pití, protože my jsme třeba jako kávoví, nějak si to neumím představit, jestli to jde dohromady s takovým výkonem, ale opravdu, nebo nějaké ty jontové nápoje, co je opravdu ideální na takové výšlapy tam nahoru.
2: To je super dotaz, takže děkuji, že mi ho pokládáš,
1: tak logické,
2: protože si myslím, že je to velmi důležité, ale ještě teda tím oslým můstkem, ano, já si myslím, že káva je součástí toho krásného výšlapu.
1: Výborně.
2: V mém případě rozhodně a zároveň on ten kofein nás vlastně mobilizuje k té aktivitě a trošku nás nakopne, takže ono je i docela fajn dát si třeba půl hodinky předtím, než vyrážíme na nějaký ten trek, výšlap, na túru, tak dát si to kafe, protože ono nás tak jako lehce popožene. Nebo aspoň v mém případě to funguje krásně a miluju to a zároveň si teda ještě na tom kopci dávám to kafe za odměnu, protože to je ta odměna, když piješ to horké, vonavé, úžasné kafe a koukáš na tu krajinu, to je prostě nepopsatelné. Ale co se týče tekutin, tak tady je taky k tomu zapotřebí přistupovat trošku zodpovědněji a nenechat se odbít jenom tím, že si dáme čistou vodu nebo nedej bože nějakou sladkou limonádu a podobné věci, to nám nějak neprospěje, ale my počítejme s tím, že když už se vydáváme na tu túru, takže se potíme. Mnohem více potíme, protože podáváme vlastně sportovní výkon. A v tu chvíli je zapotřebí dodávat do těla minerály a elektrolyty. Takže minerálka je skvělou volbou právě na různé výšlapy. Doporučuji samozřejmě ideálně neslazenou, protože pitný režim by měl být postaven na neslazených limonádách. Samozřejmě jinak to potom bude u sportovců, kteří to běží, ty kopce. A tak tam může zapotřebí doplňovat i ty rychlé cukry v téhle podobě, v té nejlépe vstřebatelné, ale pro nás obyčejné smrtelníky, kteří vyrážíme do hor, tak je nejlepší volbou minerálka, ideálně neslazená a hlavně pít dostatečně. Myslet na to, že ve chvíli, kdy podáváme ten sportovní výkon v těch horách, tak je zapotřebí doplňovat ty minerály.
1: Velmi diskutované téma, nemůžu se nezeptat, doufám, že teď se to týká, nebo poslouchají všichni 18+, jo? Mladí, víte, že pro vás je to velmi citlivé téma. Existuje fenomén, hodně skloňovaný, diskutovaný, to jsou energy drinky a podobně. Mm-hmm. Protože mladí, to si budeme povídat, to je taková jakoby bolavá stránka. Ale takový ten fyzický výkon, k čemu oni jsou vlastně jako dobré energy drinky? A vlastně jsou pro vás výživové kouče dobré?
2: Ne, protože pro nás výživové kouče určitě dobré nejsou.
1: Aha, takže. Ne, logicky mi to napadlo, protože podávám výkon, asi to v sobě něco má, co dodá tu energii, asi to nebude jako ten zralý banán, když je to v té podobě.
2: Ne, určitě je tam kombinace vlastně kofeinu, většinou taurinu a dalších jako přidaných látek. Zpravidla jsou ty energy drinky takový jako opravdu chemický koktejl.
1: Viděl jsem i různá virální videa, jak to tam skládají a sypou a tak dále.
2: A zpravidla je to plné cukru. A co je fajn si jako uvědomit, když to pijeme kdykoliv. Za prvé, že tohle nepatří, v žádném případě nepatří do rukou nezletilých. To, jakým způsobem se na tom vytváří závislost, to, co to s tím tělem dělá,
1: je maso.
2: To, jaká je tam enormní, prostě jaké je tam enormní množství cukru, tak tohle určitě nepatří do ruky mladistvým a myslím si, že není žádoucí jim to dávat nebo je jakýmkoliv způsobem podporovat v tom, že pijí vlastně v mladém věku energy drinky. Ne, my máme doplňovat primárně energii spánkem, jídlem a kvalitní regenerací, nikoliv energy drinky, které, a to jako když nad tím popřemýšlíme selským rozumem, jsou něco, co dáme do toho těla a to naše tělo se nastimuluje, nastřelí vlastně dost nepřirozeně a chemicky, ale to je nadluh našeho těla. Tam opravdu vzniká taková jakoby daň z energy drinku. To znamená, ano, my si je dáme, najednou máme pocit opravdu, když je to v té reklamě, když si ji vybavím, že můžeme lítat, protože ten opojný chemický koktejl, který je fakt dobře vypracovaný, v nás vytvoří ten pocit, že máme sílu, energii, že je nám dobře a můžeme zdolávat úplně všechno a nemusíme spát. Huby. To je všechno na dluh. To je vlastně takový jako klam energy drinku. Takže ano, on nám pomůže a já neříkám, že jednou za čas, ale opravdu jednou za čas, jednou za uherský rok, si ho klidně dejte. Když máte pocit, že nastala taková situace, že si nemůžete odpočinout, nemůžete dobít baterky, musíte teď fungovat.
1: Potřebujete malý restart.
2: Je to výjimečná situace, nikoliv pravidelná. Dobře, sáhněme po energy drinku. Ale určitě si z toho nedělejme zvyk, rituál nebo cokoliv jiného. Energy drinky nejsou fajn volba pro nikoho z nás, ať už jsme mladí, stále, ať už jsme stále mladí, tak, tím bych to uzavřela.
1: Řekli jsme si hromadu věcí, co na horách ano, už jsme naznačili i pár věcí, které rozhodně ne, máme tady banánovou i energy drink kauzu. Možná bych vypíchl ještě pár nějakých chybiček nebo doporučení, stačí poslouchat Rádio Čas.
0: Posloucháte pořad? Jste s rozumem speciál na Rádio Čas.
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
4: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Bezpečná cesta do školy začíná doma. Rodiče, projděte si s dětmi trasu, ukažte jim bezpečná místa k přecházení a cestu si společně vyzkoušejte. Bezpečný návyk může dítěti pomoci ve chvíli, kdy už půjde do školy samo. Více na bezpečnější.ostrava.cz.
0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw,

0: úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Pořad Jeste s rozumem speciál na Rádiu Čas.
1: Jsme rádi, mimochodem krásné dopoledne s Rádiem Čas, že i tuhletu dvouhodinovku společně s Evou Riegler. Ahoj Evi.
2: Ahoj.
1: Že to žijete s námi, máme tady krásný dotaz přes WhatsApp, teď to ožilo. Píše nám Helena Liptavská, zdravím, přečtu celé asi, jo. Dobrý den Evi a Rádio, upřímně zrovna svou éru energy drinků opouštím, v závorce účetní na volné noze, každý den minimálně jeden. Kávová moc nejsem. Mohla byste mi poradit, existuje něco jako přírodní v závorkách Energy Booster? PS, omlouvám se, na horské tury moc nejsem, takže ptám se za nás kancelářské krysy, čučící 14 hodin do počítače. Díky za váš čas a případnou odpověď.
2: Tak tohle je moc hezký dotaz, protože oni vlastně ty energy boostry opravdu existují a jsou to i energy boostry, které pracují na bázi toho, že jakoby to tělo funguje lépe, že to není jako nadlužená, to nakrátko nakopne, ale že se třeba případně i ta energie uvolňuje postupně a že tam nemusí být až tak jako radikální nájezdy. Mně na první dobrou napadne samozřejmě káva, i když tam to taky jde, ta křivka tak nějak nahoru dolů. A za předpokladu, že teda jsme si ještě nezvykli a nedostaneme se do stavu, kdy s námi káva už nedělá vůbec, ale vůbec nic. Ale takovými fajn nakopávači a myslím si, že relativně šetrnými nakopávači můžou být například maté, cesmína paragvajská, která se původně pila vlastně z kalabas bombilí, ale teď pro moderního člověka už je to mnohem dostupnější i třeba naporcované, anebo třeba si to jenom přesedíme a už jsou i moc příjemné směsi, třeba s citronovou trávou, s citronem nebo s nějakým ovocem, takže chuťově je to velmi zajímavý nápoj a také velmi prospívá našemu organismu, že mu vlastně i něco dodá. Potom určitě zelený čaj je silný stimulant.
1: Potom, já se začínám bát.
2: Ano, samozřejmě mač,

0: Takže nepochybně se guarana dá pít a určitě se z ní dá udělat výluh, který ale počítejte s tím, že bude takový trošku hořký. Nicméně to je káva taky, že jo? Takže...
1: Helenko, doufáme, že spokojenost. Teď si vlastně uvědomuji, my jsme začali na horách, povinovali se po pohybu na horách v podstatě. A já jsem si říkal, jako, že to moc nebude o jídle, o pití. Vlastně to bylo hodně docela dost. Jo. Vypíchli jsme, jakoby, čím se rozhodně nekrmit před i během a tak dál, ale všeobecně vypíchla bys ještě, nebo tak jako z vlastní zkušenosti chyby, na které narážíš u lidí, co slýcháváš, nebo si občas zažila, protože vy býváte s partnerem v tom terénu často.
0: Já myslím, že nejčastější chyby, kterých se prostě běžní smrtelníci dopouští, já tady říkám cíleně běžní smrtelníci, protože třeba teď v pátek se vlastně koná beskydská sedmička.
1: Ne, to není pro normální.
0: A to není pro běžné smrtelníky a ti už přistupují i k tomu samotnému výkonu trošku jinak. Ale možná i pro ně platí takové všeobecné pravidlo a to je nepřepálit začátek. Protože ve chvíli, kdy jdeme na ty hory, tak jsme třeba ještě plní energie, máme před sebou ten výlet, krásný den, tak to trošku jako přepálíme a za chvíli zjistíme, že nám ty síly došly a že před námi je ještě dost kilometrů a my nějak nemáme energii. Právě protože jsme udělali ten přepal. A mimochodem tady připisuju kredit svému muži, protože já jsem to tak kdysi dělávala.
1: Jsi přepalistka, ano.
0: Já jsem přepalovala velmi, ať to byly běhy nebo jakékoliv jiné aktivity, protože jsem plná síly. A vlastně až po jeho boku jsem se naučila to, že na začátku spíš mám být naopak jakoby pomalejší a že díky tomu se to tělo zahřeje, dostane se do toho rytmu a o to rychlejší a svěžnější jsem schopná být v průběhu toho samotného výkonu. Takže pozor, nepřepálit začátek. Další věc je nepodcenit jídlo a pití. Je to opravdu důležitá součást toho samotného výšlapu. Další věc, nevhodné oblečení a obuv. Takže pacha na to, protože...
1: Lodičky ne?
0: Lodičky ne, kabelka taky není úplně nejlepší možná volba, ale spíš jde i o to, že my třeba jsme zvyklí, že když se tady půjdeme projít na procházku, tak si prostě dáme nějaké jako tenisky, mikinku, ale ony ty tenisky nemusí vůbec fungovat třeba právě v tom horském terénu, kdy už to chce tu masivnější podrážku, která se zakousne do té půdy, která zvládne ty nerovnosti. Takže určitě mít dobrou obuv, to je základ, protože nechceme žádné zvrtnuté kotníky, zlomené nohy a tak podobně. A zároveň další věc je ta, že my, když jsme jako relativně v klidu na té rovince, tak máme úplně jinou pocitovou teplotu, než když jdeme do toho kopce, kdy se to tělo velmi rychle zahřeje a je nám horko a potom teda jsme nahoře, vyjdeme na ten kopec a čím vyšší nadmořská výška, tím víc chladno. Takže připravte se na to, že na těch horách se zkrátka to počasí i může měnit, ale že teplota, když dole sedíme, je úplně jiná, než když jdeme potom nahoru, anebo když třeba jsme už potom v té klidné pozici nahoře, protože tam může být výrazně méně stupňů. A samozřejmě, co se týče chyby, tady ještě navážu na ty boty, je podcenění sestupu. Protože, a to se málo ví, my se tady bavíme o tom, jak jako dřeme do toho kopce, ale pro naše tělo jsou extrémně náročné právě ty sestupy. Je to vlastně v rámci té mechaniky našeho těla, je to velmi náročný proces právě pro chodidla, klouby, kolena, kyčle, kotníky i pro svaly a šlachy. Je to velmi náročný pohyb, tam se do popředí dostávají kvadricepsy a oni vlastně absolvovávají takovou excentrickou zátěž. A to je velmi, velmi vyčerpávající. Opravdu se to nezdá, protože my, když jdeme z toho kopce, tak je to tralala, už jdeme jenom z kopečka, už se nemusíme tak jako hnát, už to není tak náročné. Huby. Pro naše tělo je to velmi náročné a je to dokonce pro ten náš pohybový aparát možná mnohem náročnější než ta chůze do kopce nebo po rovince. Takže bacha na to, hlídat se do šlapy, myslet na to, že ty sestupy jsou náročné, dávat si pauzy, případně protahovat nohy a potom, co si myslím, že je ještě velmi obvyklé, co se děje taky jako často třeba na Lysé hoře, která je takovým oblíbeným cílem turistů, tak to je přecenění vlastních sil. Že máme pocit, že když si tady třeba jako občas něco zaběhneme a chodíme na ty procházky, tak vlastně jsme zdatní sportovci, ale ty hory se i v průběhu roku velmi mění. A oni jsou

0: nekompromisní. Takže to, že tady v ideálních podmínkách zvládneme svěžnější procházku, neznamená, že třeba v zimě, v závějích, v chladném počasí, kdy se zatáhne, začne foukat vítr, začne sněžit, že v pohodě zvládneme výstup třeba do vyšších hor. Takže nepřeceňovat své síly a opravdu i k těm horám přistupovat, ano, s radostí, s pokorou a s respektem, protože to je svět sám o sobě a oni ty hory nás moc jako nepotřebujou, oni tady budou. My potřebujeme je, aby nám bylo hezky. Takže přistupujme k tomu, že ne, my nejsme páni světa, že jsme tady vyšli kopec. Ten kopec tady byl mnohem dřív než my, mnohem, a on tady bude i po nás. Takže respekt.
1: Posloucháte pořad Jste s rozumem speciál na Rádio Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni. Na horách naměříme kolem 18 stupňů Celsia. Yes.

0: Posloucháte pořad Jste s rozumem speciál na Radio Čas.
1: Opravdu všechno podstatné, mimochodem krásný den všem, Radio Čas, všechno podstatné, co mělo být řečeno a bylo zaznamenáno. Takže v záznamech web Radio Čas, běžné podcastové platformy, horský speciál i s hromadou typů na dobré jídlo, dobré pití, zvlášť pokud vydáváme nějakou energii. Slovo závěrem, Evi, stručně jako... Proč jsou hory takovým benefitem? Asi tak se zeptám.
2: Já to zkusím říct opravdu stručně a rychle. Myslím si, že v sobě spojují něco, co dneska máme málo kdy pohromadě. A to je, že dostane zabrat tělo a fakt pořádně a komplexně, ale hlava dostane prostor odpočívat. Že se velmi často děje to, že z těch hor přijdeme vlastně zbytí, ale fyzicky a psychicky tam necháme enormní, fakt obrovskou mentální zátěž. Když jdeme do kopce, tak pracují svaly, pracuje srdce a překonáváme převýšení, takže máme i ten pocit vnitřně toho skutečného výkonu. Ale zároveň musíme zpomalit, musíme přizpůsobit tempo, musíme vnímat svoje tělo, takže v těch horách se mnohem víc napojujeme sami na sebe, na ten prožitek, na ten přítomný okamžik a zatímco v tom běžném rytmu, v té práci, jsme velmi často odpojení od toho těla a jsme pořád v hlavě, tak ty hory nás vedou zpátky. Vedou nás zpátky k tomu cítit to tělo a ukotvit se v něm. A zároveň je tam i obrovský benefit v tom, že jsme mimo obrazovky, mimo hluk, který je mimochodem taky silným stresorem, a mimo ten nekonečný seznam povinností. My opravdu pouze jdeme, zdoláváme kopce, koukáme na kameny, na kořeny, na cestu a je to fakt absolutní mindfulness. A co se málo ví, a můžeme to aplikovat i v jiných oblastech, tak už jenom to, že vyjdeme ten kopec, nám dává pocit zvládnutí, že jsme něco zvládli. A to je vlastně pocit, který nám utužuje nebo zlepšuje i sebevědomí, sebevnímání, sebeobraz a mentálně to velmi často pomáhá. I pokud třeba bojujeme s nějakým sebevědomým podceňováním, tak to, že vyjdeme kopec, anebo aspoň kopeček, nám pomáhá budovat to sebevědomí a uvědomit si, něco jsme zvládli.
1: Prostě vás to vnitřně pochválí, aniž byste to plánovali.
2: Přesně.
1: Asi tak. Evi, pokud se nepletu, tak my si dáváme za týden další kolečko. A bude vyvedeno v pestrých barvách, trošku duhových, protože hned mě napadá žlutá, oranžová, červená,
2: zelená,
1: rudě krvavá, přesně tak a podobně. My si uděláme paprikový speciál. Hned mě napadá nějaká otázka, ale necháme to na tom. Spíš se zeptám, jako, jestli bude i chili odnož, jestli
2: rozhodně,
1: budeme i hodně pálivý.
2: Rozhodně, dobře. To k tomu s tím se souvisí. A rádio, my jsme tomu jako děti říkali, že ty papriky, ony byly takové ty zeleno-žluté, takové ty světlé, ty pálivé, že byly štípkavé. To byly štípkavé papriky.
1: Mm-hmm.
2: Jaké papriky si jedl ty jako dítě? Měl jsi rád ty štípkavé?
1: Já nevím, protože já už to teď mám, já nesmím najít tu šlupičku, pro mě jako zrajčete jo, a podobně, ale vím, že jsi měl slabost a tehdy to byla, za nás to ještě vzácnost, to se moc neobjevovalo, nebo spíš až potom jako s přelomem asi režimu byly takové ty žluté.
2: Mm-hmm,
1: ty žluté, které občas chutnají trošku, když to přežijeme jako cukr kandl a mají jinou chuť, jo, takové ty... Ty macaté, jestli víš, co myslím.
2: Macaté
1: jo,
2: papriky, takže ty jsi měl rád macaté a já jsem až tak moc nemusela štípkové.
1: Platí to dodnes. Takže za týden opět dvouhodinovka. Evi, krásný den a dobrou chuť k obědu.
2: Děkuju, tobě taky.
0: Posloucháte pořad Jste s rozumem speciál na Radio Čas.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky.

Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dor, Karol Akvído a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.

0: Čas oběda, takže pokud si opravdu dopřáváte něco dobrého a stíháte to opravdu kolem té 12. tak bon appetit, dobrou chuť a ještě desert k tomu máte, velmi příjemnou společnost kolegu Aleše Šklubala ve studiu Rádia Čas.
1: Ahoj. Obědovka, ahoj. Ano, zmínil jsi to dobře.
0: Vidíš?
1: Za chvíličko, obědovka.
0: Málem bych zapomněl, tak to bylo neplánované a tak dál. Ale jaké je suma sumárum, protože už několik týdnů, ne-li měsíců jedeme a podobně. Je to velký zájem a hlavně mají posluchači povědomí, protože někdo se zaregistruje, že jo? A potom jako nějak zapomene a tak dál, mají povědomí, o co se hraje, nebo pořád ještě něco dolazovat.
1: Určitě,
0: a tak dál.
1: Určitě. Víš co, samozřejmě někdy se nedovolám. Ano, firma, že zákazník, nebo já nevím, firmol, jo,
0: porada.
1: Prostě nejde to. A teď jsou, navíc jsou dovolené a tak dál, samozřejmě porada. Ale třeba zvednou telefon a dobrý den, tady Lada. Aleš Šklubal, obědovka.
0: Dobrý den.
1: Jo, a najednou jiný člověk na tom telefonu, jo, už taková radost, chuť a tak dál.
0: Jenom takové připomenutí pro všechny, kteří jsou ve hře, ono je důležité asi trošku nějak dokázat, že jsou našimi posluchači, jak třeba se to dokazuje, mimo jiné, jenom tak pojďme oprášit.
1: Zeptám se na téma, jo, velmi často a zeptám se, když už teda neví téma, tak jakože samozřejmě poslouchal třeba včera předevčírem, já to uznám, třeba jména moderátoru, tak co si myslíš na první dobrou, kdo vyjde? No vy dva, Lenka Líšková a Radim Bednář, jako znají všichni úplně.
0: Dobře, takže jsme vám tak trošku umetli cestičku, v každém případě teď myslím jako k tomu, jak to chodí, protože obědovkou žijete. Ještě jednou dobrou chuť a poslední otázka, dneska se ptáme všech, ale ty už jsi ve vztahu a šťastném vztahu a dlouho, nicméně třeba v době randění, kdy jsi dávno zkusil jsi někdy jako mít někoho rád na dálku, nebo tě to úplně minulo?
1: Nemám na to, nevyzkoušel bych to. Přiznám se upřímně, jo, my kozorozi jsme všichni.
0: Mě to napadlo, že ten vnitřní řád tě nedovolil, dejme tomu víc než dva kilásky, že jo, tak jo.
1: No, to může být klidně jako, že můžu dojíždět, já nevím, třeba i 10,
0: ale
1: ne, na dálko ne.
0: Tak prosím vás, pište, nahrávejte Facebook a WhatsApp číslo 776612800 a já přeju krásnou směnu.
1: Děkuju.
2: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
7: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.

0: Řidiči aktuálně pozor v Jablunkově na Frýdeckém Místecku. Na nádražní ulici havarovalo osobní auto a komplikace v dopravě jsou v Brně na Bělohorské ulici, kde všechny složky integrovaného záchranného systému zasahují u vážné bouračky 3 osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví chce omezit alkohol. Ostrava chystá stavbu nové lávky přes řeku Ondřejnici a v Kromě

0: skončit s alkoholem. Naše země patří totiž mezi státy s nejvyšší spotřebou alkoholu na světě. Ministerstvo zdravotnictví proto navrhuje omezit jeho noční prodej a zpřísnit pravidla pro reklamu. Resort se chce zaměřit také na prevenci a osvětu, zejména u dětí a mladistvých. Část vládní koalice i opozice ale se zpřísněním pravidel nesouhlasí.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava chystá stavbu nové ocelové lávky přes řeku Ondřejnici na rozhraní Proskovic a Košatky. Novinku přivítají především cyklisté. Ti kvůli uzavření původní dřevěné konstrukce, která byla kvůli špatnému stavu uzavřena, museli jezdit objížďkou. Více nám řekl zastupující mluvčí města Petr Havránek.
2: Lávka má v rámci cyklodopravy nad regionální význam. Nový objekt ale zajistí zejména bezpečný a bezbariérový pohyb cyklistů i chodců v tomto území. Pamatovali jsme také na případné povodňové situace, protože stávající objekt nebyl v případě rozvodnění řeky odolný. Nová stavba je dimenzována až na stoletou vodu.
0: V kroměřížském lesoparku Barbořina vyrostlo nové dětské hřiště. Děti tam mohou nově využívat například akátovou stezku dovednosti. Město tím pokračuje v postupné modernizaci areálu, kde už dříve vybudovalo vyhlídkové místo s ohništěm, dětskou naučnou stezku a venkovní posilovnu.
1: Rádio Čas, sport.
0: A tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový grandslamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár Flavio Cobolli, Belinda Bencicová 6-3, 1-6 a 10-6.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ne, mě by to zajímalo taky, protože já to řeším, když kupuju nějaké tričko.
2: Ne, tak v obchodě asi většinou využíváme, já chodím do speciálních obchodů a tam je vlastně, to znáš, že antipotin. To se jmenuje antipotin a ty vlastně o to poprosíš, zaplatíš 5 korun a je to takový jakoby ďupátko namočené mokrou houbičkou a ty to vyzkoušíš.
1: To je blbost.
2: Možná.
1: A víc takových blbostí každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Hezké odpoledne, to 27. srpnové od Teleše Škubala, také dobrou chuť k obědu, samozřejmě k obědovce, Rádia Čas. Za chviličku beru telefon a věřím, že náš vonavý příběh dopadne dobře. Ještě něco, a to je dnešní téma, já se zeptám, měli jste vztah na dálku? Ono, co si budeme, že jo, láska sice hory přenáší, ale kdo ji přenese přes 600 kilometrů, tak to už je otázka pro vás. Takže vztahy na dálku, co je drží pohromadě a co je rozděluje. Facebook, WhatsApp, napište, příběhy ze života vždycky baví a bavili nejvíce. No a muzika z Rádia Čas a hity, které milujete, baví také.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Čas.
1: Hlad, špatný pán, za to oběd, dobrý sluha. Zrovna včera jsem si dával pizzu 4 druhy sýra. Tu mám nejraději, je to mňamka, ale výběr z obědovky samozřejmě bude na vás, takže Daniel potvrdí, že v jejich firmě hraje Rádio Čas. Já popřeju dobrou chuť, jak jednoduché. Tak volám, telefonní číslo vybráno a věřím, že to dopadne. 7 a ještě 3, 4, 7 a ještě 2 je... Zpět, tak. Ne. Takže tady to nevypadá. Dobře, já to zkusím ještě jednou, abych dal Danielovi šanci. Takže jedeme. 7. A ještě jedeme. 3, 4, 7 a 2, 6. Takže druhý pokus. A poslední. Ne. Tak se nám nějak nedaří, ještě stále si myslím, že jsou ve hře prázdniny, dovolené, možná nějaký zákazník, anebo já nevím, porada, ano, proč by nemohla být, anebo zrovna na obědě, nevím, Danieli, tak dneska to nevyjde. Každopádně stále platí, do obědovky se můžete přihlásit, tedy Rádio Čas, naše webovky, je to 5minutovka, máte firmu v registraci a třeba zítra budu volat do vaší firmy a dopadne to dobře, protože zvednete telefon na druhé straně a dílo se podaří. Takže dneska dobrou chuť, ne? Ale za to hity, které milujete, rozhodně ano. Jsme Rádio Čas.
0: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Jde vaše dítě samo do školy. Naučte ho, že na chodníku se chodí vpravo a před přechodem se zastaví, rozhlédne a teprve potom přechází. Ani zelená neznamená, že nemusí dávat pozor. Bezpečné návyky se počítají. Více na bezpečnější.ostrava.cz.
0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Také jsme si to zažili, prázdniny, to je fičák, protáhnout nejdou a tak už v úterý, ano, 1. září startuje nový školní rok. No a Rádio Čas bude u toho, známe to, že jo, po prázdninách je v hlavě úplně všechno, ale dávat pozor, nějak chybí. A tak město Ostrava připravuje akci Bezpečně nejen do školy, která proběhne přímo u základní školy v Proskovicích. Jinak Rádio Čas odtud bude mezi 8. a 9. hodinou živě vysílat v rámci Dobrého rána Moravy. Přímo tedy z našeho mobilního studia. Co vás tady čeká, tak je to mnohem víc. Před školou budou na děti čekat hostesky Rádia Čas a s naším sluníčkovým maskotem. Tady bude taky fajn. Jinak městská policie a také speciální zebra je připravena pro školáky, kde se děti zábavnou formou vyzkouší, jak správně a bezpečně přecházet silnici. K tomu soutěž o drobné ceny a aby byl ten první školní den ještě takový veselější, tak těšit se můžete na malování na obličej, bublinkovou show, edukační hry. No a 1. září tedy platí. Bude fajn, bude veselo, přijďte si užít tento den s námi. Rádio Čas a město Ostrava vás vezmou bezpečně nejen do školy. No a možná ještě apel na šoféry, první školní den, všichni to známe, koukejme kolem sebe, lehkou nohu na plynu. Já už jsem to zmínil, že děti jsou takové roztěkané po prázdninách a mají v hlavě úplně jiné myšlenky, než dávat pozor třeba na cestách. Tak já za chviličku pozvu na oběd s primátorkou Havířova Ivetou Kučí-Palkovskou. No a všem z Rádia Čas dál hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni. Na horách naměříme kolem 18 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Oběd s primátorkou.
1: Dobré odpoledne, milí posluchači. Vítám našeho pravidelného hosta, primátorku Havířova, paní Ivetu Kočí-Palkovskou. Máme konec srpna, září je tak říkajíc za dveřmi a s ním i největší hudební svátek ve městě, Havířovské slavnosti. Tak jak se těšíte?
2: Ano, těším. Zdravím všechny posluchače zase po nějaké době u dobrého oběda. A protože se věnuju kultuře a hudbě celý život, tak i pro mě tohle bude obrovská událost.
1: Program Havířovských slavností je jako vždy pestrý. Vy budete mít během těch dvou dnů určitě asi hodně práce a povinností. Musíte se třeba věnovat významným hostům, kteří do města přijedou. Myslím, že určitě nestihnete celý hudební program. Ale víte už teď, koho si nechcete nechat ujít?
2: No, já bych chtěla vidět všechno, protože program slavností je opět poskládaný tak, že si myslím, že vlastně nemá slabinu. Nicméně přijde spousta zahraničních interpretů, které jen tak někde v Česku neuslyšíte. A vystoupí samozřejmě i špičky české hudby. No a navíc to bude pestrá směs žánrů, takže pop, elektronická hudba, metal, rap, hip-hop, lidová hudba, no myslím si, že si vybere opravdu každý.
1: A koho byste určitě chtěla vidět?
2: Tak já teda ze zahraničních hvězd se těším na britského zpěváka Nicka Kershawa, který byl hvězdou a hitmakerem už v 80. letech, ale jeho písničky jsou prostě úžasné pro mě. Dokonce Elton John, který tady v roce 1984 byl na zimním stadioně v Havířově, já jsem na něm byla, tak o něm prohlásil, že je nejlepším textařem a písničkářem své generace. Takže věřím, že stihnu alespoň kousek. No a z dalších vystoupení určitě kapelu Eurythmics, protože to je prostě moje srdcovka. No a moc se těším na Ritu Oru, která bude v České republice vůbec poprvé.
1: A co naše hudební scéna, nebo ta slovenská? Máte mezi nimi své favority?
2: Určitě mám, tak Lucie Bílá, to je taková fakt jako ikona naší české hudby a úžasná dáma. Ale já jsem vyrůstala na Michalu Davidovi, no a Kateřina Marie Tichá, tak ta si myslím, že určitě zaujme naši mladou generaci.
1: A my se taky těšíme, jen připomeneme, že Havířovské slavnosti se budou konat 4. a 5. září. Kde jinde než v Havířově. Já vám děkuji a přeji dobrou chuť.
2: Perfektní. Všechny vás k nám do Havířova srdečně zvu a přeji dobrou chuť všem, kteří právě teď obědvají.
1: Dnes byla naším hostem primátorka Havířova paní Iveta Kočí-Palkovská. Hezké odpoledne.
0: Rádio Čas. Oběd s primátorkou. Megaléto Rádia Čas je za námi. Byla to jízda plná hudby, zážitků a slunce. A to všechno jen díky vám. Děkujeme, že jste byli součástí našeho největšího letního dobrodružství. Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
4: Čas. Radio Čas. Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo a tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
11: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
12: Slyšíme vás, dejte nám chvilku.
13: Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
11: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
14: Nákupní centrum Géčko.
15: Sportovní nadšenci, pozor! V Géčku pro vás otevíráme další prodejnu sportovního oblečení a vybavení. Poprvé v Ostravě je tu Martes Sport.
16: sport.
15: Začněte vaše sportovní kroky s tou správnou výbavou. Najděte svůj styl s Martes Sport v Géčku.
14: Nákupní centrum Géčko.
17: Radio Čas.

0: Vztahy na dálku, jak to vidíte, naše téma na Facebooku a WhatsAppu, takže napište a klidně ze života. Po 13. opět u mikrofonu Aleš Šklouba, takže všechny zdravím a pozvu také po 13. na pořad Ženy v čase. Ale teď novinky s Marcelou Fabiánovou a samozřejmě aktuální pohled na cesty Moravy a Slezska, ať víme, kde se zdržíte tady na cestách. Tak bude 13 hodin.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde inženýr Zbyněk Pražák, náměstek primátora statutárního města Ostravy. Povídat si budeme například o sociálních službách pro potřebné v Ostravě. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
2: Hity, které milujete.
5: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
6: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Rádio Čas.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor ve Valašském Meziříčí. Komplikuje tady provoz nehoda dvou osobních aut na hlavním tahu ve směru na Rožnov pod Radhoštěm. Střet se stal v Rožnovské ulici na výjezdu z města a tvoří se tady dlouhé kolony. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Studující rodiče začnou dostávat takzvané hlídačkovné. Zlín začal s opravou části Havlíčkova nábřeží a na Bruntálsku se bouří proti solární elektrárně. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás v nich Marcela Fabiánová. Od září začíná v Česku platit nová sociální dávka zvaná hlídačkovné. Příspěvek ve výši 7 467 korun měsíčně pomůže studujícím rodičům do 26 let, kteří jsou posluchači denního studia na vysokých nebo vyšších odborných školách a kteří současně pobírají rodičovský příspěvek. Výhodou je, že rodiče nemusí úřadům nijak dokládat, za co peníze přesně utratí, jestli za chůvu nebo jesle.
0: Morava aktuálně.
1: Město Zlín v tomto týdnu opravuje část Havlíčkova nábřeží u krajské nemocnice. Nový povrch by měl zvýšit bezpečný průjezd sanitek. Kompletní rekonstrukce tohoto úseku je pak naplánována na rok 2028. Pokračuje mluvčí radnice Tomáš Melzer.
3: První etapou bude výstavba nového mostu přes řeku Dřevnici naproti parkovišti u škol. Na ní naváže celková modernizace Havlíčkova nábřeží. Projekt je koordinován se Zlínským krajem a krajskou nemocnicí Tomáše Bati a je součástí širších příprav na vybudování obchvatu Zálešné, který v budoucnu významně přispěje ke zlepšení dopravní situace v této části města.
1: Nad Albrechticemi na Bruntálsku má vyrůst nová fotovoltaická elektrárna. To se ale nelíbí místní radnici, která proti ní uspořádala petici. Nové solární pole má vzniknout na soukromém pozemku a bude viditelné z velké části města. Petice má zatím asi 100 podpisů.
0: Rádio Čas, sport.
1: A v sobotu pokračuje šance Národní liga. V Kroměříži domácí přivítají hráče z Prostějova a Baník Béčko jede do Třince. Pátek bude slunečný a provázet nás budou vysoké teploty od 26 do 31 stupňů. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
0: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
4: Ne, mě by to zajímalo taky, protože já to řeším, když kupuju nějaké tričko.
5: Ne, tak v obchodě asi většinou využívám, já chodím do speciálních obchodů a tam je vlastně, to znáš, že Antipotin. To se jmenuje Antipotin a ty vlastně o to poprosíš, zaplatíš 5 korun a je to takový jakoby ďupátko namočené mokrou houbičkou a ty to vyzkoušíš.
4: To je blbost.
5: Možná.
4: A víc takových blbostí každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

Hity, které milujete.

Naše téma, tak to je tak trošku červená knihovna, ale i silná láska, tedy vztahy na dálku. Příběhu požehnaně a ty další za chviličku pozvu také za fotbalem a na večerní pořad Ženy v čase. A také povím, proč ve vztahu hraje velkou roli výška muže. Takový jeden, no, crazy průzkum. Tak ale teď je muzika z Rádia Čas. Hity, které milujete, posílám všude, kde nás právě teď ladíte. Rádio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: V jedné písničce se zpívá Zelená je tráva, fotbal to je hra, a tak pojďte na fotbal. Fotbalový klub MFK Havířov zve všechny fandy na další zápas, domácí zápas třetí Moravskoslezské fotbalové ligy. Hraje se tuto neděli, tedy 30. srpna od 10.15 a havířovští tentokrát přivítají Bčko Zbrojovky Brno. Takže pokud se stavíte, dobré hlasivky a skvělé sportovní zážitky. Za chvilečko ode mě naše téma, to znamená vztahy na dálku a samozřejmě k tomu vaše názory. Pozvu na ženy v čase. No a teď hodně blízko a s vámi hity, které milujete z času.

0: 20. až do 1. září. Kaufland.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo-smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na mojehruska.cz.
5: Svatováclavský hudební festival opět hostí britský vokální fenomén Wash 8. V ostravském evangelickém kostele rozezní ve čtvrtek 17. září program Give Me Your Stars. Nabídne i VIP kategorii zaručující nejlepší vstupenky a příjemné večerní setkání s umělci. Více na www.shf.cz.
6: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
7: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
6: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
7: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
6: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
8: KP Revital Ostrava.
7: Vaše práce,
6: vaše stopa.
7: KPRevital.cz. Stavíme na důvěře.
9: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online.
10: Rádio Čas.

0: Dneska večer po 18. hodině na rádiu Čase Variklér a Lenka Líšková, tedy Ženy v čase. Ano, inspirace pro ženy, které chtějí žít vědomě, s lehkostí a vlastním stylem. Bude to o modě, bude to o životním stylu, vztazích i radách našich babiček. Takže tohle vás určitě bude bavit. Ještě jednou 18. hodina a Ženy v čase na rádiu Čas. Jinak za chviličku naše téma, to jsou vztahy na dálku, co si o to myslíte, tak vykřičím do světa za pár minut. No a teď předpověď počasí a hned potom hity, které máte rádi, tedy hity, které milujete z Rádia Čas.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V pátek nás čeká

0: Rádio Čas. Hity, které milujete. Mám na teba chuť.
1: Milujete.

0: Rádio Čas je s vámi, tak nevím, jestli tohle brát vážně, ale na každém šprochu pravdy trochu. A tak proč ženy vzhlížejí k dlouhánům a menší muže moc nechtějí? Tak jako většina mužů, ano, preferujeme ty atraktivnější štíhle, pokud možno mladé partnerky. Ženy zase vybírají raději vysoké muže. Cítí u nich, jak jsem se dočetl, více jistoty, bezpečí. Tak a ještě jeden důležitý poznatek. Věci zjistili, že čím byly ženy tedy sebevědomější a sami sebe vnímali jako atraktivní, tím měli tendenci dávat vyšší hodnocení vyšším mužům. No a vztahy ještě jednou, protože dneska společně vrbeme, probíráme ty na dálku a já tady mám spoustu příběhů ze života. Třeba jedna posluchačka Rádia Čas píše, asi týden zpátky jsem se vrátila z dovolené v Egyptě a zamilovala jsem se do kluka v Egyptě. Jsme od sebe asi 300 kilometrů a je to opravdu těžké sdílet svou lásku jen na dálku. Zatím nechávám tuto kapitolu svého života otevřenou. Čas ukáže, dali Bůh. Setkáme se znovu. Přeju hezky zbytek léta, tak jo, děkujeme za upřímnost. Máme tady Ivetu, Iveta píše, dobré ráno je tady ještě, takže teď už platí dobré odpoledne. No, vztah na dálku jsem nikdy neměla, možná je to romantičtější, ale hodně rizikové, takže já tomu říkám ne. Tak pojďme si dát ještě hlasovku z našeho WhatsAppu a je s námi Eva, takže vztah na dálku Evy a vy.
1: Ahoj, co se týká vztahu na dálku, tak měla jsem, on byl z Plzně, já vlastně z Ostravy, takže vlastně přes celou republiku, no a vydrželo nám to 3 nebo 4 měsíce a prostě ne, já na to asi nejsem. Ahoj.
0: Já se Evi přidám, já už jsem to jednou zmínil, já na to taky nejsem. Vztah na dálku u mě, asi by to nefungovalo. Ale proti gustu žádný rišpotác. Takže kolik kilometrů ještě zvládne láska? Měli jste vztah na dálku? Takže napište Facebook, WhatsApp, Rádia Čas a připište klidně, jak dlouho vydržel, nevydržel. Tak ještě jednou tedy Facebook, WhatsApp, ale teď rovnou do vysílání zpátky za hity, které milujete z času.
2: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Stavebniny Dech přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Kontakt nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Kontakt dostanete profesionální míchadlo Dech zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dech zdarma. Více na Dech.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
12: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekon.

0: těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dor, Karol Akvído a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas.

0: Ostravar Aréně.
1: Mega koncert Rádia Čas.
0: Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Naše téma na Rádiu Čas vás rozepsalo vztahy na dálku, ano nebo ne, jakou máte zkušenost. Facebook, WhatsApp, napište. Otele Šešklu byla hezké odpoledne tady z časáckého studia a prázdniny a léto chystají další super akce. Takže pár tipů za chviličku. A teď s Marcelou Fabiánovou nejnovější zprávy bude 14.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.

0: Řidiči aktuálně pozor, v Jeseníku havarovalo tady osobní auto na hlavním tahu ve směru na Žulovou a o kousek dál na výjezdu z města směrem na Šumperk pak provoz omezuje další nehoda. Zdržíte se stále ve Valašském Meziříčí, kde na hlavním tahu ve směru na Rožnov pod Radhoštěm blokuje provoz srážka dvou osobních aut a tvoří se kolony a v Jihomoravském kraji dávejte pozor v Sebranicích na Blanensku. Stala se tady nehoda na tahu z Boskovic ve směru na Kunštát. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Soudy zpřísňují tresty za znásilnění. Karvinští mohou stále zapisovat do pocitové mapy a Valašské Meziříčí dostane špičkový sportovní areál. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Soudy přitvrdili při trestání znásilnění. Do vězení poslali v posledních dvou letech téměř 60% pachatelů. Dříve to přitom bývala zhruba polovina, zbytek dostával podmínku. Případů přitom přibývá. Například loni za první pololetí jich policie evidovala zhruba 600, letos za stejnou dobu to bylo přibližně o 30 více. I přesto ale podle televize Altáva plus z různých výzkumů vyplývá, že až 90% obětí většinou žen znásilnění vůbec nenahlásí.
2: Morava aktuálně.
0: V Karviné mají obyvatelé už jen pár dnů na to, aby zapsali své názory do pocitové mapy, která je zveřejněna na webu magistrátu. Cílem je především zjistit, jak se obyvatelé cítí na různých místech ve městě. Více podrobností nám prozradil náměstek primátora Lukáš Rašik.
3: Karviňáci už několikrát ukázali, že se chtějí podílet na dění ve městě. Například při výběru názvu sousedské lávky poslali téměř 30 000 hlasů. Věřím, že využijí také pocitovou mapu a podělí se s námi o své zkušenosti a náměty. Je to jednoduchá možnost, jak ještě více vylepšit místo, ve kterém společně žijeme.
0: Své podněty mohou Karviňáci do mapy zaznamenávat do 31. srpna. Valašské Meziříčí promění bývalou železniční vlečku naproti Kauflandu ve špičkový sportovní areál. Moderní volnočasové centrum s obřím skateparkem a parkourovým hřištěm plánuje radnice

0: rodiny s dětmi i napojení na cyklostezku.
1: Rádio Čas Sport.
0: A 17-letá česká cyklistka Barbora Bukovská získala na mistrovství světa horských kol v italském Val di Zole stříbro v závodě juniorek v cross country. Zvítězila Švýcarka Anja Grossmanová a bronz vybojovala Agathe Vauchampová z Francie. Páteční počasí nám přinese slunečko.

0: za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
2: Ne, mě by to zajímalo taky, protože já to řeším, když kupuju nějaké tričko.
3: Ne, tak v obchodě asi většinou využíváme, chodím do speciálních obchodů a tam je vlastně, to zná, že Antipotin. To se jmenuje Antipotin a ty vlastně o to poprosíš, zaplatíš 5 korun a je to takový jakoby ďupátko namočené mokrou houbičkou a ty to vyzkoušíš.
2: To je blbost.
3: Možná.
2: A víc takových blbostí každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: sluníčko jakoby vědělo, že na konec prázdnin prostě musí posvítit venku teplo, ale to jak má být a i zítřek má být sluníčkový. Takže každý tip na akci se určitě počítá, kam za zábavou za pár minut. Já také připomenu ranní víš, nevíš a no, vezmu to ze života z našeho téma vztahy na dálku. Ano nebo ne. Takže vaše názory také za chviličku od Aleše tady z časáckého studia Čtvrtek, který s rádiem Čas baví. No a k němu hity, které milujete.
1: Rádio Čas.

0: Pojďte se bavit.
1: Rád pozvu na kávový festival a soutěž baristů Barista Cup Ostrava. Ten proběhne v sobotu 5. září od 9 hodin až do večera v Trojhalí Karolina. Vstup je tady zdarma, na své si tady určitě přijdou jak profíci, kávoví nadšenci, také rodiny s dětmi. Tak užívejte, bavte se, pojďme na největší modní událost roku, která se vrací zpátky do Ostravy. Bude to v pátek 11. září Sako Studio pod vedením kreativního ředitele návrháře Luďka Šmehlíka představí svou z Brusu novou kolekci a vy u toho nesmíte chybět. V rámci jedinečné show pod více než 10-metrovou letobrazovkou a na 35 metrů dlouhém mole bude představeno více jak 50 modelů, a to ve třech řadách, které značka Sako Studio přivádí na trh. Letošní ročník s podtitulem Just Epic rozproudí prostory zastřešeného náměstí v ikonickém industriálním prostoru Trojhalí v samotném centru Ostravy. Novou kolekci potom představí nejkrásnější tváře České republiky ze stáje Miss Czech Republic, a to včetně aktuálních vítězek. Jinak vstupenky na smticket.cz. A tuto sobotu o 13 hodin se uskuteční Den obce Horní Suchá. Vše na stadionu SK Horní Suchá. Programu Tomáš Klus, DJs, dětská zóna s naším promotýmem a skákací atrakce, které jsou tady zdarma. Prostě zábava pro celou rodinu. Užívejte, bavte se, i konec prázdnin může být plný zážitku. Tak schutí do toho. Teď ale zpátky muzika a hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Slyšíte ty zvuky?
5: To nejsou rytíři z pohádky, to se do Ostravy ženou policejní koně.
4: V sobotu od 12:30 ožijí Komenského sady už 28. ročníkem mezinárodního setkání jízdních policií.
5: Čeká vás parkurové skákání, zrcadlový parkur, speciální policejní parkur i zábava pro nejmenší.
4: A vstup je zdarma.
0: Nový školní rok je opět tady a od 1. září bude pěkně živo ve školách i na cestách.
6: Nalaďte si 1. září ráno od 8 hodin Rádio Čas a vydejte se bezpečně nejen do školy s městem Ostravou.
0: Ve speciálním ranním vysílání Rádia Čas budou mimo jiné hosty primátor města Ostravy Jan Dohnal a také noví prvňáčci.
6: Budeme společně apelovat na obezřetnost a ohleduplnost v dopravě, ať je ten nový školní rok klidný a pohodový.
0: Bezpečně nejen do školy s městem Ostravou a Rádiem Čas, aby nový školní rok začal v pohodě.
7: Rozlučte se s prázdninami pohádkově. V sobotu 29. srpna od 9 do 17 hodin vás Archeopark Chotěbus Podobora zve na den plný zábavy. Těšit se můžete na pohádkové kreslení s ilustrátorem Adolfem Dudkem, hudební dobrodružství Klauna Nešiky a Zakleté princezny i spoustu pohádkových her a tvoření pro děti. Přijďte si užít kouzelný závěr prázdnin s celou rodinou.
8: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
9: Obědovka Rádia Čas.
8: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
9: Když posloucháš, máš vyhráno.
8: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
10: Hity, které milujete.

0: Rádio Časté dopolední program je s vámi Aleš Škloval, jinak Martin, Lenka a Radim, kolegové, kámoši, parťáci. Ale když se hraje Víš, nevíš, tak já mám takový pocit vždycky, že lítají jiskry a to mě na tom strašně baví. Ve Víš, nevíš si prostě nic nedarují. Takže otazníky, tady křížovka připravená, pojďme s nimi luštit.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1896 proběhla anglo-zanzibarská válka, která je označována za nejkratší válku v historii. Jak dlouho trvala?
3: 6 dní. Co kratší? Necelý den.
2: Mm-hmm, tak ne. 5 hodin, 1 den, anebo 45 minut.
3: 3/4 hodiny.
2: Tak. Je to tak.
4: Tak, to bylo rychle.
2: Zanzibar se vzdal Anglii velmi, velmi rychle.
3: To vypadá jako válka během nějakého školního předmětu. matematiky.
2: Prosím vás, rychle, velká přestávka. V roce 1955 ve Spojeném království byla poprvé vydaná Guinnessova kniha rekordů. Podle čeho nebo koho se kniha jmenuje? Chcete možnosti?
4: Ano, radši jo.
2: Podle Alexe Guinnesse, prvního člověka, který byl do knihy zapsán, za B podle piva, za C podle města, kde nápad na knihu vznikl.
4: A podle jakou piva? No jako podle piva, že? Jako
3: nějaký... No tak to je ten slavný irský. Já mám pocit, že jo, protože to byli nějak majitelé toho pivovaru, kteří to nějak spolupořádali nebo spolu vydávali.
4: Pivo, že by to souviselo s rekordama, jakože vypil hodně piv a potom se tam jako třeba zapsal? Tak dáme to pivo, pojďme do piva.
2: Tak jo, máte to správně. Ale Alex Guinness byl taky dobrý, ne?
4: Jo, dobrý.
2: Co?
4: Dobrý.
2: Čemu
3: se
2: směješ?
3: Já už jsem se malem zase k ničemu přiznat, ty bys tak dělala scénu až do 9.
2: Ne, přiznej.
4: Něco s tím pivem nebo?
2: Něco s tím pivem, ty se přiznej.
3: My se ten Guinness totiž mi byl nějak povědomí a mi pak došlo, že já jsem říkal, tak chystám dopředu, že jo, víš, ne. A pak mi došlo, a teď mi to až došlo, že to 27. bylo strašně jalové, tak, tak si radši vzal pátek 28. protože,
4: tak ale doteď, ale podvod.
3: Ale doteď se to, ne, já si nic nepamatuju.
4: Ty brdě, ale přiznávám. To je promyšlené.
2: Přiznávám. Tak taky, jak to tahám z paty ty otázka a chci za ní velký potlesk, protože ano. Tolik otázek dát dohromady na datum.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: V pátek nás čeká prosluněná obloha a teploty opět o něco poskočí. Většinou bude jasno až skoro jasno s teplotami od 26 do 31 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 24 stupňů Celsia.
6: Hity, které milujete.

0: Dnešní téma na Rádiu Čas, vztahy na dálku. A teď mě tak napadá, tady si asi nemůžeme jenom tak přijít do kuchyně a říct, zase si nechal nádoby v dřezu, že jo, nebo co ty ponožky, že na zemi a tak dál a tak dál. Měli jste vztah na dálku a fungovalo to? Tak třeba Honza na WhatsAppu napsal, vztah na dálku zrovna mám mezi Havířovem a Libercem. Fungovalo to, nebo funguje, a je to strašně těžké. Jedna z našich posluchaček píše, měla jsem vztah na dálku 3 roky, potom jsme se sestěhovali a po půl roce jsme zjistili, že to nějak neklape, ale teď už dlouho má svou rodinu a asi to tak mělo být. Ještě Míra se přidal, měl jsem holku z Bratislavy, velmi krásná, hodná, jezdila k nám do vesnice na prázdniny. Bylo to mezi námi super, ale asi skoro po 2 letech jsme zjistili, že na dálku to prostě nepůjde. Skončilo to. Nyní jsme oba dva šťastní s někým jiným. Takže stále platí naše debata Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, vztah na dálku. Jak to vidíte, přidejte se. A dál, hity, které milujete, z času.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Jurov, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dor, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
10: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekon

0: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
1: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
2: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
0: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: Takže kdo vám letí, to za chviličku 15. hodina, takže s rádiem Čas jedeme dál. Mám pro vás aktuální zprávy s Marcelou Fabiánovou, ale ještě předtím se aktuálně podíváme na cesty Moravy a Slezska, kde to takzvaně drhne, kde se zdržíte. No a dvě minutky a bude 15. hodina, zůstaňte s námi.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy. Kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Rádio Čas. Rádio Čas.
1: Řidiči aktuálně pozor v Ostravě v ulici 1. Máje. Na silnici z Hulvák ve směru do Vítkovice srazila dvě osobní auta. Pravý pruh je neprůjezdný a na místě zasahují záchranáři. Další nehoda

0: My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví chce omezit alkohol. Ostrava chystá stavbu nové lávky přes řeku Ondřejnici a v

0: točit s alkoholem. Naše země patří totiž mezi státy s nejvyšší spotřebou alkoholu na světě. Ministerstvo zdravotnictví proto navrhuje omezit jeho noční prodej a zpřísnit pravidla pro reklamu. Rezort se chce zaměřit také na prevenci a osvětu, zejména u dětí a mladistvých. Část vládní koalice i opozice ale se zpřísněním pravidel nesouhlasí.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava chystá stavbu nové ocelové lávky přes řeku Ondřejnici na rozhraní Proskovic a Košatky. Novinku přivítají především cyklisté. Ti kvůli uzavření původní dřevěné konstrukce, která byla kvůli špatnému stavu uzavřena, museli jezdit objížďkou. Více nám řekl zastupující mluvčí města Petr Havránek.
2: Lávka má v rámci cyklodopravy nadregionální význam. Nový objekt ale zajistí zejména bezpečný a bezbariérový pohyb cyklistů i chodců v tomto území. Pamatovali jsme také na případné povodňové situace, protože stávající objekt nebyl v případě rozvodnění řeky odolný. Nová stavba je dimenzována až na stoletou vodu.
0: V kroměřížském lesoparku Barbořina vyrostlo nové dětské hřiště. Děti tam mohou nově využívat například akátovou stezku dovednosti. Město tím pokračuje v postupné modernizaci areálu, kde už dříve vybudovalo vyhlídkové místo s ohništěm, dětskou naučnou stezku a venkovní posilovnu.
1: Rádio Čas, sport.
0: A tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový grandslamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár Flavio Cobolli, Belinda Bencicová 6-3, 1-6 a 10-6. Zítra bude slunečno a teploty nám poskočí na 26 až 31 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ne, mě by to zajímalo taky, protože já to řeším, když kupuju nějaké tričko.
4: Ne, tak v obchodě asi většinou využívám, já chodím do speciálních obchodů a tam je vlastně, to znáš, že antipotin. To se jmenuje antipotin a ty vlastně o to poprosíš, zaplatíš 5 korun a je to takový jakoby ďupátko namočené mokrou houbičkou a ty to vyzkoušíš.
3: To je blbost.
4: Možná.
3: A víc takových blbostí každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas posloucháte, 15 hodin 10 minut, k tomu máme čtvrtek 27. srpna a s vámi je dneska ve vysílání Petra Češková. Tak nevím, jak to máte vy, jestli jste na tom tak, že už jste rádi, že končí prázdniny letní vašim dětem, a nebo jste spíše takový jako rozesmutnění, že to rychle uteklo. Já jsem trochu na váškách, přiznám se, že máme teda staršího syna, který už půjde do čtvrté třídy a potom máme ještě malinkého, toho se netýká ani školka. Ale když ten školní rok končil a Matoušek šel s tím vysvědčením, tak jsem si říkala, Ježiši Kriste, co my budeme dělat skoro 9 týdnů, co já mu budu vymýšlet, jo? Tak jsem se tak trošku osypala před tou školou a uteklo to neskutečně rychle. V podstatě se mi zdá, že jsme toho moc ani zažít nestihli, ale možná díky Bohu za ty dary, že se to tak odehrávalo nějak klidně. No a teď už vlastně je to tady. Na druhou stranu jsou dny, kdy si říkám, že už je potřeba, aby ty děti měly nějaký ten řád a už jako se i na tu školu těším. Tak mě zajímá, jak to máte vy. A my máme WhatsAppové číslo, je to 7766 12 800, a kdybyste měli chvíli času a chuť hlavně napsat, jak to máte, tak já budu moc ráda. Potom si v tom uděláme takový malý pořádek a zmapujeme ten poslední týden letních prázdnin. Na rádiu Čas, jaro, léto, podzim, zima, hrajeme non-stop hity, které milujete, a teď tomu nebude jinak. Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Na WhatsAppové číslo Rádia Čas, to je 7766 12800, přišla SMSka od Kláry a ta napsala: Péťo, smutnit ani náhodou. Jako v tom vtipu asi buchnu Šáňo, když ti moji dva kluci už konečně odejdou do školy. Vůbec nevím, co mám celé prázdniny vymýšlet a jde mi z toho hlava kolem. Zdár, zdravím všechny podobně smýšlející, asi tam mělo být. Děkujeme, Kláro, za pozdrav. Já jsem tady před chvílí říkala, že nám ty prázdniny už končí, že jo, poslední prázdninový týden a že mám jedno dítě školou povinné, tak jsem si říkala, jestli pak jako nám to uteče, jestli budu smutnit, anebo to bude jako právě dobrý. A na to jsem se ptala i vás, ať napíšete na naše WhatsAppové číslo, jak to máte, jestli ty prázdniny byly dlouhé, anebo naopak byste je brali klidně delší. No, ten starší syn, co se týká té jeho školní docházky, tak ten teda jako úplně nadšený není, nechodí tam teda rád, to si myslím, že můžu říct, ačkoliv nevím, jestli neposlouchá zrovna paní učitelka, ale trošku se obávám jedné věci. On Matoušek, když začal chodit do první třídy, tak vždycky říkal a volal na mě před školou, když jsem ho doprovázela, tak volal: maximálně do čtvrté třídy to vydržím. Jo, a pak zase ve druhé třídě to volal: maximálně do čtvrté třídy to tu vydržím, ti to říká mami. No a teď už vlastně přišla ta čtvrtá třída, že? Tak si říkám, co bude dál, jestli pak to vydrží třeba aspoň i do té páté, šesté. No, necháme se překvapit. Hity, které milujete, ty máme pro vás připraveny. Jak kdyby vás náhodou zajímalo počasí, tak i to si za chvíli dopřejeme. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 90 Kč haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Do školy na kole nebo koloběžce. Bezpečná cesta začíná správnou výbavou. Helma, světla a reflexní prvky jsou základ. Jezděte opatrně, dávejte pozor na auta a u přechodu se sedněte. Zásady bezpečné jízdy na kole i koloběžce najdete na bezpečnější.ostrava.cz.
7: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
8: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Tak já doufám, že tuhle písničku teď slyšela moje mamka, která je v práci, protože přesně na tuhle písničku máme krásné vzpomínky. Jsou to ty módní přehlídky, co jsme jako děti chodili a máma je pořádala. No, to tu úplně nepatří, ale věřím, že ke každé písničce i vy máte nějakou tu svoji vzpomínku, tak to má být. Na Rádiu Čas budeme hrát hity, které milujete, a k tomu se budeme ptát, jestli jste někdy měli vztah na dálku. Tohle téma nás zajímá už od ranních hodin a samozřejmě se můžete vyjádřit nejenom na Facebooku, ale i na WhatsAppovém čísle 7766 12800. Klapalo vám to, vydrželo vám to, anebo teda spíše jste byli na té opačné straně a ztroskotalo to. Podělte se s námi v komentářích, budeme se tomu věnovat, moc se těším. A teď už předpověď počasí, jak bude.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V pátek nás čeká pro

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas vám hraje a věřím, že do noty hity, které milujete, budeme sypat z rukávu i dál. Je čtvrtek 27. srpna, tak se nám ty prázdniny pomalu, ale jistě krátí. Zdravím všechny pedagogy, kteří už to mají za pár a věřím, že už se asi připravují ve školách a už jim to taky započne. No a samozřejmě i našim dětem a žákům. A vy v práci byste si mohli ten pracovní čas zpříjemnit třeba nějakým dobrým obědem. Co říkáte? Na Rádio Čas to jde úplně zdarma a je to fakt jednoduché. Stačí zaregistrovat tu vaši firmu, ve které pracujete, na webu Rádia Čas a potom každý pracovní den těsně před obědem nebo v obědové pauze mezi 11. a 12. u Aleše vytočíme jedno registrované telefonní číslo. No a pokud ho zvednete a u vás bude hrát Rádio Čas, tak vám právě pošleme oběd úplně zadarmo vám a vašim kolegům. Tak dobrou chuť, teď nevím, jestli si něco dáváte, možná nějaká svačina by tam i byla dobrá. No a od Rádia Čas samé dezerty. Hezké odpoledne.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde inženýr Zbyněk Pražák, náměstek primátora statutárního města Ostravy. Povídat si budeme například o sociálních službách pro potřebné v Ostravě. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.

0: nastartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
6: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
5: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
7: Nákupní centrum Géčko.
8: Sportovní nadšenci, pozor! V Géčku pro vás otevíráme další prodejnu sportovního oblečení a vybavení. Poprvé v Ostravě je tu Martes Sport. Martes Sport. Začněte vaše sportovní kroky s tou správnou výbavou. Najděte svůj styl s Martes Sport v Géčku.
7: Nákupní centrum Géčko.
9: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: shape of you.
1: Rádio Čas vám dělá společnost. Za 3 minuty je tady 16. hodina odpolední, tak věřím, že vy, co to teda máte do 18. už to nějak doklepete. Je čtvrtek 27. srpna, s vámi je Petra Češková a samozřejmě za náš tým se přidávají i kolegové z redakce. Je na čase poslechnout si čerstvé zprávy a taky dopravní informace.
2: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
7: A raz, dva, tři, 4,21.
8: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.

0: Řidiči aktuálně pozor v Orlové v Hornické ulici. Nedaleko areálu bývalého dolu se srazila dvě osobní auta. V Jihomoravském kraji si pak dávejte pozor v Modřicích u Brna. V ulici Splaviska na spojce mezi nákupní zónou a starou silnicí na Rajhrad se střetla dvě osobní auta. Nehoda tam částečně blokuje vozovku. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Studující rodiče začnou dostávat takzvané hlídačkovné. Zlín začal s opravou části Havlíčkova nábřeží a na Bruntálsku se bouří proti solární elektrárně. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás v nich Marcela Fabiánová. Od září začíná v Česku platit nová sociální dávka zvaná hlídačkovné. Příspěvek ve výši 7 467 korun měsíčně pomůže studujícím rodičům do 26 let, kteří jsou posluchači denního studia na vysokých nebo vyšších odborných školách a kteří současně pobírají rodičovský příspěvek. Výhodou je, že rodiče nemusí úřadům nijak dokládat, za co peníze přesně utratí, jestli za chůvu nebo jesle.
2: Morava aktuálně.
0: Město Zlín v tomto týdnu opravuje část Havlíčkova nábřeží u krajské nemocnice. Nový povrch by měl zvýšit bezpečný průjezd sanitek. Kompletní rekonstrukce tohoto úseku je pak naplánována na rok 2028. Pokračuje mluvčí radnice Tomáš Melzer.
3: První etapou bude výstavba nového mostu přes řeku Dřevnici naproti parkovišti u škol. Na ní naváže celková modernizace Havlíčkova nábřeží. Projekt je koordinován se Zlínským krajem a krajskou nemocnicí Tomáše Bati a je součástí širších příprav na vybudování obchvatu Zálešné, který v budoucnu významně přispěje ke zlepšení dopravní situace v této části města.
0: Nad Albrechticemi na Bruntálsku má vyrůst nová fotovoltaická elektrárna. To se ale nelíbí místní radnici, která proti ní uspořádala petici. Nové solární pole má vzniknout na soukromém pozemku a bude viditelné z velké části města. Petice má zatím asi 100 podpisů.
2: Rádio Čas, sport.
0: A v sobotu pokračuje šance Národní liga. V Kroměříži domácí přivítají hráče z Prostějova a Baník Béčko jede do Třince. Pátek bude slunečný a provázet nás budou vysoké teploty od 26 do 31 stupňů. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Ne, mě by to zajímalo taky, protože já to řeším, když kupuju nějaké tričko.
5: Ne, tak v obchodě asi většinou využívám, já chodím do speciálních obchodů a tam je vlastně, to znáš, že antipotin. To se jmenuje antipotin a ty vlastně o to poprosíš, zaplatíš 5 korun a je to takový jakoby ďupátko namočené mokrou houbičkou a ty to vyzkoušíš.
4: To je blbost.
5: Možná.
4: A víc takových blbostí každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Rádio Čas.
6: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: jedna hvězda střídá druhou na rádiu Čas a neboj se, nebudu po tobě chtít, ať zpíváš.
1: To doufám.
0: Deny, prosím tě, kde jsi se postavila?
1: Kde jsem se postavila? Nevidím. Jo, vidíš, já
0: dobré
1: vidím taky tvoje čelo.
0: Dobré odpoledne, jste s rádiem Čas. No, čelo mě jde vidět, ono je takové celkem jako dlouhé. Nicméně, Denča přišla na návštěvu i se svým synem Teoškem, mě tu přišli na chvíli potěšit, tak to jsem ráda. Nicméně, já jsem říkala, pojď na jeden vstup a neboj se, nebude se teda týkat toho zpěvu, bude se týkat něčeho jiného. Na internetu se našel jeden dopis v autě, jo, a protože ty jsi majitelka vozu a jezdíš, tak se tě na to zeptá. A ten dopis sloužil jakoby tomu novému vlastníkovi, protože ta paní ten vůz jako prodávala, jo?
1: Jo.
0: A napsala mu tam, jako co všechno má dělat, jak má měnit olej každých 10 000 kilometrů, jo, že je na to zvyklé to auto a tak dále. A popsala to auto, jako by to byl nějaký člen rodiny. A nejvtipnější na tom je, že to auto mělo jméno. Takže ona to auto tam jako ještě popisovala tím jménem. Aha. A jmenovala se Bublinka.
1: Jo, no to je prostě milé,
0: že?
1: Jo.
0: A mě napadlo, jestli... Dáváte jména s tvojím manželem jako třeba i takovým těm neživým věcem, víš?
1: Ne, ale víš, co si mi tím připomněla? Já, no? Když jsem byla menší na základce, tak nám odešel vysavač. Já si pamatuju, že ten vysavač byl žlutý a pamatuju si, že jsem i brečela, když ho naši odnášeli, že se jako jde vyhodit. Mm-hmm. Tak teda neměl jméno, ale bylo mi to strašně líto, protože on byl jako žlutý, takový jako brouček a bylo mi to líto.
0: Líbil se ti prostě, nevystával, jo, jo. Ale líbil se, ano. Ti. A to si zase připomněla ty mi? Chudáci posluchači teď budou déle poslouchat tím vysavačem. Naši mají bazén jako rodiče a oni tam mají vysavač do toho bazénu a on má jméno. Jmenuje se Kamil.
1: Ale to je pěkné.
0: No, Kamil. A máma vždycky říká, když tam přijde třeba Matoušek a tak dále, tak říká, dáš Kamila do vody, dáš ho do bazénu, nám to jako vysaje a normálně ho pojmenovává. A to jsou ty věci neživé, ale měli jsme i věci živé, měli jsme třeba i zvířata, tady jsme pojmenovaná měli. Naši chovali slepice, králíky, všechno. Teď už ne, ale měli jsme i prase. Mm-hmm. Jak se jmenovalo to naše prase?
1: No, Berťa.
0: Dám ti takovou jednu malou indici.
1: Borak.
0: Ne. Nahl to začínalo to jméno.
1: Hovínko?
0: Ne, píp. Začni spíše u těch lidských jmen a nechoď úplně daleko. Naha.
1: Mě teď napadlo Hurvínek.
0: Ne, Honza. Honza. Řekni, Honza. Jak se jmenuje můj manžel.
1: Honza.
0: No, takže můj manžel ještě žije, tam toho už jsme Honzíka, už jsme picli, no. A snědli, tak
1: ale
0: nevím.
1: Víš, co jsem chtěla říct, náhodou s tím vysavačem je to dobrý nápad a já myslím, že by to tak mohli jako dělat i ostatní. Víš, co je lepší dítěti říct, místo jdi pro vysavač, tak jdi pro Kamila.
0: No jasně.
1: Vytvoří si k němu jako
0: citové
1: pouto.
0: Citové pouto a zůstane mu
1: a
0: to.
1: A pak to půjde lépe.
0: A bude dobrým manželem, no. Amen.

0: To byl Voxel, posloucháte Rádio Čas, je 16 hodin a 22 minut a já bych se teda s dovolením velice ráda vrátila do ranního programu. Za Ráďou a Lenkou, protože tam se samozřejmě zkoušejí, tak jak to bývá dobrým zvykem. A jak otázky vypadaly dneska a věděli kolegové nebo nikoliv, tak to si teď poslechnem.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1896 proběhla anglo-zanzibarská válka, která je označována za nejkratší válku v historii. Jak dlouho trvala?
3: 6 dní.
4: Jsou kratší. Necelý den.
2: Tak ne. 5 hodin, 1 den, anebo 45 minut.
4: 3/4 hodiny.
2: Tak. Je to tak.
5: Tak to bylo rychle.
2: Zanzibar se vzdal Anglii velmi, velmi rychle.
4: To vypadá jako válka během nějakého školního předmětu. matematiky.
2: Prosím vás, rychle, velká přestávka. V roce 1955 ve Spojeném království byla poprvé vydaná Guinnessova kniha rekordů. Podle čeho nebo koho se kniha jmenuje? Chcete možnosti?
5: Ano, radši jo.
2: Podle Alexe Guinnesse, prvního člověka, který byl do knihy zapsán, za B podle piva, za C podle města, kde nápad na knihu vznikl.
5: A podle jakou piva? No jako podle piva, že? Jako
4: nějaký... No tak to je ten slavný irský. Já mám pocit, že jo, protože to byli nějak majitelé toho pivovaru, kteří to nějak spolupořádali nebo spolu vydávali.
5: Pivo, že by to souviselo s rekordama, jakože vypil hodně piv a potom se tam jako třeba zapsal? Tak dáme to pivo, pojďme do piva.
2: Tak jo, máte to správně. Ale Alex Guinness byl taky dobrý, ne?
5: Jo, dobrý.
2: Co?
5: Dobrý.
2: Čemu
4: ne, já už
2: směš?
4: Jsem se málem zase k ničemu přiznat, bys dělala scénu až do 9.
2: Ne, přiznej.
5: Něco s tím pivem, nebo?
2: Něco s tím pivem, ty se přiznej.
4: My se ten Guinness totiž mi byl nějak povědomý a mi pak došlo, že já jsem říkal, tak chystám dopředu, že jo, víš, ne. A pak mi došlo, a teď mi to až došlo, že to 27. bylo strašně jalové, tak... si radši vzal pátek 28. protože,
5: tak ale doteď, ale podvod.
4: Ale doteď se to, ne, já si nic nepamatuju.
5: Ty brdě, ale tak přiznávám. To je promyšlené.
2: Přiznávám. Tak taky, jak to tahám z paty ty otázka a chci za ní velký potlesk, protože ano. Tolik otázek dát dohromady na datum.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
6: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
7: Hity, které milujete. Rádio Čas.
8: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
11: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Nový školní rok je opět tady a od 1. září bude pěkně živo ve školách i na cestách.
13: Nalaďte si 1. září ráno od 8 hodin Rádio Čas a vydejte se bezpečně nejen do školy s městem Ostravou.
12: Ve speciálním ranním vysílání Rádia Čas budou mimo jiné hosty primátor města Ostravy Jan Dohnal a také noví prvňáčci.
13: Budeme společně apelovat na obezřetnost a ohleduplnost v dopravě, ať je ten nový školní rok klidný a pohodový.
12: Bezpečně nejen do školy. Ostravy s městem Ostravou a Rádiem Čas, aby nový školní rok začal v pohodě.
3: Rozlučte se s prázdninami pohádkově. V sobotu 29. srpna od 9 do 17 hodin vás Archeopark Chotěbus Podobora zve na den plný zábavy. Těšit se můžete na pohádkové kreslení s ilustrátorem Adolfem Dudkem, hudební dobrodružství klauna Nešiky a Zakleté princezny i spoustu pohádkových her a tvoření pro děti. Přijďte si užít kouzelný závěr prázdnin s celou rodinou.
14: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

0: písnička, která rozhodně zněla v Ostravar aréně na oslavách našich narozenin, na megakoncertu Rádia Čas pro všechny bezva lidi Vesna. Věřím, že vy, co jste byli, jste zavzpomínali. A teď se pojďme bytě přesunout k otázce dne. My se vás ptáme, jestli jste někdy měli vztah na dálku. Jestli pak vám to vydrželo, a nebo jste se rozešli, i ty příběhy kolem. Ivana napsala: 2 roky manžel na vojně. Jsme spolu dodnes 39 let, tak to už naši mladí nepoznají, nepochopí. To samozřejmě ta generace ještě, která zažila vojnu, bude dost dobře znát, a třeba i moji rodiče tak podobně byli. Ano, 5,5 roku jsme za sebou dojížděli 170 kilometrů, to už je Jana. Pak jsme se sestěhovali a bylo to ještě lepší. A letos po 2 letech jsme se vzali. Gratuluju. Silvie napsala: už 5 let, je to krásné, ale je třeba se posunout k sobě, tak držíme palce. A mám tady ještě příspěvek od Michaely. Jo, pár měsíců. Pak mě požádal na dálku o ruku, prstínek mi dal fyzicky a bydlíme spolu jen o víkendu. Mělo to asi zůstat v té dálce. No, vidíte to, tak i takové příběhy píše život. My teda třeba konkrétně s manželem se vidíme každý den a řeknu vám, že někdy bych to i podala, kdyby to bylo na chvíli na dálku. To samozřejmě říkám s takovou nadsázkou, ale vy to asi chápete, co jste dlouho vdaní a ženatí, že prostě někdy hovoříte o velkém štěstí, když se ten den třeba minete. No, tak popojedem dál na Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V pátek nás čeká prosluněná obloha a teploty opět o něco poskočí. Většinou bude jasno až skoro jasno s teplotami od 26 do 31 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 24 stupňů Celsia. Rádio Čas. Hity,

0: tak si říkám, jestli přesně takovým samba svěženým krokem půjdou naše děti do školy. No uvidíme. Každopádně já bych vás chtěla pozvat na jednu super akci, super takovou naučnou akci a věřím, že u toho budete, protože 1. září, to je úterý, odstartuje nový školní rok a Rádio Čas bude u toho. Město Ostrava totiž připravuje akci Bezpečně nejenom do školy, která proběhne přímo u základní školy v Proskovicích. To znamená, že Rádio Čas bude vysílat živě přímo tady z téhle školy mezi 8. a 9. hodinou v rámci Dobré ráno Moravo. No a čeká vás toho mnohem víc. Samozřejmě před školou budou na děti čekat hostesky Rádia Čas, taky naše sluníčko nebude chybět, městská policie, taky speciální zebra pro školáky, kde si děti zábavnou formou můžou vyzkoušet, jak správně a bezpečně přecházet silnici. Připravená bude taky soutěž o drobné ceny. No a aby byl ten první školní den ještě veselější, tak se můžete těšit třeba na malování na obličeji, bublinkovou show a různé hry. Tak doufám, že si 1. září užijete společně s Rádiem Čas a Rádio Čas samozřejmě a město Ostrava vás vezmou bezpečně nejenom do školy. Myslím, že ta bezpečnost se teda rozhodně vyplatí, zvlášť pokud třeba máte doma prvňáčka, který půjde prvně takto do školy a ještě úplně není zdatný a zinalý, tak víme, že dneska všichni šoféři, nechci je házet do jednoho pytle, ale všichni šoféři teda úplně jako dobře neřídí, tak jako bych to tak hezky řekla, podle předpisů a rozhodně nepředvídají, tak musíme předvídat my jako chodci. Tak šťastnou cestu, fajn vykročení do toho 1. zářijového dne, přeju už dopředu a s Rádiem Čas další hity, které milujeme.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci broskve volné, kilo za 32,90 a zmrzlina Rios 200 ml za 9,90. Penny.
6: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Eko.

Máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dor, Karol Akvído a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suchy.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online. Yes.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: světlo.
1: Já si myslím, že jsou umělci, které milují prostě všechny věkové kategorie. Tohle byl Adam Ďurica a nedávno jsme se zrovna s mámou bavili a máma si nemohla vzpomenout na to jméno a říká, ten jeden se mi líbí, no on byl u vás i na tom mega koncertu, jak on se jmenuje, a pak jsme přišli na to, že to je teda ten Adam Ďurica, tak vidíte to. Věřím, že jsme potěšili i vás, posloucháte Rádio Čas. Mé jméno je Petra Češková, je 17 hodin 1 minuta k tomu, co nového ve zprávách, a taky dopravní informační servis pro vás máme.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starosti. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.

0: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě Porubě. V ulici Bedřicha Nikodéma srazilo osobní auto dva chodce. Na místě zasahují záchranáři a silnice je kvůli vyprošťování neprůjezdná. Dopravní komplikace jsou také na hlavním tahu od Moravské Třebové ve směru na Olomouc, přímo u sjezdu na Mohelnici. Tady havarovala dvě osobní auta, provoz je vedený kyvadlově jedním jízdním pruhem. Zdržet se můžete i na silnici mezi Jeseníkem a Mankovicemi, kde se srazila tři osobní auta, a opatrnost se vyplatí také v Brně Žabovřeskách ve Veslařské ulici u Loděnice. Tady blokuje provoz srážka dvou osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Soudy zpřísňují tresty za znásilnění. Karvinští mohou stále zapisovat do pocitové mapy a Valašské Meziříčí dostane špičkový sportovní areál. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Soudy přitvrdili při trestání znásilnění. Do vězení poslali v posledních dvou letech téměř 60% pachatelů. Dříve to přitom bývala zhruba polovina, zbytek dostával podmínku. Případů přitom přibývá. Například loni za první pololetí jich policie evidovala zhruba 600. Letos za stejnou dobu to bylo přibližně o 30 více. I přesto ale podle televize Altává Plus z různých výzkumů vyplývá, že až 90% obětí, většinou žen, znásilnění vůbec nenahlásí.
1: Morava aktuálně.
0: V Karviné mají obyvatelé už jen pár dnů na to, aby zapsali své názory do pocitové mapy, která je zveřejněna na webu magistrátu. Cílem je především zjistit, jak se obyvatelé cítí na různých místech ve městě. Více podrobností nám prozradil náměstek primátora Lukáš Rašik.
2: Karviňáci už několikrát ukázali, že se chtějí podílet na dění ve městě. Například při výběru názvu sousedské lávky poslali téměř 30 000 hlasů. Věřím, že využijí také pocitovou mapu a podělí se s námi o své zkušenosti a náměty. Je to jednoduchá možnost, jak ještě více vylepšit místo, ve kterém společně žijeme.
0: Své podněty mohou Karviňáci do mapy zaznamenávat do 31. srpna. Valašské Meziříčí promění bývalou železniční vlečku naproti Kauflandu ve špičkový sportovní areál. Moderní volnočasové centrum s obřím skateparkem a parkourovým hřištěm plánuje radnice začít stavět ve druhé polovině příštího roku. Na ploše 8000 metrů čtverečních vyrostou překážky pro freestyle sporty, zázemí pro rodiny s dětmi i napojení na cyklostezku.
1: Rádio Čas, sport.
0: A 17-letá česká cyklistka Barbora Bukovská získala na mistrovství světa horských kol v italském Val di Zole stříbro v závodě juniorek v cross country. Zvítězila Švýcarka Anja Grossmanová a bronz vybojovala Agathe Vauchampová z Francie. Páteční počasí nám přinese slunečno a vysoké teploty. Čekáme jasno až skoro jasno s teplotami od 26 do 31 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Ne, mě by to zajímalo taky, protože já to řeším, když kupuju nějaké tričko.
4: Ne, tak v obchodě asi většinou využívám, já chodím do speciálních obchodů a tam je vlastně, to zná, že antipotin. To se jmenuje antipotin a ty vlastně o to poprosíš, zaplatíš 5 korun a je to takový jakoby ďupátko namočené mokrou houbičkou a ty to vyzkoušíš.
3: To je blbost.
4: Možná.
3: A víc takových blbostí každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo. Rádio.

0: my už vám za chvíli budeme hrát písničku od Superstar z roku 2009, ale já jsem toho musela využít, protože nejsem sama. Mám tu teda Denču s Teoškem, ten mě tady se drží za nohu, ale máme tu ještě Marcelku. Marcelko, ahoj.
1: Krásné odpoledne.
0: Dneska ano, slyšeli ve vysílání, to všechno.
1: No ještě budete slyšet.
0: Ale řekni nám, s čím jsi začala?
1: S čím jsem začala? No,
0: řekni nám to, prosím.
1: No, teď jsem plná takového optimismu, entuziasmu, protože já jsem začala chodit. Tak. Ale aby si posluchači nemysleli, že je ze mě nějaká taková ta klasická profesionální chodkyně. Já vzhledem k tomu, že jsem chodila pouze z rádia na parkoviště do auta a zase jsem vystoupila před svým domem a to se prostě opakovalo, takže řekla jsem si, že alespoň dvakrát v týdnu budu chodit do práce pěšky z domu, je to asi 3 kilometry.
0: Takže 3 tam, 3 zpátky, jo?
1: Ano, ano, přesně tak.
0: Ale kdo tě namotivoval, musíš říct?
1: No, namotivovali mě mý kolegové, protože oni jsou úplně úžasní, to říkám teď, protože předtím jsem říkala, že jsou úplně nemožní, protože ku příkladu Aleš Šklubal, ten je opravdový chodec, který nachodí nejenom teda po rovině, ale také po horách, říkal, že teď za poslední 2 měsíce 700 kilometrů skutečně. Kolega Honza Gavelčík, to je zase takový expert, který jako zvládá Lysou 3x denně
0: a během jednoho dne.
1: No a náš nový kolega Martin Fabík, no tak ten se zase otužuje a plave v řece, jak se říká, jaro, léto, podzim, zima. Takže já jsem taky musela jít s dobou, jak se říká, se svými kolegy.
0: Denny, okomentuj to, jak se na to díváš, kolik ty teda nachodíš denně?
2: Jako takhle, já od doby, co mám Mimčo, tak já teda jako chodím každý den s kočárkem a mě to strašně baví a úplně mi je líto, že Teo jednou vyroste a ten kočárek nebude potřebovat.
1: Tak já ti doplním, Denčo, protože až Teo vyroste a bude hodně dospělý, tak určitě bude mít dítě a ty budeš chodit zase jako babička.
0: Ano, anebo tebe povozí potom.
1: No,
0: ježiš, bude potřebovat.
1: No, děkuju, holky. Hity, které milujete.

0: jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: 6,90 až do 1. září. Kaufland.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na faze.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Čas. Co nového v Ostravě?
5: Město Ostrava opět rozvíjí a obnovuje kanalizaci. Úpravy budou probíhat u několika obvodů města. Více nám řekl náměstek primátora Břetislav Riger.
6: Ostrava disponuje vlastně přes 1000 kilometrů dlouhou vodovodní sítí a téměř 1000 kilometrů sítí kanalizační.
5: Roční investice se v součtu pohybují v řádech stovek milionů korun.
6: Tyto peníze jsou pro každý rok alokovány v rozpočtu a můžeme s nimi počítat. Můžeme plánovat na více let dopředu. Co se týče té vodohospodářské infrastruktury, tak musím říct, že Ostrava patří mezi lídry. Opravdu máme nejmenší úniky vod, velmi vysokou kvalitu vody a kanalizační síť je ve velmi dobrém stavu.
5: To nám řekl náměstek primátora Břetislav Riger.
4: Pořad Co nového v Ostravě vám přináší statutární město Ostrava. Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Rádio Čas je s vámi a je přesně 17:30, jenom jedna taková řečnická otázka pro ženy, vlastně třeba klidně i pro muže, když vás někdo pochválí a řekne vám třeba, dneska ti to sluší, anebo jsi fakt dobrá, to se ti podařilo, tu práci si udělala hezky, nebo cokoliv, umíte to přijmout, tu pochvalu, anebo ne? Já se přiznám, že já jsem teda v té druhé skupině, že přijímat to fakt neumím, nerada to poslouchám a o tom bude i dnešní povídání po 18. hodině na vlnách Rádia Čas. Ženy v čase, těší se na vás Eva a taky Lenka a já věřím, že si tu hodinu toho ženského povídání naplno užijete. Tak nezapomeňte zůstat i dál s Rádiem Čas, do té doby hity, které milujeme a k tomu taky předpověď počasí, jak bude ví redakce.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
0: V pátek nás čeká

0: Na horách pak naměříme kolem 24 stupňů Celsia.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: posíláme pozdravy všem pracantům. Za chvíli bude 6:15, to znamená, že pár minut a máte padla. Je čtvrtek 27. srpna na rádiu Čas dál hity, které milujete a které milujeme úplně všichni. A pokud máte rádi kávu, tak bych vás ráda pozvala taky na kávový festival a zároveň i soutěž baristů Barista Cup Ostrava, který pro vás bude připravený v sobotu 5. září od 9 hodin až do večera v Trojhelí Karolína, takže fakt krásné prostory. Zajděte, vstup je navíc zadarmo a na své si přijdou třeba i profesionálové, ale i takový jako obyčejní kávoví nadšenci anebo rodiny s dětmi, kteří si doma třeba vaří toho svého turka nebo rozpustné a tam by si chtěli dopřát nějaké lepší. Tak jste zváni 5. září a my na rádiu Čas popojedem.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800

0: do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
7: Slyšíme vás, dejte nám chvilku.
8: Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
6: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.

Radio Čas. Radio Čas. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Čas posloucháte. Věříme, že poslouchat budete i dál. Máme čtvrtek 27. srpna, tak si užívejte ten poslední prázdninový týden. Zdravíme všechny školáky, kteří už se určitě těší a mají nervózní aktovku připravenou před vchodem. Maminky už mají šáňo připravené, že ho bouchnou v úterý, tak popřeju, ať vyrazíte pravou nohou, protože už se asi neuslyšíme do té doby. No a ženy v čase už jsou připraveny na našich vlnách po 18. Eva a Lenka. Věřím, že si to ženské povídání rádi vychutnáte. Co nového ve zprávách?
1: Megaléto Rádia Čas je za námi. Byla to jízda plná hudby, zážitků a slunce. A to všechno jen díky vám. Děkujeme, že jste byli součástí našeho největšího letního dobrodružství. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.

0: Rádio Čas. Rádio Čas.
1: Řidiči aktuálně pozor v Ostravě Porubě. V ulici Bedřicha Nikodéma srazilo osobní auto dva chodce. Na místě zasahují záchranáři a silnice je kvůli vyprošťování neprůjezdná. Dopravní komplikace jsou také na hlavním tahu od Moravské Třebové ve směru na Olomouc, přímo u sjezdu na Mohelnici. Tady havarovala dvě osobní auta, provoz je vedený kyvadlově jedním jízdním pruhem. Zdržet se můžete i na silnici mezi Jeseníkem a Mankovicemi, kde se srazila tři osobní auta a opatrnost se vyplatí také v Brně Žabovřeskách ve Veslařské ulici u Loděnice. Tady blokuje provoz srážka dvou osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Ministerstvo zdravotnictví chce omezit alkohol. Ostrava chystá stavbu nové lávky přes řeku Ondřejnici a v

0: s alkoholem. Naše země patří totiž mezi státy s nejvyšší spotřebou alkoholu na světě. Ministerstvo zdravotnictví proto navrhuje omezit jeho noční prodej a zpřísnit pravidla pro reklamu. Rezort se chce zaměřit také na prevenci a osvětu, zejména u dětí a mladistvých. Část vládní koalice i opozice ale se zpřísněním pravidel nesouhlasí.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava chystá stavbu nové ocelové lávky přes řeku Ondřejnici na rozhraní Proskovic a Košatky. Novinku přivítají především cyklisté. Ti kvůli uzavření původní dřevěné konstrukce, která byla kvůli špatnému stavu uzavřena, museli jezdit objížďkou. Více nám řekl zastupující mluvčí města Petr Havránek.
2: Lávka má v rámci cyklodopravy nadregionální význam. Nový objekt ale zajistí zejména bezpečný a bezbariérový pohyb cyklistů i chodců v tomto území. Pamatovali jsme také na případné povodňové situace, protože stávající objekt nebyl v případě rozvodnění řeky odolný. Nová stavba je dimenzována až na stoletou vodu.
0: V kroměřížském lesoparku Barbořina vyrostlo nové dětské hřiště. Děti tam mohou nově využívat například akátovou stezku dovednosti. Město tím pokračuje v postupné modernizaci areálu, kde už dříve vybudovalo vyhlídkové místo s ohništěm, dětskou naučnou stezku a venkovní posilovnu.
1: Rádio Čas, sport.
0: A tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový grandslamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár Flavio Cobolli, Belinda Bencicová 6-3, 1-6 a 10-6. Zítra bude slunečno a teploty nám poskočí na 26 až 31 stupňů. Tolik zprávy v 18 hodin. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Ne, mě by to zajímalo taky, protože já to řeším, když kupuju nějaké tričko.
4: Ne, tak v obchodě asi většinou využívám, já chodím do speciálních obchodů a tam je vlastně, to znáš, že antipotin. To se jmenuje antipotin a ty vlastně o to poprosíš, zaplatíš 5 korun a je to takový jakoby ďupátko namočené mokrou houbičkou a ty to vyzkoušíš.
3: To je blbost.
4: Možná.
3: A víc takových blbostí každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
1: Rádio Čas. Ženy v čase? Trendy.
3: Ladíte Rádio Čas a taky pořád Ženy v čase s Evčou a Lenčou. A já mám v mobilu fotografii Evy, kterou bych ti velmi ráda ukázala.
5: No tak ukáž.
3: Je to z posledního víkendu a podívej, jak vypadá.
5: Teda, tak ta je krásná. Tomu se říká blurry foto.
3: No, já jsem chtěla, abys to řekla první ty, prosím vás, já vám to jenom přiblížím. Je tam kousek rozmazaného pejska, je to pejsek od mojí maminky, Matilda, francouzský buldoček, a je v pohybu, takže je totálně rozmazaný a je to taková ta živá fotka, která by hodně na Instagram nebo někam na Facebook se v podstatě nedostala.
5: Ale Leni, to se hrozně mýlíš, protože právě taková fotka by se na Instagram a na sociální sítě měla dostat. Je to totiž aktuální trend, říká se tomu blurry foto a je to právě ta rozmazaná autentická fotka. A navazuje to vlastně na takový trend, kdy sociální sítě, Instagram, TikToky a podobně se odklánějí od toho pózismu, od té dokonalosti, od toho, že je všechno estetické, ladí to, je to perfektní, a začínají se přiklánět zase k té prapůvodní podobě, k těm rozmazaným fotkám, k těm fotkám, které mají kouzlo okamžiku. Ne, nejsou ostré, nejsou perfektní, nemají dokonalé světlo, jsou rozmazané a autentické.
3: Já si myslím, že v tom bychom mohli být my velmi úspěšné mileniálky, protože určitě si pamatuješ na to, jak jsme fotili my původně. Když jsme měli, já nevím, kolik to bylo, 630 fotek na foťáku, pak se to vyvolávalo a mám pocit, že tak 99% jich bylo přesně takhle mázlých a rozmazaných. Každopádně nás to stálo volání těch fotek a už jsme neměli druhou možnost. Každopádně teď v éře mobilních telefonů je to mnohem jednodušší.
5: Je to mnohem jednodušší, ale právě my, mileniálky, ale možná i generace před námi, teď právě budou plesat a radovat se, protože to je přesně aktuální trend. Je to ten přímý blesk, jsou to staré digitální foťáky a nebo jsou to záměrně vlastně nedokonalé fotky, protože já si myslím, že lidi už jsou přesycení tou dokonalostí. Já sama teda jo, když vidím nějaké profily, kde na mě kouká totálně dokonalá žena, tak já místo toho, abych jako se radostí na ní podívala, tak začnu uvažovat nad tím, co je na mě špatně, jak bych měla změnit svou vizáž, jak bych měla zase jinak jíst, jinak cvičit, jinak se spravit vlasy, jinak se oblíkat. Zatímco když vidím ty autentické obrázky a videa, tak si prostě říkám, jo, to je život.
3: To si myslím taky, mimochodem vypozorovala jsem to i u sebe, že když jsem trošku unavenější a dám si nějaký ten scrolling a třeba jsem nějakou delší dobu na Instagramu, tak je to potom mnohem horší. A myslím si, že kdyby tam bylo víc těch rozmazaných fotek a takového toho přirozená, kdy to vypadá, jak kdybychom ty příspěvky vařili doma v kuchyni prostě jen tak opravdu od plotny, jak se říká, tak by ten svět byl takový veselější a byli bychom možná na sebe více hodné.
5: Zároveň já už jsem několikrát uvažovala nad tím, že ve chvíli, kdy jsem opravdu šťastná, kdy opravdu prožívám ten hluboký, šťastný okamžik svého života, tak zaprvé většinou nemám telefon v ruce, nic nefotím, nic nenatáčím, já to v tu chvíli skutečně žiju. Ten otisk zůstává ve mně, někde uvnitř a ne v mém mobilním telefonu. A my vám samozřejmě za ženy v čase přejeme těch krásných, radostných, šťastných okamžiků máte ve svém životě co nejvíc.
1: Ženy v čase na Rádiu Čas.
6: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádiu Čas. Hity, které milujete.

0: Evi, dneska ti to sluší a vypadáš mimořádně dobře.
1: Leni, já ti moc děkuju. A sama si uvědomuji, že když mi někdo řekne něco takového, tak mám okamžitě potřebu to vyvracet a oponovat. A naopak reagovat ve stylu, ježiš, já jsem dneska nevyspaná, já nemám umyté vlasy, mi se teď zhoršila pleť, vůbec to neumím přijímat. A myslím si, že je to obrovská škoda, ale mimochodem, ty jsi nádherně oblečená, nádherně ladíš, strašně se mi líbí tvoje tričko, takže vypadáš krásně, Leni.
0: Já normálně taky, jo, taky to se mnou něco dělá a mává to se mnou a vůbec si nedokážu teď představit nebo říct jenom takové to je, děkuju. Vůbec, mě napadá tolik věcí, co bych na sobě sama sobě vytkla. A je to takové zajímavé, že my neumíme přijímat takovou tu pochvalu a takové to, když nám někdo prostě řekne nějaký kompliment.
1: Myslím si, že je to obrovská škoda. A já mám, Leni, dneska čerstvou historku.
0: No.
1: Já, než jsme šli natáčet, tak jsem si skočila zaplavat na bazén. A když jsem stála u pokladny, tak přede mnou platila paní, byla taková vysoká, štíhlá, nevěděla jsem zezadu vůbec věk a měla nádherné, ale nádherné takové široké kalhoty s boční vsadkou, která byla květinová, ale ty byly tak krásné. Ona zaplatila, otočila se a byla to paní už vlastně jakoby pokročilejšího věku, a nepochybně v seniorském věku. A já jsem za ní přišla a měla jsem potřebu jí říct, já vám musím povědět, že máte nádherné kalhoty. Ona se usmála, poděkovala mi a řekla mi, že jí to udělalo krásný den.
0: Jasně.
1: A zároveň mi teda řekla, a vám moc sluší ta černá. A já už jsem to neuměla přijmout. Ale uvědomila jsem si na tom, že to, že někoho pochválíme, jenom takhle spontánně, takže to někomu fakt může nádherně zlepšit den a zvednout náladu a nás to nic nestojí. V tom chumlu těch slov, které během celého dne řekneme, si myslím, že ta pochvala je na místě.
0: Čím si myslíš, že je to, že jsme k sobě tak moc kritické? Protože myslím si, že to není jenom o nás dvou, že neumíme ty pochvaly přijímat takovým tím jako otevřeným, jo? Že bychom řekli jenom díky, fajn, je to super, cítím se skvěle. Proč my to vlastně děláme? Proč my si pořád tak nakládáme, dámy?
1: Ty Leni, já si myslím, že část problémů může mít kořeny klidně ve výchově, protože my holky jsme byli tradičně vedené ke skromnosti, k poslušnosti, k tomu, abychom příliš nevyčnívali, pozor, protože to se taky nenosí, anebo můžeš vyčnívat, ale pouze tím správným směrem, recitovat básničky, být krásně oblečená, reprezentovat, ale vlastně vyčnívání jiným směrem úplně nebylo žádoucí. No a vlastně myslím si taky, že sebevědomí se u žen mohlo i velmi často překlopit do té nálepky namyšlená nemodrza.
0: Ano.
1: Že ve chvíli, kdy třeba to i v té pubertě nebo v dětství, my jsme to třeba přirozeně cítili, že jsme v něčem dobré, že to se nám daří, tak nám někdo řekne, a samochvála smrdí.
0: Jo.
1: Ty nebuď příliš namyšlená, prosím tě, nebuď namyšlená.
0: Moc si o sobě nemyslím. Mimochodem, to mi připomnělo taky historku od nás z domu, protože já když řeknu mému partnerovi Marťovi, že mu to sluší, tak on se taky cuká, jo. A víš, co mu na to vždycky řeknu?
1: No.
0: Ty zpochybňuješ můj vkus?
1: To je skvělá reakce, protože my to máme s Marťou podobně a on sám mi říkal, že vlastně žádná žena mu nikdy nedávala tolik komplimentů jako já, ale pro mě je to přirozené.
0: Pro mě taky.
1: Já když vidím něco hezkého, něco, co se mi líbí, já mám potřebu to tomu druhému říct. A mně se samozřejmě můj muž líbí, že jo, proto jsem si ho vybrala. A on mě. Ale vlastně mám i přirozeně potřebu dávat najevo svému muži, že se mi líbí, co se mi na něm líbí, co se mu povedlo. A taky si myslím, že s tím přijímáním toho na tom není úplně nejlíp.
0: No, je to ještě dlouhá cesta. Každopádně my vám přejeme, ať dneska slyšíte minimálně 3 komplimenty za dnešní den. A kdyby náhodou nikdo nepřišel, tak vám to moc sluší a jste úžasní.
2: Ženy v čase na rádiu Čas.
3: Hity, které milujete.

0: čase rady našich babiček.
1: Samochvála smrdí. Já myslím, že to je jedna z nejznámějších vět, kterou slýchali opravdu celé generace. Ale taky si myslím, že mezi vychloubáním a tím zdravým oceněním sebe sama je opravdu velký rozdíl. Leni, ty sama se setkala s tím, že ti babička nebo kdokoliv třeba z té předchozí generace řekl: a pozor na to, samochvála smrdí.
2: Já myslím, že jo. My jsme to měli v rodině hodně zakořeněné. U nás se moc nechválilo. Spíš se vychytávaly ty nedostatky. Ale zajímavé je, to mám teďka tak právě taky zkušenost z víkendu, kdy jsem byla doma. A teď, jak jsem starší a více s těmi rodiči mluvím, tak vyplouvají na povrch ty důvody, nebo to, co vlastně, proč to tak bylo.
1: To by mě zajímalo.
2: To, co my jsme si třeba nějak interpretovali, že? Nebo nějak jsme na to reagovali. A třeba u nás doma, jak jsem říkala, to bylo tak, že se vychytávaly ty chyby a nikdy žádná pochvala. No a pak jsem zjistila, že můj tatínek to v podstatě měl stejně a že v té rodině, v té rodové linii vlastně toho tatínka to tak bylo. Protože přece to, když se to podaří, nebo když něco, tak je to samozřejmost. Mm-hmm. Jo? No a ta velká kritika k výkonům, ale i ke vzhledu, tak to byla každodenní součást života. A je fakt, že potom se s tím trošku těžko pracuje v té dospělosti, protože ty věci se hrozně těžko, čím je člověk starší, mění. Takže jsem velmi kritická k sobě.
1: A to je vlastně zajímavé, protože ta kritika nás velmi často zasáhne mnohem silněji než pochvala. Protože náš mozek je citlivý právě na ty negativní informace, případně potenciální chyby. Náš mozek je nastavený na to, že detekuje hrozby. On vlastně není primárně nastavený na to, žijeme si ve flow, ať je to krásné, ať máme život prostě jako na duze a obláčku. Ne, on neustále vnímá ty rizika a skenuje to naše okolí. A hrozně smutná věc je ta, že my, když slyšíme jednu negativní věc, jeden negativní komentář, tak síla toho negativního komentáře přebije třeba 10 pochval, které jsme za ten den mohli dostat. A je to vlastně jako fakt smutné, protože si myslím, že bychom měli více věnovat pozornost právě těm pozitivním věcem, protože to se potom odráží na té naší duši a na tom našem prožívání.
2: A taky pokud je člověk pod palbou těch negativních věcí několik desítek let, tak potom samozřejmě v té hlavě se to mele pořád dokola. A to rčení samochvála smrdí, to bylo v naší době hodně takové skloňované. A myslím si, že jsme tam moc nerozdělovali právě nějaké zdravé sebevědomí a sebedůvěru, ale spíš to, že když někdo si řekl, hele, já jsem fakt dobrý v tomhle, mě to opravdu jde, tak se to bralo jako namyšlenost.
1: Mm-hmm. A do toho já jsem se setkávala ještě celoživotně s rčením pýcha předchází pád.
2: Ano.
1: Takže pozor, nebuď nadšená z toho, že se ti něco povedlo, že jsi v něčem dobrá, že jsi teď v něčem třeba fakt excelovala a byl to super výkon. Pozor, pozor, pýcha předchází pád.
2: Tak hodně se na nás vyřádili ty minulé generace, že prosím vás, už znáte příčinu, už víte, že to není úplně příliš zdravá informace pro váš celý systém tělesný, fyzický, mentální, emoční, takže dneska jenom samé pochvaly a pojďte se pochválit za něco, co se vám povedlo. Udělejte to, prostě hned teď to udělejte, my si na to s Evičkou počkáme.
0: Ženy v čase na rádiu Čas.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Na páteční snídani přijde inženýr Zbyněk Pražák, náměstek primátora statutárního města Ostravy. Povídat si budeme například o sociálních službách pro potřebné v Ostravě. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
6: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
7: Hity, které milujete.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 20. 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
11: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo-smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák, Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na mojehruska.cz.
12: Rozlučte se s prázdninami pohádkově. V sobotu 29. srpna od 9 do 17 hodin vás Archeopark Chotěbus Podobora zve na den plný zábavy. Těšit se můžete na pohádkové kreslení s ilustrátorem Adolfem Dudkem, hudební dobrodružství klauna Nešiky a Zakleté princezny i spoustu pohádkových her a tvoření pro děti. Přijďte si užít kouzelný závěr prázdnin s celou rodinou.
13: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
14: Obědovka Rádia Čas.
13: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
14: Když posloucháš, máš vyhráno.
13: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ženy v čase. Magie života.
1: Ladíte Ženy v čase na rádiu Čas, od mikrofonu ještě stále zdraví Lenča a Evča. Se mi líbí prostě víc než Eva a Lenka. Každopádně můžete si vybrat variantu, kterou chcete. A mně se velmi líbí jedna záležitost, která je spojená se srpnem, protože to je teda doména Evičky, že se vždycky díváme na magii toho měsíce, co je pro něho příznačné, co se dělo, co se slaví a podobně. A co je se srpnem spojené, tak to jsou vztahy a manželství na zkoušku. A to je geniální, že si můžeš vyzkoušet být vdaná a pak si řekneš třeba za měsíc, no, tak jako dobrý, třeba tady bychom to opravili, anebo ne, tak s tebou ne.
2: Mně to přijde taky jako naprosto geniální koncept, ale pozor, ono to má širší kontext. Protože právě ten srpen, to je měsíc sklizně, hojnosti a taky poděkování. Na což bychom asi neměli zapomínat, protože si myslím, že stále v tom svém životě máme za co děkovat. Že i když si procházíme tím nejtemnějším obdobím, tak je občas fajn si připomenout za to, že máme tu teplou peřinu, máme toho člověka, na kterého se můžeme obrátit a že ta vděčnost tam prostě patří. Ale srpen je taky obdobím, kdy léto vrcholí, ale zároveň už tak nějak trošku pomalu cítíme, že je jeho konec.

0: různé komunity, ale taky se s tím úzce spojovaly tradice svateb a takzvané trial marriages, což znamená, že to byly určité zkušební nebo dočasné manželské svazky, které mohly být později buď potvrzeny, za předpokladu, že fungovaly, anebo ukončeny. Ale to je taková oblast, kde se ta historická doloženost jednotlivých tradic trošku liší a dnešní populární představy často míchají starší irské záznamy s pozdějším folklorem.
1: No já si to tak představuju, kdyby to třeba fungovalo i v dnešní době. Mm-hmm. Jo. Teď si vem, jak ta svatba je jako nákladná záležitost, jo? Že třeba 250 tisíc dáš za svatbu, jen to švihne. Jo. A teď je, vlastně by se to celé udělalo, pozvala by se celá ta rodina, celá ta oslava, tak jak to děláme my, jo? Mm-hmm. A řeklo by se, no tak to je na zkoušku a za měsíc bys říkala, no jejda, je to tady s tím Pepou, hele, mě to nebá, on vlastně není úplně spolehlivej, že bychom to vyanulovali a zkusili to někde jinde.
0: Hele, Leni, jako já už jsem asi v takovém mentálním rozpoložení, že mně by to přišlo v pořádku. Jako nepřišlo by mi v pořádku dát za to ty šílené peníze, to mi vlastně pořád jako hlava úplně nebere a nejsem ten typ. Vdávala jsem se na kopci se dvěmi svědky a bylo to krásné a byl to nádherný přechodový rituál a rozhodně nás to skutečně nestálo 200 tisíc a přitom to byl nádherný hluboký prožitek. No. Takže já nejsem úplně fanouškem velkých svadeb, nicméně pokud to tak někdo má, tak samozřejmě je to v pořádku, je to prostě jeho den, jeho oslava, chce to mít všechno perfektní. Ale když jakoby odbočím od té stránky majetku, financí, tak si myslím, že je úplně naprosto v pořádku si třeba po nějaké době uvědomit, hele, tohle nefunguje. Tohle mi nedává smysl. V tom mi není hezky. Já to chci změnit. A buď to můžeme měnit společně s tím partnerem, anebo prostě někdy dochází k té chvíli, kdy si uvědomíme, hele, ne, není to funkční, nebude nám v tom dobře ani jednomu a je čas jít od sebe. A proto si myslím, že třeba právě historicky tedy tyhle svatby na 3 měsíce mohly být totálně geniálním řešením a mohly předejít spoustě budoucích traumat.
1: Já jsem taky fanda, myslím si, že rozvodoví právníci by potom neměli co jíst.
2: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: vedoucí ukázky. Nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekon

těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga Ashdor, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
3: Ženy v čase. Mindset.
4: Ladíte Rádio Čas a taky pořád Ženy v čase. A my si dneska povídáme o pochvalách, o ocenění. I o tom, že ty pochvaly neumíme tak moc dobře přijímat. Že je pro nás mnohem snazší pochválit kamarádku, kolegyni, maminku, babičku, cizí paní na bazéně, ale velmi náročné je to, abychom se ocenili my sami za něco, co se nám povedlo, za něco, co jsme zvládli. A jsme k sobě takové mnohdy velmi přísné, velmi se kritizujeme, ten vnitřní kritik je opravdu velmi hlasitý a dává nám to sežrat. A já si velmi často říkám, proč.
5: Už jsme to tady právě probírali, že věci nebo to, co se nám honí v hlavě, vzniká hodně, hodně v tom dětství. Mimochodem je celkem zajímavé si taky vypsat, co se vám v té hlavě vůči své osobě honí. Protože to, když zkusíte jednou si to všecko napsat, jak jste k sobě třeba kritické a jak náročné na sebe, tak když to potom vidíte na tom papíře venku, tak je to teda totální sada. A myslím, že takové věty byste k žádné ženě kamarádce nikdy neřekli, ale k sobě, že?
4: Já si pamatuju hovor se svojí kamarádkou, když jsem jí volala a zrovna jsem byla v takovém nějakém jako rozpoložení, kdy jsem sama na sebe nedávala a říkala jsem jí něco ve stylu, já jsem fakt takový kretén. A ona mi říkala, přestaň. Přestaň, protože ty mluvíš o mojí skvělé kamarádce Evičce a já nechci, ať o ní takhle mluvíš. Já ji mám ráda, ona je skvělá, ona je úžasná a já nechci, ať tak o ní mluvíš. A já jsem se stáhla samozřejmě.
5: A tady se bavíme o nějakém zdravém sebevědomí, že to není jenom o bezbřehých takových těch jako sebestředných pochvalách sám sebe, ale i o zdravém ocenění. Jak nám to právě teď přiblíží Vladimíra Pekárková?
6: A tady možná je dobrý jako i to uvědomění si, že to není ocenění za to, že jsem zvládla udělat těžkou zkoušku, ale že to je přesně o tom, že zvládla jsem si udělat dobrou snídani, umyla jsem si dneska ráno vlasy, zvládla jsem říct třeba někomu ne, tohle dělat jako nebudu. Mm-hmm. Je to i o těch jako hranicích vymezování si, že je to o tom jako poslouchat sebe sama a to oceňování se je za mě jako velmi klíčové na té cestě k tomu vztahu sama k sobě.
4: Takže se, milé dámy, ale taky pánové, náležitě oceňte. Oceňte se za to, jak jste skvělí, co se vám povedlo, jak se vám daří a poslouchejte určitě sami sebe a to, co vám říká vaše nitro. No a samozřejmě poslouchejte taky Rádio Čas a Ženy v čase. A my se na vás budeme těšit zase příští týden.
3: Ženy v čase na Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Ne, mě by to zajímalo taky, protože já to řeším, když kupuju nějaké tričko.
2: Ne, tak v obchodě asi většinou využívám, já chodím do speciálních obchodů a tam je vlastně, to znáš, že Antipotin. To se jmenuje Antipotin a ty vlastně o to poprosíš, zaplatíš 5 korun a je to takový jakoby ďupátko namočené mokrou houbičkou a ty to vyzkoušíš.
1: To je blbost.
2: Možná.
1: A víc takových blbostí každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rádio.

0: jsem na sračky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete. No.

0: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
1: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
0: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
1: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
0: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
2: KP Revital Ostrava.
1: Vaše práce,
0: vaše stopa.
1: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
3: Čas. Radio Čas.

0: Rádio Čas. Rádio
1: Čas. Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
2: Když někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
3: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
1: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Ne, mě by to zajímalo taky, protože já to řeším, když kupuju nějaké tričko.
7: Ne, tak v obchodě asi většinou využívám, já chodím do speciálních obchodů a tam je vlastně, to zná, že Antipotin. To se jmenuje Antipotin a ty vlastně o to poprosíš, zaplatíš 5 korun a je to takový jakoby ďupátko namočené mokrou houbičkou a ty to vyzkoušíš.
6: To je blbost.
7: Možná.
6: A víc takových blbostí každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
5: Rádio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Radio Čas.
1: Radio Čas.
0: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Rádio Čas.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Ne, mě by to zajímalo taky, protože já to řeším, když kupuju nějaké tričko.
2: Ne, tak v obchodě asi většinou využívám, já chodím do speciálních obchodů a tam je vlastně, to znáš, že Antipotin. To se jmenuje Antipotin a ty vlastně o to poprosíš, zaplatíš 5 korun a je to takový jakoby ďupátko namočené mokrou houbičkou a ty to vyzkoušíš.
1: To je blbost.
2: Možná.
1: A víc takových blbostí každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rádio

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na mojehruska.cz.
1: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
2: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
1: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
2: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
1: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
3: KP Revital Ostrava.
2: Vaše práce,
1: vaše stopa.
2: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ne, mě by to zajímalo taky, protože já to řeším, když kupuju nějaké tričko.
2: Ne, tak v obchodě asi většinou využíváme, já chodím do speciálních obchodů a tam je vlastně, to znáš, že Antipotin. To se jmenuje Antipotin a ty vlastně o to poprosíš, zaplatíš 5 korun a je to takový jakoby ďupátko namočené mokrou houbičkou a ty to vyzkoušíš.
1: To je blbost.
2: Možná.
1: A víc takových blbostí každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete.

které milujete. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas.

0: Kávo s Radimem a Lenkou.
1: Ne, mě by to zajímalo taky, protože já to řeším, když kupuju nějaké tričko.
2: Ne, tak v obchodě asi většinou využíváme, já chodím do speciálních obchodů a tam je vlastně, to znáš, že Antipotin. To se jmenuje Antipotin a ty vlastně o to poprosíš, zaplatíš 5 korun a je to takový jakoby ďupátko namočené mokrou houbičkou a ty to vyzkoušíš.
1: To je blbost.
2: Možná.
1: A víc takových blbostí každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
1: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
2: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
3: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: lásku.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Hity, které milujete.

každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.